0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

říkám, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Paru bořeň, jen tak ze známosti. Dokola a kolem, v jednom procesí.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

nikdy nevyhasnout, když nám to poručí. Jediné, co mi schází, jít znovu skotskou krajinou, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80kového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampu dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kdy Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

starý dobrý svět. Pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete. Už to cítím na těle, že se nevrátíš. Kam odcházíš, světe?

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Muzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluk umře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

lásku třeba umřel. Za času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za čas.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porád Něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustím, až se zbavím okovů. Brácha k moři doplavil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
3: ano,
2: všem.
3: Já taky
2: a posílám
3: na dálku, ano. Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi jednou, tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa nebo jo, nějaký plastický maso.
0: To asi ne, to vypadalo dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdanžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku, tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy se jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umejt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsněji.
2: No, tak teď je to jasný. Sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak. Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit. Koukejte, já mám tady v prašničce na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte. Kapne vám kohoutek, vidíte to, kikriký kohoutek, že jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
2: Blika nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptali, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení. A než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtoval asi.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako, protože přišel.
0: Radu.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní číslec, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ještě si mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. Mm-hmm. No.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
5: Ano, děkuji.
6: Můžu. A asi bych dal Bčko.
4: Dobře.
5: Bčko, děkujeme.
4: Petíka Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
7: Dobrý den, Brian z Martina.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Aj vám, ano. Dovidenia.
4: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
4: Dobře.
5: Ano, děkujeme.
4: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec zvítězil Pepík
5: Náhlovský.
4: No jo, ošatka zdraví. O hosty tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
5: Vaše Aneška.
9: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
10: Tak. Jako
9: má to svůj důvod.
10: Jo?
9: Ano. Já často slyším, a diváci určitě taky, takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
10: Jo.
9: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
10: tak
9: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi. Jako
10: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient, to, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když je někdo, hypochondr je nemocný.
9: To jsem nevěděl.
10: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
9: To má svoje číslo jako diagnozu?
10: No, vlastně chudoba je nemoc.
9: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
10: Chudí řadě sedějí zbohatlíci, pozor.
9: Ano.
10: Chudí na sedí tamhle.
9: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
10: Já v podstatě jako vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc řeknu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
9: Ano.
10: Tak vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některé nemoce nebo některé věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem.

0: jdu takhle jako po tím městě podělat a slyším vůd. Je ti pískala průduška. A se tam malu umlátím a mě píská
1: průduška.
0: Za co mě úraz nejvyšší? Tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já? Jsme měli v nějakém programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No. 39 dírek jsem tam měl. No.
2: Celkem 40, jo? Ano, celkem 40.
0: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, lidi přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá. A já tam ještě. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená. Ano. Ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
2: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
0: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, kde mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už
2: byli zalepili. Slipy taky proděravili.
0: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravený, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
2: Jak to?
0: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí ráda. Už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to spolikání prášku? Někdo má problém i třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek. Jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou, jdou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme tady
4: a
3: měli jako téma do hrsti,
4: a jo.
3: A, no. A děj se vůle boží. No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich víc jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak
4: říkala,
3: vy?
4: Tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co
4: já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. Zkoušení a jo. Že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jako ukázkou dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem, nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. Se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 011 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Náhlovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: A tam je to takovýhle. Tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževci, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
1: ano.
4: Se
3: vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil, ale málo kdo to dneska pamatuje. Ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to. Mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: Mějte
1: i vám
3: krásně.
1: Samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Náhlovského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Náhlovského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
7: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: jasně,
7: jo?
8: No, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
8: vidíme. Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No. Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. To nějaká je blbej form.
7: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
0: Humoriáda.
1: Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima a pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: Ale to bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli.
1: Už
3: je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo,
3: už neměli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Asi, totiž já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle. Jako
1: na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. Ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím
3: to bude trošku nervák. No.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na tou show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli
6: takhle... Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív jsem, měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo. A jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila. A on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivoš Moldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900, volejte
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle
6: literární.
5: Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý. Jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna. Aby šetřil papírem a bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
5: Na večírcích jste si to četli a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svém papundeklovém kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. Ano. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá. A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A Já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Jasany u Nezdanic na Uherskobrodsku padají na dráty vysokého napětí a způsobují výpadky dodávek elektřiny. V parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí budou dnes odborníci odchytávat netopíry. Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Dnes čekáme oblačnost s teplotami do 25 stupňů. Český rozhlas Zlín, zprávy a David Jabůrek. Dobré ráno. Obyvatele Nezdanic na Uherskobrodsku trápí časté výpadky dodávek elektrické energie. Při bouřkách je pravidelně způsobují pády stromů na dráty vysokého napětí. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Podle nezávislé starostky Nezdanic Libuše Bídové je nutné vykácet vzrostlé jasany.
2: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit. Dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
0: Na netopíří noc můžou dnes přijít zájemci do zámku ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopíry Zdeněk Tyler z Muzea regionu Valašsko nabídne přednášku s informacemi ze světa malých savců a také praktické ukázky. Návštěvníci se dozvědí třeba to, proč jsou netopíři užiteční.
3: Velmi náchylní na rušení a jsou taky velmi konzervativní. Najít si nový úkryt je pro ně celkem jakoby stresující a rádi využívají po dlouhou dobu jedno a to svoje prostě útočiště. Proto bychom je měli chránit. Pro nás jsou třeba zajímaví tím, že loví spoustu hmyzu, docela jedna z největších složek potravy. U některých druhů jsou dokonce komáři.
0: Setkání s povídáním muzejního zoologa začíná v 19 hodin. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
4: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat situací okolo bezpečnostní prověrky generálního ředitele. Tu se Michal Krapinec nedávno rozhodl vrátit. Uvedl, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Požádal proto radu, aby situaci posoudila. Prověrka byla podmínkou přijímacího řízení na post šéfa národního dopravce, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Do konce mandátu mu zbývá zhruba půl roku.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji je aktuálně mezi 11 a 16 stupni, dnes pak teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů. Čekáme oblačno s malou možností výskytu srážek. Odpoledne a k večeru bude oblaků ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Luclavicemi a Zahnašovicemi na Kroměřížsku se srazilo auto se srnou a narazilo do stromu. Na místě jsou policisté. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdravím vás, milí posluchači u brzkého vstávání. Pokud už máte kafe na stole, probuďte chuťové buňky, přeju dobré středeční ráno. Datum 26. srpna je oslavou svátku Luďků a my ho budeme už za chvíli probírat i v historickém pohledu. Tok času otočíme v pravidelném kalendáriu, napřed si ale poslechneme filmovou písničku od skupiny Lucie. Teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno do středy 26. srpna. Co najdeme v kalendáriu? Začínám rokem 1346, kdy zemřel český král Jan Lucemburský. Padl v bitvě u Kresťaku, na český trůn nastoupil jeho syn Karel IV. V roce 1910 se narodila matka Teresa, indická misionářka albánského původu, nositelka Nobelovy ceny za mír. Dnes je to přesně 70 let, kdy v Německu vyšlo první číslo legendárního časopisu pro mladé Bravo. V roce 1968 byl podepsán takzvaný Moskevský protokol. Českoslovenští představitelé v čele s prezidentem Ludvíkem Svobodou na jednáních v Moskvě pod nátlakem podepsali protokol, který obsahoval opatření po obsazení Československa, prohlášení o neplatnosti 14. sjezdu KSČ. V roce 1992 na jednání politických reprezentací ODS a HZDS bylo v Brně definitivně dohodnuto, že k 1. lednu 1993 se Československá federativní republika rozdělí na dva samostatné státy. A ještě roce 2021 ve věku 95 let zemřela herečka Zdeňka Procházková. Hrála v řadě snímků, například ve filmu Lída Bárová nebo Čas sluhů. Za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře Obchod na korze získala Thálii.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Teď v létě by slavil Demis Roussos 80. Tento slavný řecký zpěvák nás ale opustil už před 11 lety. Někdy se mu říkalo zpívající stan kvůli zavalité postavě. Tento drobek vážil v dobách své největší slávy skoro 150 kilo. Zbyla po něm spousta krásné muziky, poslechneme si. Za minutu bude 17:15.

0: Před 2 minutami bylo 17:15. Zastavíme se u počasí, probereme další vývoj teplot a oblačnosti. Jak bude dnešek probíhat podle meteorologů, upřesním hned, jak se podívám na ranní stav regionu.
1: Počasí.
0: 14 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 13 stupňů to je hodnota v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 15 stupňů vidím ve Vizovicích, ve Strání a ve Štítné nad Bláří, taky ve Velkých Karlovicích. 16 stupňů to jsou Bojkovice a Luhačovice. Převažovat má dnes oblačno, ale už jenom s malou možností výskytu přehánek, hlavně ve východní části kraje. Během odpoledne a večera se oblačnost postupně zmenší, občas až na polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Slabý, odpoledne přechodně i mírný, severovýchodní až severní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Ráno a dopoledne jsou a budou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, odpoledne dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Co všechno víte o žížalách? Své znalosti můžete už za chvíli porovnat s Martinem Písaříkem. Už za okamžik bude další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo patřit právě žížalám.
2: Péče o rodiče, partnera nebo jiného blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. S čím se na ní mohou lidé obracet a kde v kraji funguje, poví vedoucí sociální pracovnice Veronika Zjobroňová. Poradnu pro pečující poslouchejte 28. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát?
5: Vydáme se do Rymic na Kroměřížsku, protože Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
6: Tak já jsem se tady v Rymicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas

0: stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
1: Tuto i další záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na webu zlin.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je pro vás David Jabůrek. Zlínská radnice hledá zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro volby do městského zastupitelstva a senátu. Přihlásit se můžou online prostřednictvím webu města nebo osobně na magistrátu v budově PSG na Zarámí. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Případné druhé kolo senátních voleb potom o týden později. Letní koupaliště na Vsetínsku hlásí lepší sezónu než loni, pomohly hlavně dlouhé série horkých dnů a minimum srážek. V Rožnově pod Radhoštěm návštěvníky lákala také nafukovací překážková dráha přímo ve vodě, ve Valašském Meziříčí pak zmodernizované bazény. Poslanci se dopoledne vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. A ve Zlínském kraji je aktuálně od 11 do 16 stupňů. Dnes pak teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů. Čekáme oblačno s malou možností výskytu srážek. Odpoledne a k večeru bude oblaků ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici ze Slušovic do Vizovic u Rakové pozor na krávu na vozovce a na silnici 49 ve Zlíně Malenovicích u centra dnes pracují dělníci. Je tam zúžení do jednoho pruhu a můžete se krátce zdržet. Tolik ze zpráv. Slovo má Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hledali hrob Jana Blahoslava, místo toho našli v jihomoravských Ivančicích kostnici. Pod tamní kaplí nejsvětější trojice badatelé objevili pozůstatky zrušeného hřbitova. Co v kostnici našli a kde tedy leží Jan Blahoslav? Reportáž nabídneme už za chvíli, teď je 5:30. Dobré středeční ráno.

0: Nečekaný objev se podařil archeologům v Ivančicích na Brněnsku. V tamní kapli Nejsvětější Trojice hledali hrob biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava, který zemřel v roce 1571 v nedalekém Moravském Krumlově. Místo toho v podzemí našli kostnici, o jejíž existenci dosud nevěděli.
1: Nezávislý zastupitel Ivančic Antonín Moravec, člen památkové komise města, otevírá dveře do kaple Nejsvětější Trojice. Po pár krocích jsme dorazili na místo, kde archeologové provrtali podlahu a úzkým otvorem do podzemí spustili malou kameru.
2: Naděje byla, že tam bude pár hrobek a mezi nima ten Jan Blahoslav.
1: To znamená, vy jste věděli, že pod tou kaplí se něco nachází.
2: Ano. A co tam najdeme, bylo pro všechny obrovský překvapení.
1: Kamera v podzemí kaple pod našima nohama odhalila dosud neznámou kostnici.
2: Ne ani celé kostry, ale opravdu lebka, stehenní kost, lýtková kost, prostě všecko na jedné hromadě.
1: Výzkumníky kostnice překvapila i svými rozměry.
2: Protože ta hrobka, my jsme měli představu pár míst, tak je tady od tohohle toho oltáře až po ten kůr a ode zdí ke zdi.
1: Celý ten půdorys té kaple tak je podsklepená.
2: Ano.
1: Kaple Nejsvětější Trojice pochází z roku 1560. Stejně starý je i hřbitov, který okolo ní fungoval až do první poloviny 19. století. Je tedy možné, že po jeho zrušení se část kostí dostala právě pod kapli. Některé kosti ale stále zůstávají v zemi. Sám Antonín Moravec na ně několikrát narazil. Vyrůstal totiž v sousedním domě.
2: Když odešel nějaký strom na zahradě, vykopali jsme i s pařezem, tak jsme tam opravdu ty lidské pozůstatky nacházeli. A není to tak dávno, možná před 7 rokama jsem ve sklepě vybral poslední uhlí, tak najednou tam bylo něco kulatého a je to lidská lebka.
1: Na výzkumu Ivančické kostnice s Antonínem Moravcem spolupracuje profesor Masarykovy univerzity Josef Unger. Právě on na místo přizval archeology ze spolku Naše historie, který se od roku 2005 podobnými výzkumy za použití malých sond zabývá. Vysvětluje za spolek Jiří Šindelář.
3: My se specializujeme na to, jak připravit a realizovat nedestruktivní průzkumy památek, které přinesou nějaké odpovědi, ale zároveň tu památku nikterak neohrozí.
1: Po sondě s kamerou tak tady v kapli v Ivančicích zůstal jen drobný otvor pod jednou z dlaždic. S nazhromažděnými daty teď odborníci můžou dál pracovat u počítače, aniž by podlahu museli otevřít.
3: Vlastně si vytvoříme takové digitální dvojče celé té kaple a celého toho podzemí, tak aby jsme mohli lépe prostudovat vzájemné prostorové vztahy a následně řešit nějaké další otázky.
1: Pátrání po místě posledního odpočinku Jana Blahoslava tak pokračuje. Podle Antonína Moravce se ani teď nedá vyloučit, že mezi kostrami pod kaplí je i ta jeho. Z Ivančic Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Prohlížím si aktuální předpověď a všechny důležité informace předám dál, hned jak projdu regionem v současných teplotách.
1: Počasí.
0: 14 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy, 13 stupňů je v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 15 stupňů vidím ve Vizovicích a ve Strání, včetně Velkých Karlovic. Bojkovice a Luhačovice uvádějí stupňů 16. Dnes bude převažovat oblačno, ale už jenom s malou možností výskytu přehánek, hlavně ve východní části kraje. Během odpoledne a večera se oblačnost postupně zmenší, občas až na polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. K tomu povane slabý, odpoledne přechodně i mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Ráno jsou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se protáhne zřejmě až do dopoledne. Odpoledne by měly být dobré. Biozátěž zůstává mírná, tedy na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je středa 26. srpna. Dobré ráno. I dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové fotograf Robert Vano. Dozvíme se například i to, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světové známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Tridog Nice, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech až do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Celý rozhovor s Robertem Vanem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy chystá David, uvede je přesně v 6 hodin, to znamená za 7,5 minuty. Teď si ještě poslechneme švédskou Abu a Janka Ledeckého Zamlada, to znamená v sestavě skupiny Gentour. Dobré středeční ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Pozastavení demolice budovy 34 ve Zlíně neovlivní plánované zmenšení velmi nebezpečného perimetru. Dojde k němu koncem týdne. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD na ministerstvo vnitra. Fotbalisté Zlína vyhráli v poháru MOL Cup v Uničově 2-0. Dnes čekáme oblačnost s teplotami do 25 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Koncem týdne dojde ke zmenšení velmi nebezpečného perimetru kolem budovy 34 bývalého baťovského areálu ve Zlíně, a to i přes včerejší pozastavení demolice objektu. Zmíněná bezpečnostní zóna zatím brání provozu vedlejší budovy 44. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
5: Co se týká toho velmi nebezpečného perimetru, tak tam došlo ke zúžení z té jižní strany a bez ohledu na to, kdy padne rozhodnutí o případném zachování toho fragmentu, tak by mělo dojít na konci tohohle týdne k zúžení té západní části tak, aby přestali platit omezení, zejména pro tu 44. budovu.
3: Bezpečnostní oplocení kolem 34. budovy zůstane, dokud neskončí demolice. Soud by dnes mohl rozhodnout o žalobě SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2022. Hnutí s ním nesouhlasí. Podle soudce Tomáše Loudy ale musí právní zástupce ministerstva doplnit, proč podle rezortu byly aktivity nebo vyjádření SPD předsudečně nenávistné a proč tedy ministerstvo zmiňuje hnutí ve zprávě. Proto jednání před měsícem soudce Tomáš Louda odročil.
6: Mám za to, že nebyly naplněny podmínky tak, jak se ministerstvo samo stanovilo, neboť ono uvedlo a pak tento požadavek musí být naplněn, že se tedy musí jednat o dominantní složku rétoriky aktivit žalobce.
3: Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru si veterináři účtují poplatek. Jde zhruba o několik stovek korun.
4: Sport.
3: Zlínští fotbalisté oslavili první výhru v sezóně, když ve druhém kole poháru MOL Cup zvítězili na hřišti třetiligového Uničova 2-0. První branku dal v 16. minutě Tomáš Poznar z penalty, druhou přidal až v poslední minutě nastavení do odkryté branky Frank Apiach. Mnoho dalších šancí Zlín neměl a výkon soupeře z nižší soutěže vyzdvihl i trenér Zlína Bronislav Červenka.
7: Rádi, že jsme postoupili u Uničov, když s mladou sestavou, tak kluci bojovali, byli velmi aktivní a nedávali nám zadarmo, zúšťovali hlubokým blokem a fakt dobře dostupovali, navíc terén nebyl mokrý a hrozně to brzdilo tu hru, takže bylo to náročné pro kluky, jaké to bude dávka sevědomí, nedokážu říct, je to jenom pohárové utkání, není to ligové.
4: Počasí.
3: 11 až 16 stupňů, takový je aktuální teplotní rozptyl ve Zlínském kraji. Odpoledne pak teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů. Čekáme oblačnost s malou možností výskytu srážek. Odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dopravní servery ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji nehlásí žádné aktuální komplikace. No a dál posloucháte Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Náš vysílací tým je tu s přáním dobrého rána, máme před sebou další letní den, na jeho začátku vás, milí posluchači, zdravím a upřesním. Dnes je středa, 26. srpna, svátek oslaví přibližně 15 000 lučků. To máme pohled do kalendáře a za chvíli přidáme krátké historické ohlédnutí v kalendáriu. Petr Spálený zaspívá písničku o Josefíně. Petr Uhřík přeje pohodu na startu, je 6 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno do středy 26. srpna. Co najdeme v kalendáriu? Začínám rokem 1346, kdy zemřel český král Jan Lucemburský. Padl v bitvě u Kresťaku, na český trůn nastoupil jeho syn Karel IV. V roce 1910 se narodila matka Teresa, indická misionářka albánského původu, nositelka Nobelovy ceny za mír. Dnes je to přesně 70 let, kdy v Německu vyšlo první číslo legendárního časopisu pro mladé Bravo. V roce 1968 byl podepsán takzvaný Moskevský protokol. Českoslovenští představitelé v čele s prezidentem Ludvíkem Svobodou na jednáních v Moskvě pod nátlakem podepsali protokol, který obsahoval opatření po obsazení Československa a taky prohlášení o neplatnosti 14. sjezdu KSČ. V roce 1992 na jednání politických reprezentací ODS a HZDS bylo v Brně definitivně dohodnuto, že k 1. lednu 1993 se Československá federativní republika rozdělí na dva samostatné státy. A ještě rok 2021 ve věku 95 let zemřela herečka Zdeňka Procházková. Hrála v řadě snímků, například ve filmu Lída Bárová nebo Čas sluhů. Za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře Obchod na korze získala Thálii. Po kalendáriu se vracíme do regionu. Obyvatele Nezdenic na Uherskobrodsku trápí časté výpadky dodávek elektrické energie. Při bouškách je pravidelně způsobují pády stromů na dráty vysokého napětí. Jak chce obec potíže vyřešit, uslyšíme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Nepůjdeme nikam daleko, pustíme si krátkou písničku domácího Vlasty Redla. Inspirace moravským folklorem, za 4,5 minuty bude 7:15.

0: Jakmile uslyší bouřku, začnou se obávat, že opět budou hodiny bez elektrické energie. Řeč je o obyvatelích Nezdenic na Uherskobrodsku. K výpadkům tam totiž dochází při bouřkách velmi často, když na dráty vysokého napětí spadnou stromy. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden.
1: Od čtvrtka, od večera, nějak 5., 6. už nejela elektřina. A já jsem potom v pátek přijela domů a ještě to stále nejelo dopoledne.
2: Popisuje svou poslední zkušenost slečna Adéla, která v obci bydlí v rodinném domě společně s rodiči.
1: Potom to nějak asi okolo druhé zaple a je to docela dlouhá doba. My jsme se třeba báli, že se nám zkazí potraviny v ledničce, rozpustí se nám mražák. I dort jsme měli doma, nechtěli jsme, aby se nám prostě nám slovo pokazil a tak dále.
2: Aby došlo k výpadku, nemusí prý být žádné extrémní počasí.
1: Stačí prostě, že začíná teprve bouřka, nějaký větší větr a už nám nejde elektřina.
3: K těmto výpadkům dochází v jedné polovině obce, kde je zasaženo zhruba 50 domácností.
2: Přidává se nezávislá starostka Nezdenic Libuše Bídová.
3: Ale co hůř, je to na straně obce, kde je domov pro seniory, sportovní hala, základní a mateřská škola, pošta, hospoda a kulturní zařízení, takže ty problémy vlastně způsobují komplikace v těchto veřejných budovách.
2: Podle starostky problém trvá asi 3 roky. Na jeho řešení se domlouvala s Povodím Moravy a distribuční společností EGD. Jejich pracovníci v okolí řek Olšavy a Kladénky letos na jaře provedli ořez rizikových dřevin, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
4: Po poslední poruše jsme navíc nechali zmapovat další stromy v okolí vedení, které by mohly v budoucnu představovat riziko. Ve spolupráci s odbornou firmou nyní posuzujeme jejich zdravotní stav a potřebná opatření.
3: Nicméně nám tady ještě zbývá u Kladenky jedno místo, kde teď za posledního půl roku se asi ta porucha stala 3krát.
2: Připomíná starostka Libuše Bídová.
3: V blízkosti toku Kladenky jsou zrostlé jasany, které bohužel i z důvodu nějaké choroby jim uhnívají kořeny a oni padají i zdravé vlastně stromy.
2: Tyto pozemky ovšem patří soukromým majitelům. Většina stromů navíc roste mimo ochranné pásmo, kde bez souhlasu vlastníka nelze ořezávat či kácet.
3: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit, dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
2: Doplňuje starostka obce z Nezdenic Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 10 minut bude půl sedmé. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, je tu pravidelný čas na podrobnou předpověď. Všeho počasí nám jistě řekne meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Popis aktuálního stavu od vás očekáváme na úvod. Jak tedy vypadá dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak převažuje nám velká oblačnost, teploty se nám pohybují od 16 do 13 stupňů, k tomu nám vane vítr nejčastěji slabý, severní směru do 15 km za hodinu.
0: Co nám datum 26. srpna nabídne v maximálních teplotách a kolik bude oblačnosti? Jinými slovy, jak vypadá celková dnešní předpověď?
1: Tak ty nejvyšší teploty očekáváme dneska nejčastěji od 22 do 25 stupňů. Na Vsetínsku tam trošinku chladněji, spíše ty teploty se tam budou pohybovat kolem 21 stupňů. Jinak nás čeká velká oblačnost, oblačno až zataženo. Potom během odpoledne a večera by se nám té oblačnosti mělo začít pozvolna ubývat. Místy i na polojasno, ojediněle se také mohou

0: vyskytnout přeháňky. Pravděpodobnější je to teda v té severnější části kraje. Bád nám k tomu bude vítr slabý, odpoledne bude i přechodně mírný, severovýchodní až severní, do 20 km za hodinu.
1: Ještě prosím biozátěž na dnešní den.
0: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Jdeme dál na zítřek, jak vychází předpověď na čtvrtek?
0: Tak tam v noci ještě se výjimečně můžou vyskytnout přehánky, hlavně teda v té první části noci, jinak čekáme oblačno až polojasno, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, přes den polojasno až skoro jasno, jenom přechodně může být oblačno, hlavně teda během ranních a dopoledních hodin, ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů. Vítr nám tomu bude vát slabý, proměnlivý, postupně bude spíše převládat směr severovýchodní až východní do 15 km za hodinu.
1: Dokončeme pracovní týden, jaké jsou vyhlídky na pátek a když přidáte náznak pro začátek víkendu, rozhodně to přivítáme.
0: Tak pátek, tam bychom měli mít převážně slunečno, čekáme polojasno až skoro jasno, pak nám tam začne od západu trošinku přibývat oblačnosti, ale ta by stále měla zůstat většinou průsvitná. Ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 28 do 32 stupňů, ale čekáme, že během dne bude větrno, vítr mírný, během dne potom čerstvý, jihovýchodní až jižní, do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout i rychlosti kolem 55 km za hodinu, ale na večer by měl potom začít slábnout. Sobota, tam ještě ze začátku trošku malá oblačnost, postupně se nám bude od západu zatahovat a na části území se může vyskytnout i déšť, případně přehánky, vyloučit se tam nedá i bouřka a přes den by spíš mělo převládat takové polojasno, oblačno, ty nejnižší teploty od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší od 23 do 27 stupňů.
1: Jak to bylo v historii s 26. srpnem z pohledu rekordních teplot, nám prosím řekněte, Andreo, na závěr, co jsou to za čísla pro Zlínský kraj?
0: Tak ta nejnižší hodnota 0,9 stupně Celsia je z roku 1980, naměřili jsme ji na stanici Huslenky, maximum máme z roku 1992, kdy jsme na stanici Staré město naměřili 35,5 stupně Celsia.
1: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezky den naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: David Jabůrek vám u nich přeje klidné ráno. Kamery, reproduktory a komunikační moduly mají nově dohlížet na bezpečnost návštěvníků vznikajícího sportparku Bartoška ve Zlíně. Areál město buduje vedle sídla dopravního podniku a určený bude mimo jiné pro skateboardisty nebo parkouristy. Právě kvůli sportům s vyšším rizikem úrazu chtějí mít strážníci možnost rychle zareagovat a v případě potřeby s návštěvníky komunikovat. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na dnešek připravilo komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácko. Etnografka Marta Kondrová návštěvníkům přiblíží lidové obyčeje, způsoby obživy, bydlení nebo rukodělnou tvorbu našich předků. Při prohlídce se zaměří také na aktuální roční období. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich víc než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokáží vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně. Návštěvníkům se dnes otevírá nový pavilon akvárií v Hodonínské zoo. Ve dvou nádržích je zhruba 2000 ryb. Expozice představuje africká jezera Malawi a Tanganyika. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. A ve Zlínském kraji je aktuálně mezi 11 a 15 stupni. Dnes pak teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů. Čekáme oblačnost s malou možností výskytu srážek. Odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pamatujete, psal se rok 1969 a před Mototechnou se stály fronty. Na scénu totiž právě přijížděla nová Škoda 100 a 110, nástupkyně oblíbeného MBčka. Kdo po novém autě toužil, musel se obrnit trpělivostí, no a když na něj konečně přišla řada, barva často nebyla tím nejdůležitějším kritériem. Sériová výroba nové modelové řady Škoda 100, 110 odstartovala 26. srpna 1969. Tolik vzpomínka na staré časy a už přeju dobré středeční ráno. Je 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut, 6:45, vítejte milí posluchači do středy, dobré už 26. srpnové ráno přeje Český rozhlas Zlín. Místo demolice, zachování, to je možná budoucnost poničené budovy 34 ve Zlíně. Na začátku července, jak víte, zasáhl rozsáhlý požár, torzo měli srovnat se zemí bagry. Společnost Krýma, která objekt vlastní, ale včera demoliční práce přerušila. Proč, to rozebereme s Michailou Kočendovou 10 minut před 7:30. První pomoc může potřebovat každý z nás. Vzpomenete si ale ve stresu, co dělat při bezvědomí, krvácení, popálení nebo zástavě srdce? Dnes po 11. hodině začíná poradna pro zdraví, ve které vám připomeneme zásady první pomoci. A to s lékařkou zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barborou Truxovou-Zuchovou. Zvuk poslechu a za chvíli přidám aktuální předpověď počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za malý okamžik bude 6:45, pokračujeme krátkou předpovědí. Na chvíli se zastavíme u meteorologických záležitostí.
1: Počasí.
0: Ještě ranní teploty, aktuálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 11 a 15 stupni. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnost ubývat, místy až na polojasno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku místy kolem 21. Slabý, odpoledne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno a budou i dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne pak dobré, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pokud chodíte rádi s dětmi na dětská hřiště, měli byste teď zpozornět. Zlínští strážníci chystají novinku v jejich zabezpečení. Hned 5 kamer bude hlídat nové centrální hřiště Vysoká Mes, které se návštěvníkům otevře už tento týden. Jak budou kamery fungovat a kde strážníci chystají ještě propracovanější systém, uslyšíte za chvíli po této písničce.

0: Co je nového v krajském městě? Zlín chce při budování nových dětských a sportovních areálů více využívat kamerové systémy. Prvním příkladem je centrální hřiště Vysoká Mez ve čtvrti Padělky, které město otevře už tento týden. Na bezpečnost dětí a jejich rodičů tam bude přes kamery dohlížet městská policie a současně i samotný správce hřiště.
1: Za zvuku vrtačky dokončují dělníci poslední úpravy nového centrálního hřiště Vysoká Mez. To bude vůbec prvním dětským hřištěm ve Zlíně, které bude hlídat hned několik bezpečnostních kamer, říká ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.
2: Toto nové hřiště je zabezpečeno 5 kamerovými body, kdy 2 kamery jsou fixní a 3 kamery jsou otočné.
1: Do budoucna by se z přítomnosti kamer na dětských hřištích mohl podle Kladníčka stát trend s tím, že kamery nebudou sloužit jen k pořizování záznamu.
2: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky. A úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
1: Důvody k instalaci takového množství kamer přikládá tomu, že na místě bude velký pohyb rodičů i malých dětí a právě na jejich bezpečnost chtějí strážníci dohlédnout.
2: Zvýšený pohyb dětí může přilákat v podstatě kohokoliv a chceme to mít všechno pod kontrolou.
1: Ještě dál chtějí strážníci zajít u vznikajícího sportparku Bartoška vedle areálu dopravního podniku. Také tam počítají s kamerami. Navíc ale přibudou reproduktory a komunikační moduly. Operátor tak nebude místo jen sledovat, ale v případě potřeby bude moct s návštěvníky přímo mluvit.
2: To znamená, kdyby náhodou někdo spadl nebo něco se odehrálo, tak aby operátor mohl komunikovat, zdvihni ruku, jeď si v pořádku, aby jsme měli okamžitou reakci.
1: Na Vysoké Mezi takový komunikační systém nebude. Kromě 5 kamer tu ale návštěvníci najdou třeba velkou pirátskou loď, trampolíny, hřiště na míčové sporty nebo dráhu pro odrážedla a brusle. Součástí 40-milionové investice je také zázemí s toaletami nebo nová lávka přes Frištátský potok, která areál propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Jakmile dělníci vše dokončí, hřiště se otevře prvním návštěvníkům. To by podle mluvčího města Tomáše Melcera mohlo být už ve čtvrtek kolem 1 hodiny odpoledne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Pro strategický produktovod Loukov Sedlnice zahájil úřad společné řízení. Má posílit zásobování Moravy. Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm letos navštívilo 25 tisíc lidí, výrazně víc než v loňské sezóně. České volejbalistky s předstihem postoupily do play-off mistrovství Evropy v Brně. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Dobré ráno. Na výstavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku zahájil dopravní a energetický stavební úřad společné řízení. To má vést k vydání stavebního povolení. Stavba produktovodu má velký strategický význam, posílí přepravu a distribuci pohonných hmot a zvýší možnosti v zásobování Moravy. Termín zahájení a dokončení výstavby ale zatím nelze určit, říká mluvčí státní firmy ČEPRO Marek Roll.
4: Po ukončení příslušných správních řízení a získání potřebných pravomocných povolení bude možné harmonogram realizace dále zpřesnit. ČEPRO je připraveno v případě projektu bezprostředně pokračovat tak, aby samotná realizace mohla následovat co nejdříve po splnění všech zákonných podmínek.
2: Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm má za sebou úspěšnou sezónu. Navštívilo ho 25 tisíc lidí, výrazně víc než v loni. Proč letos lidé vyhledávali koupaliště v takovém počtu, vysvětluje jeho vedoucí Lukáš Vojvodík.
5: Velké množství koupacích dnů, vysoká teplota a velké množství návštěvníků, ale s tím související i malé množství srážek, takže byl velký zájem o schlazení se, o zábavu na koupališti a celkově trávení času u vody. A je to téměř o 5 000 návštěvníků více prozatím v letošním roce než minulý rok.
2: Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne jim a zaměstnavatelům vláda představila návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Součástí návrhu je například to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. Od ledna by tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové dosáhli na 24 900 korun. České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil, jak tým zareagoval na ztrátu druhého setu.
6: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
2: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním zápasem proti Bulharsku.
3: Počasí.
2: Aktuální teploty ve Zlínském kraji jsou v rozmezí 11 až 15 stupňů. Ty maximální během dne vystoupají na 21 až 25 stupňů. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, a to zejména v severní části regionu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. Takový byl aktuální přehled dění od Českého rozhlasu Zlín. Den plný dobrých zpráv přeje David Jabůrek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Než budeme soutěžit, přidávám se k přání dobrého rána a zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do nového letního dne. Tím je středa 26. srpna. Co se týká naší pravidelné slovní hry, dopředu prozradím, že cenou za správnou odpověď bude kniha vydavatelství Kazda, má název Útěk na řecký ostrov. Jeden únik od reality, šance začít znovu a jinak. Romantický příběh, ideální čtení na dovolenou. Tak si pomalu připravte telefony, po písničce Lucky Vondráčkové půjdeme do akce. Teď je 7 hodin a přesně 5 minut, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Necelých 9 minut po 7 hodině, jako každý všední den, ani dnes ráno nemůže chybět pravidelná slovní hra. Zabavíme se u moravského nářečí, cenou za správnou odpověď bude kniha vydavatelství Kazda s názvem Útěk na řecký ostrov. Tak hodně štěstí, milí posluchači, na známé telefonní lince.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Je tady soutěž, jak se u nás mluví, a soutěžní otázku má pro vás přichystanou Ondřej Strachota. Slovo, které za chvíli uslyšíte, se používá mimo jiná místa na Slovácku i v části uherského hradiště Jarošov. Koho máme na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, zdravím Radio Zlín. Tady je u telefonu Laďa Hornolidecko.
0: Pane Laďo, pozdravení i pro vás na Valašsko. Tak co myslíte, odpovíte rovnou, anebo bude potřeba napovídat? Jak se cítíte na soutěžním startu?
2: Nevím, tak.
0: Tak hned se ukáže.
2: Dajte otázku a uvidíme.
0: Tak dávám otázku, tady je.
3: Dneska by mě, vážení posluchači, zajímalo, jestli pak víte, co je to karbovňa.
0: Co je to karbovňa?
2: No, tak to bych měl vědět, protože jsem chalupu stavil.
0: Tak.
2: To by mělo být taká káč, které se hasilo vápno, nebo míchala fajnová máta a tak.
0: Výtečně. Ondřej Strachota jistě potvrdí.
3: Karbovňa je nádoba na hašení vápna.
0: To byla rychlovka. Takže s takovouto činností zkušenost máte, pane Laďo?
2: No, velikou.
0: No,
2: protože ano? Chodil jsem po stavbách pomáhat.
0: Takže to pro vás byla jenom taková opravdu hračka, tohle slůvko.
2: Ano, ano.
0: Karbovňa, no. V příštích dvou dnech budeme hasit spíš teda než vápno žízeň, ale k počasí se dostanu až za chvíli. Pane Laďo, máte od nás knížku, jste výhercem dnešního kola, gratuluju.
2: A já moc děkuju, to má manželka, ta ráda čte, tak to má pro manželku.
0: Výborně, bude se jí určitě knížka líbit. Pozdravujte, jo. Mějte se krásně a zase a. někdy nashledanou, naslyšenou.
2: Jo, děkuji.
0: Pěkný den.
2: Na co je.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Kam se poděly všechny květiny, si teď poslechneme od Kingston Tria. Její verze je z roku 61, možná znáte ji provedení, kromě češtiny, tedy od Joan Baez, skupiny Searchers, Roye Orbisona, případně od Olivie Newton-John. Různých nahrávek stejného motivu každopádně vzniklo bezpočet, jednu z nejslavnějších teď pouštím.

0: okamžik bude 7:15, zastavíme se u počasí, probereme další vývoj teplot a oblačnosti. Jak bude dnešek probíhat podle meteorologů, upřesním hned, jak se podívám na ranní stav regionu.
1: Počasí.
0: Maruška Hostýnské vrchy 11 stupňů, Strání prozatím teplotně vede se 16 stupni a v tomto rozmezí se ve Zlínském kraji pohybujeme aktuálně. Očekáváme oblačno až zataženo, během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnosti ubývat, místy až na polojasno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky a spíše to bude v severní části kraje. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku místy kolem 21. Slabý, odpoledne přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se pravděpodobně protáhne až do dopoledních hodin. Potom odpoledne budou rozptylové podmínky dobré. Biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Požárem poničenou budovu 34 ve Zlíně možná čeká opačný osud, než bylo dosud v plánu. Ještě do včerejška pokračovala její demolice, vlastník budovy, společnost Cream se ale rozhodla bourání přerušit. Zbylý kus

0: našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Místo demolice zachování, to je možná budoucnost poničené budovy 34 ve Zlíně. Na začátku července, jak asi všichni víte, zbytek měli podle stavebního úřadu srovnat se zemí bagry. Společnost Krým, která objekt vlastní, včera hlavní demoliční práce přerušila. Proč to teď rozebereme s Michaelou Kočendovou? Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Mluvčí firmy Krým Marcel Schmidt vysvětlil, že chce část vyhořelé budovy zachovat jako připomínku původní baťovské architektury. Konkrétně se společnost snaží zachovat severovýchodní roh budovy v co největším možném rozsahu. Stav budovy teď proto prověřují statici. Podle Schmidta by mohli rozhodnout do 2 týdnů.
2: Vlastně jsou v tom zainteresovaní 2 statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
0: O zachování torza budovy se dohromady se společností Krým snaží taky skupina architektů a umělců, kteří společně pracovali na revitalizaci Baťova areálu.
1: Ano, právě ti přišli s konkrétní myšlenkou budovu zachovat. Součástí skupiny jsou například architekti Adam Gebrian a Vít Máslo nebo umělec Vladimír Broš, známý jako Vladimír 518. Zničená budova měla podle něj tvořit klíčovou část areálu.
3: Bylo to skoro jádro té naší myšlenky, jak revitalizovat celý ten baťovský areál, protože vlastně ve své unikátní urbanistické rozloze je to opravdu jako nevídaný kus architektury v rámci Československa.
1: Společně se teď snaží o zachování fragmentu budovy o rozměrech asi 24x12 metrů.
0: Společnost Krým chce zachovat část zhořelé budovy 34 ve Zlíně. Mluvili jsme o tom s redaktorkou Michaelou Kočendovou. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je pro vás David Jabůrek. Zlínská radnice hledá zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro volby do městského zastupitelstva a senátu. Přihlásit se můžou online prostřednictvím webu města nebo osobně na magistrátu v budově PSG na Zarámí. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Případné druhé kolo senátních voleb potom o týden později. Na netopýří noc můžou dnes přijít zájemci do zámku ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopýry Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko nabídne přednášku s informacemi ze světa malých savců a také praktické ukázky. Návštěvníci se dozvědí třeba to, proč jsou netopýři užiteční. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Podle digitální informační agentury společná doména gov.cz usnadní rozpoznání skutečné stránky úřadu. Sníží to tak riziko podvodných webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Základem je soubor vzácných vedut Friedricha Bernarda Wernera z první poloviny 18. století a jejich porovnání se současnými fotografiemi ze stejných míst. A aktuální hodnoty teplot ve Zlínském kraji jsou 11 až 15 stupňů. Ty maximální dnes dosáhnou na 21 až 25 stupňů. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, a to zejména v severní části regionu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Brodě v ulici Prakšická se srazila dvě osobní auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli nabídnu několik tipů na zajímavé akce, podíváme se do oblasti kultury. Teď je 8:30, přání dobrého rána posílám k datu 26. srpna a písničku na pohodu od Petr Janů.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Každý klub

0: Za 5 minut, 7:45, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého středečního rána. Pokračujeme pozvánkami za kulturou, mám připravených několik tipů. Jak vzniká animovaný film? Výstava Obraz, pohyb, příběh v galerii Václava Chada na zámku ve Zlíně nás zavede přímo do zákulisí tvorby známého animátora a režiséra Iva Heitzmana. Expozici od prvních skic a storyboardů až po hotový film, třeba Boba a Bobka nebo Berty a UFO, jsou dnes k vidění na zlínském zámku od 13 do 17 hodin. Stálou expozici Slováckého muzea dnes oživí komentovaná prohlídka národopisné expozice Slovácko. Expozicí provede etnograf Jan Káčer a seznámit se můžete se způsobem obživy, bydlením, rukodělnou tvorbou nebo lidovým oděvem regionu. V druhé polovině expozice jsou k vidění rodinné a výroční obyčejové cykly života na Slovácku. Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin. V Uherskobrodském muzeu ještě můžete navštívit autorskou výstavu Jakuba Zemana o době a kultuře válečnické šlechty starého Japonska. Výstava s názvem Odkaz samurajů představuje japonské meče dávných válečníků, náčiní na čajový obřad nebo třeba masky divadla No. Muzeum v Uherském Brodě otevírá v 9, výstava je k vidění do 17 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 7:45, prohlížím si aktuální předpověď, no a všechny důležité informace samozřejmě předám dál. Hned jak projdu regionem v současných teplotách.
1: Počasí.
0: 14 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 15 stupňů uvádí Holešov, Zlín a Luhačovice. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 13 stupňů to je hodnota v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Horní Bečvě. 16 stupňů pak vidím ve Vizovicích. V Bojkovicích a ve Strání. Tak, pojďme na celkovou předpověď, která nám říká, že máme očekávat oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnosti ubývat, místy až na polojasno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, což se týká spíše severní části kraje. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Vsetínsku místy kolem 21 stupňů. Slabý, odpoledne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr, povale rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. U toho máme prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se bude týkat zřejmě i dopoledních hodin. Potom odpoledne už se by se měly upravit na dobré a biozátěž ta je mírná, na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve druhém kole fotbalového poháru MOL Cup už se představují i některé ligové týmy. V úvodní hrací den to byl případ Zlína, který nastoupil na hřišti třetiligového Uničova. A i když vyhrál 2-0 a postoupil, pořádně se zapotil. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Fotbalisté Zlína v první lize čekají na první body i výhru, v poháru MOL Cup už ji na kontě mají. Ve druhém kole na hřišti třetiligového Uničova zvítězili 2-0, ale v obměněné sestavě si vytvořili minimum šancí a za výsledek mohli být ještě rádi. Uničov z pozice outsidera totiž dokázal být nebezpečný. Teď podrobnosti v reportáži.
1: Ty zápasy jsem hrával jsem je v Mosofolo s Kroměříží, kdy jsme jezdili těžkým soupeřům, nebo soupeři k nám jezdili a neměli to s náma nikdy lehké, takže já to moc dobře vím, že tyto zápasy jsou strašně zrádné a vždycky ten relativně papírově slabší soupeř se dokáže vyhecovat a dokáže toho soupeře potrápit, takže samozřejmě věřili jsme, že to zvládneme a konec jsme rádi za ten postup.
2: Oddechl si trenér Zlína Bronislav Červenka po poměrně utrápené výhře na hřišti třetiligového Uničova. Jeden gól dal Tomáš Poznar z penalty v 16. minutě, druhý až v poslední minutě nastavení Apiach. Ten využil toho, že brankář soupeře už vypomáhal v útoku ve vápně Zlína a nestihl se vrátit do své branky. Ze hry si ale ligový tým šance téměř netvořil. Naopak Uničov mohl v závěru několikrát vyrovnat po standardních situacích.
1: Ten soupeř hrál takovým trošku v lepším bloku a prakticky, když jste si to chtěli strčit středem, tak ti hráči u vás byli strašně rychle. Těžko se do toho dostává. Ten soupeř čeká na ten momentík nějaký, který se mu tam vydaří a měl tam potom dva po těch autových hazováních, ty opravdu nepříjemné, to tam letí, jak kdyby to někdo kopal nohou, takže to jsme si to pokryli.
2: A to domácí tým trenéra Davida Rojky stejně jako Zlín zdaleka nehrál v nejsilnější sestavě, protože i jeho čekají důležité zápasy vlastní dlouhodobé soutěže. Rotace tedy probíhá i v nižších fotbalových patrech.
3: Pro nás to úplně splnil účel, nedopadlo žádným výpraskem, jo, bylo to relativně jak kdyby vyrovnaný, příště trochu si mohli vyrovnat a hlavně se hráli všichni ti mladí kluci. Pošetřil jsem ty kluky, ty starší, ty opory, jo, což bylo jako kdyby v plánu už před zápasem a chtěl jsem začít ty mladý, to si Duška, ročník 29, Kovář, tam šel pak ti kluci. Kluci jsou naběhaní, takže jsem se to až tak kdyby nebál. Viděl jsem, že má nějaké své problémy, takže jako nečekal jsem, že nám dali nějaký výlágo.
2: Tým Davida Rojky v MOL Cupu sice končí, ale se vztyčenou hlavou. Naopak Zlín má teprve první triumf sezóny a nikterak přesvědčivý. A o víkendu na hřišti Zbrojovky Brno bude chtít ukázat, že vyhrát dokáže i v lize. Jinak by se mohla trenérská židle pod Bronislavem Červenkou pořádně rozkývat. Z Uničova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Nový sportpark Bartoška ve Zlíně dostane kamerový systém, který strážníkům umožní s návštěvníky v případě potřeby komunikovat přímo. Komentovaná prohlídka národopisné expozice Slováckého muzea návštěvníkům přiblíží vinobraní na Slovácku. Poslanci budou hlasovat o prezidentském vetu novely o rozpočtových pravidlech. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu David Jabůrek. Dobré ráno. Kamery, reproduktory a komunikační moduly mají nově dohlížet na bezpečnost návštěvníků vznikajícího sportparku Bartoška ve Zlíně. Areál město buduje vedle sídla dopravního podniku a určený bude mimo jiné pro skateboardisty nebo parkouristy. Právě kvůli sportům s vyšším rizikem úrazu chtějí mít strážníci možnost rychle zareagovat a v případě potřeby s návštěvníky komunikovat, pokračuje ředitel městské policie ve Zlíně Milan Kladníček.
5: To znamená, kdyby náhodou někdo spadl nebo něco se odehrálo, tak aby operátor mohl komunikovat s tím, kdo třeba spadl, zdvihni ruku, jeď si v pořádku, aby jsme měli okamžitou reakci.
3: Náklady na vybudování celého areálu se pohybují kolem 70 milionů korun. Sportpark by se mohl lidem otevřít v květnu 2027. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na dnešek připravilo komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácko. Etnografka Marta Kondrová návštěvníkům přiblíží lidové obyčeje, způsoby obživy, bydlení nebo rukodělnou tvorbu našich předků. Při prohlídce se zaměří také na aktuální roční období.
6: Můžu slíbit, že se návštěvníci dozví něco zajímavého o vinobraní, o zajímavých předmětech, které tady máme, ať už je to opravdu unikátní vinařský list, o něm bych se chtěla rozhovořit trošičku víc, ale samozřejmě nezůstanou ochuzení ani o jiné zajímavosti, kterých by si možná jako běžní návštěvníci nevšimli.
3: Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování chtějí zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard korun. Letos má být 310 miliard. Příští rok plánuje Schillerová ještě vyšší. Zároveň ale deklaruje, že nepřekročí 400 miliard.
7: Mohli jsme předstírat, že schodek 150 miliard je reálný, napsat do rozpočtu nafouknuté příjmy, podhodnotit známé výdaje, ale to není můj styl. Volím cestu, na které budeme deficity každý rok snižovat, ale současně nezastavíme obranu, zdravotnictví, školství, dopravu ani energetickou bezpečnost.
3: Situací kolem bezpečnostní prověrky ředitele Českých drah se dnes bude zabývat dozorčí rada podniku. Michal Krapinec se totiž přednedávnem rozhodl jí vrátit. Odůvodnil to tím, že ji ke svojí práci nepotřebuje. Žádost o prověrku přitom byla podmínkou výběrového řízení na post. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika jde o nestandardní situaci. Vyřešit ji podle něj má dozorčí rada.
4: Počasí.
3: Aktuální hodnoty teplot ve Zlínském kraji jsou 11 až 16 stupňů, ty maximální dnes dosáhnou na 21 až 25 stupňů. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, zejména v severní části regionu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozor si dejte na silnici 50 u Uherského Hradiště. Na vozovce leží sražená srna a v Uherském Brodě v ulici Prakšická doklízí následky srážky dvou osobních aut. Ze zprávy to vše, pokračuje ranní vysílání. Za mikrofonem dál Petr Uhřík.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Obyvatele Nezdenic na Uherskobrodsku trápí časté výpadky dodávek elektrické energie. Při bouřkách je pravidelně způsobují pády stromů na dráty vysokého napětí. Jak chce obec potíže vyřešit, to uslyšíme už za chvíli a pak se vydáme na pěší výlet. Jiří Tomáš doporučí za turisty zajímavou trasu před 8:30, mezitím ještě probereme počasí podrobně. Teď je 8:05, před námi středa 26. srpna. Příjemné letní ráno, dál přeje Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Jakmile uslyší bouřku, začnou se obávat, že opět budou hodiny bez elektrické energie. Řeč je o obyvatelích Nezdenic na Uherskobrodsku. K výpadkům tam totiž dochází při bouřkách velmi často, když na dráty vysokého napětí spadnou stromy. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden.
1: Od čtvrtka, od večera, nějak 5., 6. už nejela elektřina. A já jsem potom v pátek přijela domů a ještě to stále nejelo dopoledne.
2: Popisuje svou poslední zkušenost slečna Adéla, která v obci bydlí v rodinném domě společně s rodiči.
1: Potom to nějak asi okolo druhé zaple a je to docela dlouhá doba. My jsme se třeba báli, že se nám zkazí potraviny v ledničce, rozpustí se nám mrazák. I dort jsme měli doma, nechtěli jsme, aby se nám prostě nám slovo pokazil a tak dále.
2: Aby došlo k výpadku, nemusí prý být žádné extrémní počasí.
1: Stačí prostě, že začíná teprve bouřka, nějaký větší větr a už nám nejde elektřina.
3: K těmto výpadkům dochází v jedné polovině obce, kde je zasaženo zhruba 50 domácností.
2: Přidává se nezávislá starostka Nezdenic Libuše Bídová.
3: Ale co hůř, je to na straně obce, kde je domov pro seniory, sportovní hala, základní a mateřská škola, pošta, hospoda a kulturní zařízení, takže ty problémy vlastně způsobují komplikace v těchto veřejných budovách.
2: Podle starostky problém trvá asi 3 roky. Na jeho řešení se domlouvala s Povodím Moravy a distribuční společností EGD. Jejich pracovníci v okolí řek Olšavy a Kladénky letos na jaře provedli ořez rizikových dřevin, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
4: Po poslední poruše jsme navíc nechali zmapovat další stromy v okolí vedení, které by mohly v budoucnu představovat riziko. Ve spolupráci s odbornou firmou nyní posuzujeme jejich zdravotní stav a potřebná opatření.
3: Nicméně nám tady ještě zbývá u Kladenky jedno místo, kde teď za posledního půl roku se asi ta porucha stala 3krát.
2: Připomíná starostka Libuše Bídová.
3: V blízkosti toku Kladenky jsou zrostlé jasany, které bohužel i z důvodu nějaké choroby jim uhnívají kořeny a oni padají i zdravé vlastně stromy.
2: Tyto pozemky ovšem patří soukromým majitelům. Většina stromů navíc roste mimo ochranné pásmo, kde je bez souhlasu vlastníka nelze ořezávat či kácet.
3: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit, dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
2: Doplňuje starostka obce z Nezdenic Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, je tu pravidelný čas na podrobnou předpověď. Všeho počasí nám jistě řekne meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna. Přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám datum 26. srpna nabídne v maximálních teplotách a kolik bude oblačnosti? Jinými slovy, jak vypadá celková dnešní předpověď?
2: Tak ty nejvyšší teploty očekáváme dneska nejčastěji od 22 do 25 stupňů. Na Vsetínsku tam trošinku chladněji, spíše ty teploty se tam budou pohybovat kolem 21 stupňů. Jinak nás čeká velká oblačnost, oblačno až zataženo. Potom během odpoledne a večera by se nám té oblačnosti mělo začít pozvolna ubývat. Místy i na polojasno, ojediněle se také mohou vyskytnout přehánky. Pravděpodobnější je to teda v té severnější části kraje. Bát nám k tomu bude vítr slabý, odpoledne bude i přechodně mírný, severovýchodní až severní, do 20 km za hodinu.
1: A ještě prosím biozátěž na dnešní den.
2: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Jdeme dál na zítřek. Jak vychází předpověď na čtvrtek?
2: Tak tam v noci ještě se výjimečně můžou vyskytnout přehánky, hlavně teda v té první části noci. Jinak čekáme oblačno až polojasno, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů. Přes den polojasno až skoro jasno, jenom přechodně může být oblačno, hlavně teda během ranních a dopoledních hodin, ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů. Vítr nám tomu bude vát slabý, proměnlivý, postupně bude spíše převládat směr severovýchodní až východní do 15 km za hodinu.
1: Dokončeme pracovní týden, jaké jsou vyhlídky na pátek a když přidáte náznak pro začátek víkendu, rozhodně to přivítáme.
2: Tak pátek, tam bychom měli mít převážně slunečno, čekáme polojasno až skoro jasno, pak nám tam začne od západu trošinku přibývat oblačnosti, ale ta by stále měla zůstat většinou průsvitná. Ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 28 do 32 stupňů, ale čekáme, že během

0: jsou to za čísla pro Zlínský kraj?
1: Tak ta nejnižší hodnota 0,9 stupně Celsia je z roku 1980. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum máme z roku 1992, kdy jsme na stanici Staré město naměřili 35,5 stupně Celsia.
0: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová, a to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7,5 minuty do půl deváté. Další informace máme pro vás, kteří jste byli účastníky turistické akce Rozhledny Zlínského kraje. Turista Jiří Tomáš ale hned naváže a společně s kolegou Pavlem Vackem potěší snad každého, kdo si chce udělat nějaký pěkný výlet. Tak pánové, vítejte a už povídejte.
1: Pojďte se teď s Českým rozhlasem Zlín podívat hezky do dálky. O rozšíření obzoru v doslovném slova smyslu se postará Jiří Tomáš a také pokračování jedné turistické akce. Hned se dozvíme víc. Vítám vás u mikrofonu, pane Tomáši. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. V sobotu 29. srpna mohou držitelé záznamníků rozhledny Zlínského kraje, případně další zájemci, navštívit rozhlednu na kopci Královec ve výšce 655 metrů nad mořem, nazývaný též Finish. Dostanete se k ní po červené značce z valašských klobouků, je to 1,5 kilometru. Dřevěná rozhledna tu stojí od roku 2006 a z vyhlídky po zdolání 79 schodů nabízí hezký výhled na Mizovické vrchy i Javorníky. Druhou rozhlednou, kde získáte samolepku do záznamníku, je jedna z nejmladších rozhleden ve Zlínském kraji. Stojí na návrší 2 kilometry jižně od obce Vysoké pole. Postavena byla v roce 2023 s cílem umožnit výhled na plánovanou vodní nádrž Vlachovice, která by měla vzniknout po roce 2030, ale i na Vizovické vrchy a Javorníky. Nutno zdolat 65 schodů, živé kontroly budou na vás čekat od 10 do 15 hodin u obou rozhleden.
1: Akce Rozhledny Zlínského kraje bývá tradičně rozkročena přes celý víkend. Předpokládám tedy, že pro nás budete mít program i na neděli.
2: Určitě v neděli 30. srpna se můžete vypravit k dalším rozhlednám. 1 kilometr severovýchodně od místní části Bojkovic-Krhov stojí od roku 2011 dřevěná rozhledna na Skalce, výška 492 metrů nad mořem. Na vyhlídkovou plošinu vede 36 schodů. Druhou rozhlednou, kde na vás bude čekat kontrola, je rozhledna stojící na vrcholu Velkého Lopeníku ve výšce 911 metrů nad mořem. Na hraničním kopci 5 kilometrů východně od obce Březová stojí od roku 2005 dřevěná věž s kamenným podstavcem. Na vyhlídkovou plošinu vede 101 schod a nabídne vám kruhový výhled na pohoří na moravské i slovenské straně. Výchozím místem může být Mikulčin vrch nebo obec Lopeník. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední termíny, v nichž lze u těchto rozhleden získat samolepky do záznamníku, doporučuji pro přesun mezi rozhlednami použít nějaký dopravní prostředek nebo veřejnou dopravu. Každopádně přeji příjemné počasí a dobrý výhled.
1: A já už nabídnu našim turistiky chtivým posluchačům jen shrnutí. V sobotu 29. srpna na vás čekají samolepky do záznamníků akce Rozhledny Zlínského kraje na rozhlednách Královec a Vysoké pole. V neděli 30. srpna pak na Skalce a na Velkém Lopeníku. Přání dobrého rozhlednového počasí už zaznělo. Já už tedy přidám jen rozloučení s panem Tomášem. Těším se na další setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi David Jabůrek. Dobré ráno. Na výstavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku zahájil dopravní a energetický stavební úřad společné řízení. To má vést k vydání stavebního povolení. Stavba produktovodu má velký strategický význam, posílí přepravu a distribuci pohonných hmot a zvýší možnosti v zásobování Moravy. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na dnešek připravilo komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácko. Etnografka Marta Kondrová návštěvníkům přiblíží lidové obyčeje, způsoby obživy, bydlení nebo rukodělnou tvorbu našich předků. Při prohlídce se zaměří také na aktuální roční období. Dnes by mohlo být jasno v případu žaloby hnutí SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhou půlku roku 2022. Bude se jí zabývat obvodní soud pro Prahu 7. Podle soudce Tomáše Loudy musí ministerstvo odůvodnit, proč vyhodnotilo aktivity a vyjádření SPD jako předsudečně nenávistné. Před měsícem kvůli tomu jednání odročil. Návštěvníkům se dnes otevírá nový pavilon akvárií v Hodonínské zoo. Ve dvou nádržích je zhruba 2000 ryb. Expozice představuje africká jezera Malawi a Tanganyika. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. 11 až 17 stupňů. Takové jsou aktuální hodnoty na měřících stanicích ve Zlínském kraji. Maximálně dnes naměří 21 až 25 stupňů. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, zejména v severní části regionu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Datum 26. srpna ještě doplním o důležité jméno Luděk. Ze svého nositele dělá slavného bojovníka, podle jiného výkladu jména oslavuje mír. Nabízí tak neomezené možnosti, Luděk má sílu k boji, ale dokáže si vážit i míru. Jak se dívám do domácí statistiky, slavit bude přibližně 15 000 českých mužů. Gratuluju pánové a tady je pro vás písnička od Kamélií. Ještě pohled na hodiny, 8:30 a 3 minuty.

0: Změníme hudební přihrádku, jak už to u stylu country chodí, hudba přilétla z Ameriky. A vzorem k napodobení nebyl pro Ladislava Vodičku nikdo menší než legenda žánru Johnny Cash. Dnes mám tedy v cukrárně českého Johnnyho Cashe. Ladislav patřil mezi naprosté hlasové originály, jakmile se stoupil do nejnižších pater přímo do basových poloh. Nevím o nikom jiném, kdo by se mu v bývalém Československu podobal. Byl absolventem strojnické fakulty ČVUT, ale chvíli taky fungoval jako vyučující v autoškole někdy po roce 75. Jeho stopu čistě hudební můžeme pro jednoduchost rozdělit na období s country beatem Jiřího Brabce a když se pak nepohodli, založil vlastní skupinu Vodomilové. Překlady a úpravy některých písniček si dělal sám, jiné si vzal do parády textař Michal Bukovič. Sympatický Láďa Vodička každopádně prožil život plný hudby, naposledy živě zaspíval se skupinou Taxmeni 97. Dva roky na to odešel do hudebního nebe.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí. A míjela mě auta.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi
2: Za necelou minutu bude 8:45, pokračujeme krátkou předpovědí, na chvíli se zastavíme u meteorologických záležitostí.
3: Počasí.
2: Ještě ranní teploty aktuálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 11 a 17 stupni. Očekáváme oblačno až zataženo, během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnosti ubývat, místy až na polojasno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky a bude to spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Vsetínsku místy kolem 21 stupňů, slabý odpoledne přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď ráno a ještě v části dopoledne jsou a budou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, odpoledne dobré, s biozátěží mírnou na prvním stupni. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem využívá denně téměř 12 000 aut. Vyplývá to z červencových dat automatických sčítačů umístěných na dálnici. Oproti loňsku, kdy po zprovozněné dálnici D49 jezdilo necelých 8 000 aut denně, jde o výrazný nárůst. Nový úsek jsme řidičům otevřeli 20. června a jeho zprovoznění přineslo znatelné snížení dopravy zejména v Martinicích a Horním Lapači.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Celé ráno jsme se vítali do 26. srpna. Centrum pro seniory v Holešově dnes pořádá hudební odpoledne s dechovou hudbou Hulíňané a vystoupením Luclavské chasy. Na akci jsou zváni nejenom klienti centra, ale také jejich rodiny, kamarádi, bývalí kolegové nebo sousedé, kteří si mohou společné odpoledne užít v parku centra. Co je cílem akce a na co všechno se její účastníci mohou těšit, zjistí přímo na místě naše regionální stopařka Petra Sedláčková. V dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín ve 14:15. Příjemný poslech všech dalších pořadů, včetně následujících srdcovek, přeje Petr Uhřík. Pohodový letní den. 9 hodin bude za 10 minut. My si teď ještě před zprávami pustíme divokýho byla, brontosaury a holandské pusiket.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pozastavení demolice budovy 34 ve Zlíně neovlivní plánované zmenšení velmi nebezpečného perimetru. Jasany u Nezdenic na Uherskobrodsku padají na dráty vysokého napětí a způsobují výpadky dodávek elektřiny. Vrtulníky Venom a Viper se znovu vrátily do provozu. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Koncem týdne dojde ke zmenšení velmi nebezpečného perimetru kolem budovy 34 bývalého baťovského areálu ve Zlíně. A to i přes včerejší pozastavení demolice objektu. Zmíněná bezpečnostní zóna zatím brání provozu vedlejší budovy 44. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Co se týká toho velmi nebezpečného perimetru, tak tam došlo ke zúžení z té jižní strany a bez ohledu na to, kdy padne rozhodnutí o případném zachování toho fragmentu, tak by mělo dojít na konci tohohle týdne k zúžení té západní části tak, aby přestali platit omezení, zejména pro tu 44. budovu.
0: Obyvatele Nezdenic na Uherskobrodsku trápí časté výpadky dodávek elektrické energie. Při bouřkách je pravidelně způsobují pády stromů na dráty vysokého napětí. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Podle nezávislé starostky Nezdenic Liduše Bídové je nutné vykácet vzrostlé jasany.
3: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit. Dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
0: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky.
1: Sport.
0: Zlínští fotbalisté oslavili první výhru v sezóně, když ve druhém kole poháru MOL Cup zvítězili na hřišti třetiligového Uničova 2-0. První branku dal v 16. minutě Tomáš Poznar z penalty, druhou přidal až na konci nastavení Frank Epajach. Mnoho dalších šancí Zlín neměl a výkon soupeře vyzdvihl i trenér Bronislav Červenka.
4: Rádi jsme postoupili Uničov, když s mladou sestavou, tak kluci bojovali, byli velmi aktivní a nedávali nám zadarmo, zúšťovali hlubokým blokem a fakt dobře dostupovali, navíc terén nebyl mokrý a hrozně to brzdilo tu hru, takže bylo to náročné pro kluky. Jaké to bude dávka se vědomí, nedokážu říct, je to jenom pohárové utkání, není to ligové.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, zejména v severní části regionu. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální komplikace nehlásí ze silnic ve Zlínském kraji dopravní servery. Tolik zprávy, teď už má slovo Zdeněk Junák. Začínají srdcovky. Pohodu při poslechu přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo pak by si schutí dách dnes o vlastních jmeninách? Kdo naopak na vzduchu dopřál by si rozruchu? Neskoumejme pohnutky, s přáním mířme za luďky. Já, jak už je v dobrém zvyku, znělý vinš mám na jazyku. Za pár kmitů vteřinovky přidám tónů tisícovky. V klidu nebo ve spěchu, užijte si poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 26. srpna roku 2026, máme léto, v Brně máme trošinku pošmourno, ale doufejme, že se to vybere, ale teplota je příjemná. Dětem, no pomalu, utíkají dny, za chvilku skončí prázdniny a já jsem včera prožil nádherný večer, vždycky tak na konec měsíce se těším, protože Sava Klimeš, náš kamarád, velký obdivovatel a vyznavač jazzu, dává vědět a svolává partičku, že tedy opět na nás čeká jazzový večer. Opět hrál Breeze Band ve starém dobrém složení, na saxofon Jirka Suchý, na klávesi Laďa Káňa, na kontrabas Vincent Kumr. No a pozor, změna u bicích. Jarda Zvoník zpívá, už jenom pouze zpívá, už to bylo minule, a jako by se do toho zamiloval a opustil svoji sadu bicích, ovšem za bicí zasedl velký konkurent, úžasný mladý člověk Petr Maceček. Bylo to výborný. No a samozřejmě přišel excelentní pianista Mirek Hanoj Hanák, Laďa Káňa ho chvilku pustil taky za klávesy, takže to bylo úžasné. Přišel za mnou taky jeden z jazzmenů, dlouholetý muzikant, výborný, dneska už na zasloužené penzi, Libor Sobotka, říká mi Zdeňo, pozdravuje tě moje žena, je v nemocnici, poslouchá tě každé ráno, takže paní Sobotková, pokud mě posloucháte i dneska, tak já vám přeji brzké uzdravení a celá jazzová sajtna včerejší vám mává a přeji opět, jak já říkám, abyste byla brzy fit. Takže, moji milí, samozřejmě písnička, která bude následovat, tak je taky pro vás, paní Sobotková. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, zahrajte prosím Břeclavi šesteček, která se jmenuje... nebo začíná, kdyby byl John Lennon od nás, kdyby byl z Břeclavi, a tak dále. Píseň nechávám zahrát své milované Helence, životní družce, rodačce ze Strážnice, jako poděkování za to, že mě má stále ráda, a jako opožděné blahopřání ke jmeninám. Váš věrný posluchač Vladimír Jakubíček z Lechotic. Milý Vladimíre, rád splním vaše přáníčko, vybral se písničku, takže už je tady cymbálová muzika Jošky Šmukaře a kdyby byl John Lennon z Moravy.

Jo, kdyby byl John Lennon z Moravy. No, nevím, jak by to dopadlo. Moji milí, padlo mi teď oko na kalendář a zůstalo mi tam viset u jednoho motorkářského data. Dneska je to totiž rovných 64 let, co František Šťastný vyhrál v Brně motocyklovou velkou cenu Československa. Prosím, po osmé. A jak se taky ukázalo, naposledy. Jelo se to na starém Masarykově okruhu a to nebyl žádný uzavřený areál. Trať vedla normálně po silnicích kolem Brna přes Žebětín a Ostrovačice skoro 18 kilometrů jedno kolo. Vyhrál v té nejsilnější třídě do 500 kubických centimetrů, ovšem na 350. A do Brna přijel o berlích. Prý mu dva týdny předtím v Německu skočil pod kola pes. Doktoři mu start rozmlouvali, ovšem neúspěšně. A když se řekne java a vůně benzínu, člověku se začnou vracet vlastní vzpomínky. Já mám úžasnou vzpomínku na mistrovství světa, tedy velkou cenu Československa. A to se psal rok 1970. Tenkrát se ještě jezdil ten starý okruh, jezdilo se přes Kohoutovice. A tam se to mezi těmi domy točilo a podobně. No a já jsem takhle přišel, abych měl dobrý výhled, tak jsem si stoupil na chodník. Tam byly ty kandelábry a to osvětlení, kolem toho byly namotané balíky slámy. A tak jsem si stoupl, ale přišel takový jeden pán a říká mi, tady nestůjte.

0: kotlíků, vylítlistý zatáčky, no a opravdu ne, fakt jako, ne, jako si myslím, že to nebylo méně než takových, bych řekl, dobrých 30-40 centimetrů. Proletěli kolem mě, normálně se mi zježily vlasy a opravdu jsem si uvědomil, co by se mohlo stát, kdyby tak jenom třeba o mě zavadili lehce. Takže jsem potom se opravdu stáhl a abych byl vtedy v bezpečné vzdálenosti. Motocykloví závodníci tenkrát, takový ty hvězdy, bydlívali v hotelu Internacionál. A to se tam vždycky jsme se shromáždili a čekali jsme, že ulovíme nějaký ten autogram. A tenkrát byl slavný závodník Giacomo Agostini. A mně se podařilo ulovit jeho autogram. Je pravda ta, že člověka zamrzelo to, jak dneska jsou ty výdobytky a ty možnosti, že si uděláte to selfiečko s tím závodníkem. Tenkrát to nebylo. Nebyl nikdo s fotografickým aparátem, kdo by vás mohl vyfotit. Takže mám jeho podpis. Vlastně už ani nevím, kde, no někde bude, určitě bych ho pohledal, ale fotografii tedy už nemám. Takže to je moje vzpomínka vůbec na můj motorismus a já už vám co? Pouštím Lucii Bílou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké

0: Léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Tak to byl italský zpěvák Toto Cutugno, hit, úžasný hit 70. přelomu 80. let. No a protože máme středu, moji milí posluchači, když je středa, indicie do celotýdenní hádanky je třeba. Mám na mysli celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Janůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších známých operních umělců. Tak, středeční indicie tedy zní. Říkají o mně, že jsem rodák z Brna. Ale nevěřte jim to. To by byla pravda až dnes. Tehdy ne. Opakují středeční indicii. Říkají o mně, že jsem rodák z Brna. Ale nevěřte jim to. To by byla pravda až dnes. Tehdy ne. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím písničku.

Dobrá zpráva, tak se jmenovala písnička Václava Neckáře. A dobrá zpráva je ta, že sice budeme za chvilku končit, protože i dneska probíhá stále ještě soutěž Zámecké léto a budeme i dnes o 15 minut kratší, ale mám tady ještě dvě přáníčka. To první z webového formuláře a zní takto. Krásný den pradědečkovi Vláďovi a prababičce Lidunce z Kobylí a tím chutná raní kafíčko u srdcovek. Přejí všechny děti, vnoučata a ta nejmenší Mia. Samozřejmě, že rád splním přáníčko a zahraju jak pradědečkovi, tak i prababičce do Kobylí, ale mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Ahoj Zdendo, mohl bys prosím zahrát hezkou píseň od Albandu paní Věrce Kolářové z Tvarožné? Je věrná posluchačka srdcovek. Potkali jsme se v sobotu na oslavičce v Pozořicích a moc hezky jsme probrali brněnské restaurace, hospody, vinárny a pajzly z devadesátek. Věrka bude mít brzy 80 let, ale prokázala neuvěřitelnou paměť názvů už i neexistujících podniků. Hezky jsem si zavzpomínal, kam jsme všude s kamarády chodili. Děkuji, Kary. Milý Kary, to víš, že rád splním přáníčko tvoje, takže moji milý přáníčka byla vyslovena. Kary vybral skupinu Jardy Alberta Kronka Alband a já vám přidávám písničku s názvem Najdu.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 26. srpna pomaly Lilinku kočí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Říkají o mně, že jsem rodák z Brna, ale nevěřte jim to. To by byla pravda až dnes, tehdy ne. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční a pak páteční a pak nám všem bude všechno jasné. Takže to je všechno, ještě připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete přání zařadit v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět, prosím, v dostatečném předstihu. To je všechno a teď už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná co? Soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se budu těšit zítra ve čtvrtek po 9:00 hned zase naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je to ale zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, jestli nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor. Zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho. Ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž. No a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci. Připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku. A už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky. Tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí. Být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste nebo třeba perete?
1: Ne,
0: jako
1: nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štemberkové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: o 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pro strategický produktovod Loukov Sedlnice zahájil úřad společné řízení. Má posílit zásobování Moravy. Rožnovské koupaliště letos navštívilo o 5 000 lidí víc než loni. Vydařenou sezónu hlásí i Valašské Meziříčí. Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré dopoledne. Na výstavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku zahájil dopravní a energetický stavební úřad společné řízení. To má vést k vydání stavebního povolení. Stavba produktovodu má velký strategický význam. Posílí přepravu a distribuci pohonných hmot a zvýší možnosti v zásobování Moravy. Termín zahájení a dokončení výstavby ale zatím nelze určit, říká mluvčí státní firmy ČEPRO Marek Grol.
2: Po ukončení příslušných správních řízení a získání potřebných pravomocných povolení bude možné harmonogram realizace dále zpřesnit. ČEPRO je připraveno v případě projektu bezprostředně pokračovat tak, aby samotná realizace mohla následovat co nejdříve po splnění všech zákonných podmínek.
0: Letní koupaliště na Vsetínsku hlásí lepší sezónu než loni. Pomohly hlavně dlouhé série horkých dnů a minimum srážek. V Rožnově pod Radhoštěm návštěvníky lákala také nafukovací překážková dráha přímo ve vodě. Ve Valašském Meziříčí pak zmodernizované bazény.
3: 25 000 lidí zatím navštívilo koupaliště ve Valašském Meziříčí, říká vedoucí Lukáš Vojvodík.
4: Je to téměř o 5 000 návštěvníků více prozatím v letošním roce než minulý rok.
3: Vysokou návštěvnost hlásí také Valašské Meziříčí. Podle vedoucího koupaliště Adama Havingera tam přijížděli lidé i z okolních měst.
5: Myslím, že to je úspěšné, protože tady jezdí i z nejbližšího okolí, jakože to nejsou jenom z Valmezu, a návštěvnost se zvedla, takže byla dobrá.
3: Obě koupaliště otevřou své brány i během nadcházejících teplých dnů. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
6: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru si veterináři účtují poplatek. Jde zhruba o několik stovek korun.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, zejména v severní části regionu. Teploty pak vystoupají na 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 pozor na 257. kilometru ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané vozidlo. A po zprávách navazujeme dopoledním vysíláním s Kristýnou Fuchsovou. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 10. hodině začíná dopolední vysílání ze studia Českého rozhlasu Zlín. V tento den, přesně před 34 lety se dohodlo rozdělení Československa na dva samostatné státy. Připomínáme si tak oddělení, ale věřím, že poslech našeho programu dokáže spojovat. Třeba i tím, že si uvaříme stejný oběd. Za malou chvíli vám totiž představíme velmi jednoduché těsto na tvarhové knedlíčky. Potřebovat na něj budete pouze 5 ingrediencí a minimum času. Poslech zpříjemní i hudba, která neomrzí. Teď od Leony Machálkové nebo Valdemara Matušky. Jsem ráda, že jste s námi. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je s vámi Český rozhlas Zlín. Česká kuchyně nabízí nejrůznější typy knedlíků. Úžasnou letní variantou jsou sladké knedlíky plněné nebo polévané ovocem. První psaný recept na ovocné knedlíky na českém území pochází ze 17. století. Tehdy se připravovali smažením a byly plněné švestkami. Vařené se začaly objevovat až o něco později. Sypaly se tvarohem nebo mákem, v bohatších domech se polévaly máslem nebo smetanou. Knedlíky se objevují i v jiných zemích střední Evropy, například Rakousku, Německu i Polsku. V Česku má tento sladký pokrm ovšem silnou tradici. Během let se receptář rozšířil o knedlíky kynuté, spařené, tvarohové, případně i z bramborového těsta. V pozdním jaru se knedlíky plnily rebarborou, s létem přicházely na řadu jahody, třešně, borůvky a nakonec i švestky. Ostatně uvádí se, že právě švestkové knedlíky si zamiloval i sám následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este. Údajně byly také nejoblíbenějším jídlem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Dnes vás naučíme velmi jednoduché těsto na letní tvarohové knedlíčky. Naplnit je můžete čímkoliv, co máte rádi, nebo tím, co vám právě dozrálo na zahradě. Použít můžete i marmeládu nebo povidla. Recept nám prozradila paní Dana Felklová. Budete potřebovat následující ingredience. Jednu kostku tvarohu, pozor, není vhodný ten ve vaničce, dvě polévkové lžíce polohrubé mouky, dvě polévkové lžíce krupice, jedno vejce a špetku soli. Ještě jednou zopakuji ingredience. Jednu kostku tvarohu, dvě polévkové lžíce polohrubé mouky, dvě polévkové lžíce krupice, jedno vejce a špetku soli. Vypracujeme těsto, vytvoříme kolečka a vkládáme náplň. Zabalené knedlíčky vhazujeme do vroucí osolené vody. Jakmile vyplavou, jsou hotové. Posypat a polít je můžete tím, co máte nejraději. Dobrou chuť!
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Těšíte se na pohovku Jošky Kubáníka? Já moc. V sobotu od 17. na ně totiž usedne oblíbený herec Tomáš Šulaj, který vám prozradí neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. A v neděli se od 11. potkáte s herečkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petrou Staňkovou, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportérů.

0: Dospívala Monika Absolonová, posloucháte Český rozhlas Zlín. Pomalu, ale jistě se blíží čas přípravy záhonů na zimu a tak se pravděpodobně stane, že se objeví žížaly. A v ten moment si třeba vybavíte následující informace.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící žitním otvorem.

0: manželi tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Je 26. srpen a dětem pomalu končí prázdniny. V Kroměříži rozloučení s nimi nabídne trochu netradiční pohled do světa, který běžně lidským okem nevidíme. Na Velkém náměstí se zítra objeví obří modely mikroorganismů. Na další podrobnosti jsem se zeptala ředitele Kroměřížského domu kultury Pavla Sedláčka a například i na to, jaké mikroskopické tvory lidé na náměstí uvidí.
1: Také budou tři, bude to bakterie E. coli, želvuška a roztoč. Bakterie E. coli je běžná v lidských střevech, umí teda zazlobit, ale většinou je neškodná a geneticky upravená se například používá k výrobě inzulínu pro diabetiky. A na Kroměřížském náměstí uvidíme E. coli efektně podsvícenou zvětšenou 3 milionkrát. Dalším obřím modelem bude roztoč. Ty najdeme samozřejmě ve své miniaturní velikosti na zemi téměř všude. Většina je neškodná, živí se odumřelými kožními buňkami. Roztoč bude v Kroměříži k vidění zvětšený asi 5000krát. No a posledním modelem s vizáží medvíďátka je želvuška. Skutečné želvušky jsou teda neuvěřitelně odolné, zvládnou i mráz 196 stupňů Celsia i vysoké dávky radiace. Jsou to ale důležité články ekosystému. Želvušku uvidí návštěvníci zvětšenou asi 5000krát a samozřejmě také efektně posvícenou, což nejvíc logicky vynikne večer.
0: A jak tedy budou vysoké?
1: Jsou ty velikosti různé, dosahujeme třeba až 6-metrových modelů, 5-6-metrových, takže si myslím, že určitě to bude něco, co ohromí.
0: Pro některé to možná zní zvláštně, proč jste se zrovna rozhodli tyto organismy na náměstí vystavit? Čím jsou tak výjimečné?
1: Ono to vlastně byla taková myšlenka, nápad. Loni jsme ve spolupráci s několika hvězdárnami přivezli podsvícené obří planety, také modely Slunce a Měsíce. Doplnili jsme to edukací a přišlo za celý den neuvěřitelných asi 15 000 lidí. Na začátku letošního roku jsem se právě dozvěděl o zajímavém počinu brněnské hvězdárny. Právě ohledně zvětšených modelů mikrosvěta napadlo mě tedy přivést tady tu atraktivní podívanou do Kroměříže a po nějakých jednáních se to podařilo, za což musím obrovsky brněnské hvězdárně poděkovat, protože vím, že to neplánovala, že by ty uchvatné modely někam cestovaly, ale podařilo se a samozřejmě bude ten čtvrteční program spojený i s edukací.
0: Od 16 hodin bude možné speciálním dalekohledem pozorovat také slunce. Jak bude tato část programu probíhat?
1: Pod Dům kultury patří mimo jiné také Kroměřížská hvězdárna. Máme skvělého a iniciativního hvězdáře, musím ho pochválit, pana Jiřího Dočkálka. Spolu s dalšími kolegy obstará pro příchozí na Velké náměstí pozorování slunce. Dům kultury kvůli tomu zakoupil před asi 2 měsíci speciální dalekohled a nakonec by měli být dokonce k dispozici 2. Ten druhý si zapůjčíme. A samozřejmě naši hvězdáři zodpoví zvídavé dotazy a to všechno v době od 16 do 18 hodin.
0: Rozloučení s prázdninami ale nebude jen o pozorování. Co čeká návštěvníky večer?
1: Ten mikrosvět na Velkém bude samozřejmě i s muzikou. Od 18 hodin zahraje kapela Polygon, kterou ve 20 vystřídá No Name Tribute s písničkami populární slovenské kapely.
0: Řekněte ještě kdy a kde celý program v Kroměříži začíná?
1: Vše je možné dohledat na webových stránkách Domu kultury v Kroměříži, ale samozřejmě teď upřesním, že akce začíná na Velkém náměstí v 15 hodin a potrvá do 21.
0: Tolik o výstavě zvětšených mikroorganismů a dalším zítřejším programu na Velkém náměstí v Kroměříži. A to od ředitele tamního Domu kultury Pavla Sedláčka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? To prozradí dnešní babské rady Jarky Vykoupilové, které přidají i další osvědčené triky. Uslyšíte je už po písničce Xindla X.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Babské rady.
1: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Když jsme svědky úrazu, kolapsu nebo jiné nehody, měli bychom být připraveni pomoct. Ve stresu si ale možná na základní postupy první pomoci nevzpomeneme. Důležité proto je si pravidla čas od času připomenout. A tak za pár minut přivítám ve studiu lékařku záchranné zdravotnické služby Zlínského kraje Barboru Truxovou-Zuchovou, se kterou si budeme povídat o masáži srdce, ošetření ran i situacích, při kterých bychom neměli váhat volat linku 155. Zůstaňte s námi, poradna pro zdraví Českého rozhlasu Zlín začne po zprávách v 11 hodin. Do té doby ještě kapely Činasky a Queen.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nový sportpark Bartoška ve Zlíně dostane kamerový systém, který strážníkům umožní s návštěvníky v případě potřeby komunikovat napřímo. V parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí budou dnes odborníci odchytávat netopíry. Zadlužení Čechů dál roste. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu David Jabůrek. Dobré dopoledne. Kamery, reproduktory a komunikační moduly mají nově dohlížet na bezpečnost návštěvníků vznikajícího sportparku Bartoška ve Zlíně. Areál město buduje vedle sídla dopravního podniku a určený bude mimo jiné pro skateboardisty nebo parkouristy. Právě kvůli sportům s vyšším rizikem úrazu chtějí mít strážníci možnost rychle zareagovat a v případě potřeby s návštěvníky komunikovat, pokračuje ředitel městské policie ve Zlíně Milan Kladníček.
3: To znamená, kdyby náhodou někdo spadl nebo něco se odehrálo, tak aby operátor mohl komunikovat s tím, kdo třeba spadl, zdvihni ruku, jeď si v pořádku, aby jsme měli okamžitou reakci.
1: Náklady na vybudování celého areálu se pohybují kolem 70 milionů korun. Sportpark by se mohl lidem otevřít v květnu 2027. Na netopíří noc můžou dnes přijít zájemci do zámku ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopíry Zdeněk Tyler z Muzea Valašsko nabídne přednášku s informacemi ze světa malých savců a také praktické ukázky. Návštěvníci se dozvědí třeba to, proč jsou netopíři užiteční.
4: Velmi náchylní na rušení a jsou taky velmi konzervativní. Najít si nový ukryt je pro ně celkem jakoby stresující a rádi využívají po dlouhou dobu jedno a to svoje prostě útočiště. Proto bychom je měli chránit. Pro nás jsou třeba zajímaví tím, že loví spoustu hmyzu, docela jedna z největších složek potravy. U některých druhů jsou dokonce komáři.
1: Setkání s povídáním muzejního zoologa začíná v 19 hodin. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti CERIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplacené úvěry na bydlení. Sport. Zlínští fotbalisté oslavili první výhru v sezóně, když ve druhém kole poháru MOL Cup zvítězili na hřišti třetiligového Uničova 2-0. První branku dal v 16. minutě Tomáš Poznar z penalty, druhou přidal až v poslední minutě nastavení do odkryté branky Frank Apiach. Mnoho dalších šancí Zlín neměl a výkon soupeře z nižší soutěže vyzdvihl i trenér Zlína Bronislav Červenka.
5: Rádi jsme postoupili Uničov, když s mladou sestavou, tak kluci bojovali, byli velmi aktivní a nedávali nám zadarmo, zúšťovali hlubokým blokem a fakt dobře dostupovali, navíc terén nebyl mokrý a hrozně to brzdilo tu hru, takže bylo to náročné pro kluky. Jaké to bude dávka se věnují, nedokážu říct, je to jenom pohárové utkání, není to ligové.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer oblačnost zeslábne. Ojediněle může také zapršet, a to zejména v severní části regionu. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na hlavní silnici v Huslenkách na Vsetínsku havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná druhá hodinka dobrého dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: První pomoc může potřebovat každý z nás. Vzpomeneme si ale ve stresu, co dělat při bezvědomí, krvácení, popálení nebo zástavě srdce. Ve středu po 11. hodině začíná poradna pro zdraví, ve které si připomeneme zásady první pomoci. A to s lékařkou zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barborou Truxovou Zuchovou, kterou vítáme ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Pokud máte i vy posluchači vlastní otázky, neváhejte se na nás obrátit. Ptejte se na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradna začne už po písničce. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Zlín.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho středeční poradnu pro zdraví. Dnes je mým hostem lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová. Tématem bude první pomoc. A ptát se můžete i vy, a to na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji 221 555 210. Paní doktorko, co bychom měli udělat jako první, když najdeme člověka, který nereaguje ani na naše oslovení, ani na nějaký potřes, prostě je mimo?
1: No, je potřeba si uvědomit, že máme tady tísňovou linku 155 a ta přesně pro tyhle situace slouží. Takže pokud se člověk dostane do situace, že najde člověka, který leží, je bezvědomý, to znamená nereaguje na nějaký zevní podnět, tak co nejdřív vytočíte linku 155 a v ten moment v tom nejste sami. Máte na druhé straně partnera, operátorku, zkušenou, vzdělanou operátorku, která má ty znalosti a ví, co vám, jak poradit, tak jakým způsobem dál poskytovat. To znamená, kromě toho, že od vás zjistí ty základní informace, tak vám právě krok po kroku bude radit, jak poskytovat první pomoc. Takže to je vlastně to klíčové.
0: To je skvělé. Člověku stačí si zapamatovat to číslo 155, případně 112, ale přece jenom může se stát, že není signál, mám vybitý telefon, nemusím se spojit, jsem mimo. V takovém případě asi těžko říct, důležité je asi se přesunout, ale když přece jenom takového člověka najdeme, co bychom měli zkontrolovat?
1: No, vy právě zavoláte tu tísňovou linku, já chápu, že se stavíme do situace, co už budeme sami, ale ono, když pak ten člověk je prostě bezvědomý a nedýchá, tak od té situace jako není ven, pokud budete někde, kde nemáte žádný signál, nemáte se z toho jak dostat, tak i pokud začnete resuscitovat a nikdo o vás nebude vědět, tak jsme teďka ten příběh dostali do celkem jako slepé uličky. Nicméně, pokud se bavíme o tom postupu, tak je potřeba zjistit, jestli ten člověk dýchá. Předtím uvolníme dýchací cesty, protože pokud člověk je bezvědomý, tak je potřeba mu zaklonit hlavu, přizvednout bradu a zjistit, jestli tedy dýchá. Takže to je to klíčové. Pokud dýchá a dýchá normálně, tak se resuscitace nezahajuje. Pokud ovšem nedýchá, anebo nedýchá normálně, je takzvané lapavé dechy, gasping. To někdy je to těžké pro lidi poznat, takové to, on to vypadá navenek, jako že se občas nadechne, ale když se na to dýchání podíváte, tak je prostě divné. Není to prostě tak, jak vy dýcháte normálně, tak pak se zahajuje resuscitace, to znamená, začíná se stlačovat hrudník toho člověka.
0: Takže když tak člověk, jak kdyby možná občas hekne, nebo tak, jak kdyby lapá po tom dechu, takže je to takové to nenormální dýchání.
1: Ono se to přirovnává k čemukoliv možnému, přirovnává se to klapání kapra, přirovnává se k tomu občasnému, občas lidi můžou mít i otevřené oči, můžou to dát takové jakési divné skřeky. Poměrně zajímavé je se podívat třeba fakt na videa, těchto videí je spousta, kdy natočně ten člověk při tom gaspingu vypadá. A tam je potřeba vysvětlit, že to je to nejdůležitější a nejklíčovější, protože pokud vy to dýchání nepovažujete za jako patologické, říkáte si, jo dobrý, dýchá, mám to za sebou, dýchá, je to super, nemusím resuscitovat, tak v ten moment v podstatě jste toho člověka odsoudili. Ono je potřeba tohle nepodcenit a proto, abychom z toho neměli úplně strach, tak to zjednodušíme. Pokud si nejste jisti, jestli to dýchání je normální, tak prostě stlačovat začnete. Pokud byste to neodhadli, ten člověk se začne tomu bránit. Ale daleko horší je to prostě nerozpoznat.
0: Bavíme se o resuscitaci. Co obnáší?
1: Pro lajky?
0: Ano.
1: Stlačování hrudníku.
0: Dříve to bylo i dýchání z úst, to už neplatí.
1: Pokud, ono to nedá se říct, že to neplatí. Ten poměr pořád je u dospělého člověka 30 stlačení hrudníku a 2 takzvané umělé vdechy. Nicméně je to pro lidi, kteří jsou školení, znají to. Pokud jste to v životě nedělali, zvednete ten telefon, zavoláte 155 a ta operátorka vás bude navádět, tak vás bude navádět k tomu, abyste stlačovali hrudník. Dýcháte v případě, že to umíte a že jste ochotní to provádět. Ono je tam i ten druhý faktor, to znamená nejenom, že to umíte, ale jste na ulici do cizího člověka. Prostě je potřeba stlačovat určitě a pokud jste schopni, umíte to, tak je ten poměr 30 stlačení a 2 vdechy.
0: Mnoho lidí se možná bojí, že při masáži srdce člověku ublíží, například neví, jak jsou zranění a podobně. Je lepší začít masírovat, i když si nejsme úplně jistí, jestli neublížíme.
1: Já chápu asi položení téhle otázky, ale pojďme se pobavit, o jakém jsme případě. My jsme v situaci, ten člověk je bezvědomý, nedýchá. Takže pokud my nezačneme něco dělat, tak není už moc šance, že ta situace se dá zvrátit. Takže přemýšlet o tom, jak moc mu můžeme ublížit, když budeme dlouho přemýšlet, tak pak už nebude prostor mu nějakým způsobem pomoct. Takže ten moment, taková ta malá kostička do té skládačky je v tom, že ten laik na místě musí zvednout telefon, poslouchat tu operátorku, kleknout vedle hrudníku člověka a začít prostě stlačovat. Mm.
0: Jaký má být správný rytmus stlačování hrudníku? Vy už jste to před chvílí i zmínila, ale existuje na to nějaká pomůcka, abychom hned nevzpomínali na ty čísla, kolikrát za minutu a podobně?
1: Tak já teda číslama začnu, je to 100 až 120 za minutu. Je na to spoustu teorií, tradují se různé písničky, jestli byla menší, tak nás učili skákal pes, občas ještě se to bohužel učí někdy i ve školách, pak je spousta moderních písniček. Nicméně problém je v tom, že vy, když začnete resuscitovat a jste v určitém stresu, to je jako najetý na takovou tu větší vnitřní rychlost, tak člověk si tu písničku zpívá daleko rychleji, než by si ji zaspíval v tom správném tempu, tak jak má být. A k tomu tam máte opět tu operátorku. Ona vám začne říkat, stlačovat teď, teď, teď, to znamená, ona vám ten rytmus udá a na té tísňové lince je to z druhé strany slyšet, jak ten člověk rychle mačká, většinou to tak, nebo stlačuje to tak je slyšet, takže ona vás koriguje v případě, že jste rychlej. Kromě toho samozřejmě spousta technologických výmožeností, jsou různé aplikace, metronomy, aplikace vůbec pro poskytnutí první pomoci, takže tam ten prostor samozřejmě je i technologický.
0: Na některých veřejných místech jsou umístěné automatizované externí defibrilátory, ve zkratce AED. K čemu slouží?
1: Když člověk má náhlou zástavu oběhu, tak to srdíčko přestane fungovat, přestane stlačovat, ale důležité je, že stlačovat, jako vypuzovat krev, ale může mít takovou patologickou srdeční aktivitu, která se říká fibrilace komor. A ta v té první fázi, čím je dřív podaný ten výboj, to je vlastně to, co znáte z těch seriálů, že přijdou nalepit ty elektrody na hrudník, podej takový ten výboj, jak se říká, ten člověk se okamžitě jako posadí. Funguje to tak, že čím dřív podáte ten výboj, tím je větší šance, že se může ten oběh obnovit hned a ty příběhy máme. Máme opravdu příběhy, že i po telefonu je operátor poradí, aby ty lidi nalepili AED, ten přístroj podá výboj a obnoví se oběh, takže záchranka pak třeba přijíždí k člověku, který byl resuscitovaný, ale už má obnovený oběh. Takže to je ten nejdůležitější důvod, proto AED jsou plošně rozmístěny a výrazně zvyšují šanci na přežití v případě té náhlé zástavy oběhu. Té spatřené, to znamená, tam za sebou je o čas.
0: Může ten přístroj člověk použít, aniž by ho k tomu instruoval na tísňové lince člověk? Jde mi o to, vidím, že je tam AED, zhruba vím, co je, než se dovolám, zkusím to, nebo musím první počkat na tu instrukci?
1: Ne, nemusíte určitě čekat na instrukci, ten systém je hodně postavený i o first responderech, kteří jsou třeba v tom školení, to znamená, jsou na místo poslaní současně s tou záchrankou, to znamená, vy třeba resuscitujete a přijdu vám kolegové od hasičů, kteří už to AED použijí, takže to není jenom o tom, že vás musí instruovat operátor, pokud se bavíte o AED, které jsou umístění veřejně na zdech, tak tam mnohdy je to ale zakódované, takže tam zase se k tomu nedostanete. Když ho ale vidíte někde volně dostupný, použít ho můžete. Oni jsou koncipovaný tak, že prostě ho zapnete, tam jedno tlačítko zmáčknout, pustit prostě a ona vás začne mluvit. Takže ten přístroj sám vám říká, co máte udělat, jak ty elektrody máte nalepit na ten hrudník a vlastně jakým způsobem postupovat. Takže ano, je to možné.
0: Jak má vypadat správná první pomoc? O tom budeme pokračovat po písničce s lékařkou Barborou Truxovou-Zuchovou. Pokud máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlín@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: dohrála písnička kapely Bee Gees, která může sloužit i jako malá pomůcka pro rytmus masáže srdce při první pomoci. A právě o ní si povídám v dnešní poradně pro zdraví s lékařkou krajské zdravotnické záchranné služby Barborou Truxovou-Zuchovou. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Teď přejdeme od masáže srdce, kterou jsme probírali v předchozím vstupu, k tématu mrtvice, u které rozhoduje čas. Jaké příznaky by měl znát opravdu každý, abychom ji dokázali rychle poznat?
1: To je jedno z nejčastějších témat, které se bohužel podceňuje. Zkušenost je často i u starších lidí, kteří prostě mají vždycky pocit, že nechtějí obtěžovat, že to přejde. A to je právě trošku teďka přecházím k tomu, co jste říkala, že tam jde o čas. To znamená, pokud najednou nemůžete hýbat polovinou těla, nebo třeba nejste schopni udržet skleničku v ruce, nejde mluvit. A to nejde mluvit, vám třeba přijde divný, že najednou partner začne mluvit nějakým způsobem divně, nedávají ty slova smysl, to znamená mluví, ale prostě najednou dává slova jinak, než by vůbec nechápete, co se stalo. Nebo naopak se na vás dívá, vy vidíte, že vám chce něco říct a prostě to nedokáže v té puse, jak se říká lidově, poskládat, nejde mu to. Tak to jsou takový ty nejčastější příznaky, které je potřeba jako nepodcenit a právě máme zkušenost, že ty starší to podceňují. Bohužel cévní mozková příhoda nepostihuje jenom seniorskou populaci, ale čím dál mladší lidi, nemusí to být taková ta ischemie, o které jsme se nejčastěji bavili, ale může to být třeba z ničeho nic náhla, úplně úporná bolest hlavy, kterou člověk nikdy předtím neznal a to pak třeba může být krvácivá příhoda a nikdo nevíme, co máme v hlavě, jak se říká, znamená, může tam být takzvané aneurysma, které prostě máte v hlavě a jednou to může prostě prasknout a pak samozřejmě takové ty dramatické, jako najednou porucha vědomí, koláv, ten člověk se neprobírá, křeče, to všechno už jsou stavy, které můžou být tím prvotním projevem. Nicméně, co jste se ptala, úplně takové to typické, o čem se vždycky mluví, tak to je, že najednou nemůžete hýbat polovinou těla, nebo nemůžete prostě mluvit.
0: A platí proto i spadlý, pokleslý koutek? Je to vždycky?
1: Ano, to platí k tomu samozřejmě taky. Jsou k tomu různé pomůcky, ten člověk zkusí zapískat, najednou mu to nejde, ale i ten pokleslý koutek, to je právě

0: Právě ta část, že se jako není hybnost té poloviny těla.
1: Když jste to teď tak vyjmenovávala, tak mě napadlo, že možná snaží je to poznat u někoho blízkého, kterého známe, víme, jak se projevuje, ale když potkáme někoho takového na veřejnosti, možná se nám bude jevit spíš možná pod vlivem, jsou to rozpoznatelné stavy.
0: Záleží, jak moc ten projev je výrazný. Bohužel taková ta zmatenost, to, že ten člověk vypadá jak opilý, to vůbec nemusí mozková příhoda. Tam těch věcí jako je spoustu, co můžou být problémem. A pak je to o lhostejnosti těch lidí, jestli nějakým způsobem zavolají nebo nezavolají. Nicméně u těch mozkových příhod je ještě větší problém a to, že to může jako zmizet. To může být takzvaná transitorní ischemická ataka, může to být takový jako moment, kdy najednou nějaké tyto příznaky máte a oni za určitou dobu jako úplně zmizí. Si řekne, dobrý, tak nemusím doktorovi, je to fajn. On to tak úplně není, takže i s tím to je potřeba prostě tu odbornou péči vyhledat.
1: Uh-huh. A co bychom měli udělat, když máme podezření na mrtvici a co naopak rozhodně nedělat?
0: Já mám zase tu univerzální odpověď, kterou vám je jasné, že řeknu, musíte zavolat tísňovou linku 155 a to asi bude dneska tím povídáním se linout vícekrát. Ta operátorka prostě přesně ví, co má udělat, ona se vás cíleně vyptá a tu adekvátní pomoc vám pošle, ale přesně co říkám, tady jde o čas. Takže ne, že najednou se něco takového objeví a to bude dobrý, tak já to třeba rozhýbu. Tohle opravdu nedělejte. Tu tísňovou linku zavolejte a ten operátor tam je o to, aby vyhodnotil, jestli to jsou příznaky, které jsou závažné nebo nejsou, jakým způsobem postupovat a tu pomoc, když je potřeba, tak vám prostě pošlou.
1: Teď se přesuneme od mrtvice trochu dál. Co když si člověk není jistý, jestli jde o infarkt, zažívací potíže nebo třeba jen o únavu, kdy už je na místě volat záchranku?
0: Vždycky v situaci, kdy je to takový to bezprostřední ohrožení života. Takový to, co jsem už říkala, náhlá věc, najednou prostě porucha vědomí, ten člověk vám spadne, je bezvědomí, nedýchá, to jsme se bavili, nebo má křeče, toho člověka neznáte, nevíte, najednou spadne, má křeče, neprobírá se, nebo akutní dušení, to znamená něco vdechla, teď se nemůže nadechnout, jakákoliv dušnost je také problematická, alergické reakce. Pokud jste alergik, máte výraznou alergickou reakci. Ale takhle bychom hlavně mohli vyjmenovat strašně moc stavů. Prostě pokud vznikne něco, co je náhlé akutní obtíže i akutní bolest, která předtím nebyla, jak jsme se třeba bavili o té bolesti hlavy, tak prostě tu tísňovou linku zavolejte, není potřeba z toho mít strach. Ten operátor opravdu je tam od toho, aby to vyhodnotil. A jsou situace, které on i může vyhodnotit tak, že nepošle ten výjezdový prostředek a vyřeší to s vámi jinak. Takže proto není potřeba mít strach a prostě vždycky si o tu pomoc zavolejte.
1: Radí lékařka Barbora Truxová-Zuchová. Vlastní otázky na našeho hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Narodil se na Sibiři a když ve 13 letech v Česku nastoupil na gymnázium, uměl jenom dobrý den a děkuji. Dnes je uznávaným odborníkem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a navíc otevírá už druhou výtvarnou galerii ve městě. Hlavou vědec, tělem sportovec, srdcem umělec. Hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude už 27. srpna Danila Gorgol. Těší se Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: Jak správně poskytnout první pomoc, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín s lékařkou zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barborou Truxovou-Zuchovou. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. U starších lidí jsou častým problémem pády. Kdy člověka po pádu raději nezvedat a kdy mu naopak můžeme pomoci vstát?
1: Tak teď jde o souvislost jako s pády u starších lidí, jestli se bavíme z výšky postavy, anebo je to nějaké trauma jako z pádu z výšky opravdu třeba 5-6 metrů nebo něco takového. Obecně, když ten člověk spadne, je to senior, uklouzne, spadne cokoliv, zakopne, tak ten přístup je zase stejný. Přijdeme k němu, oslovíme ho, jestli reaguje, pokud reaguje, komunikuje s námi, tak je dobré se zeptat, jako co ho bolí, pokud má třeba zlomenou nohu, ruku nebo něco, tak je ta končetina v nějaké patologické postavení, tak určitě zase zavolat tísňovou linku a nechat si pomoci. Nemá cenu nějakým způsobem dlahovat končetiny, narovnávat. To je stejné i u dětí. U toho člověka to pak bolí dvakrát. My máme prostě možnost prostředku, jakým způsobem stlumit bolest a pak s tím člověkem manipulujeme. Zvlášť u těch seniorů jsou to typické takové ty laicky, jak se říká, zlomené krčky. Je to časté, bývá to i po pádu z postele na běžném uklouznutí, zvlášť pokud třeba lidé už mají nějaké náhrady kloubů, tak tam prostě je to ještě o to komplikovanější, takže se nepouštějte do nějakých manipulací s těma poraněnýma končetinama a spíš se snažte s tím člověkem komunikovat a on vám sám řekne, co ho bolí.
0: Když si po pádu ten člověk stěžuje na bolest hlavy, je zmatený nebo začne být ospalý, co by nás mělo varovat? Co to značí?
1: Tak asi míříte směrem jako na otřesu mozku a zase záleží na tom mechanismu toho úrazu. Je to jeden z těch typických příznaků, že se člověku může motat hlava, začíná mu být třeba na zvracení. Důležité je i, jestli má jako zornice stejně široké, no má některou uši a tak, to už je pak zase velký komplex otázek, ale obecně, pokud dojde k nějakému úrazu, zase voláme tísňovou linku, trošku si tady neodpustím apelovat právě třeba na přilby, protože častý to bývá třeba při pádu z kola je výrazně velký rozdíl, jestli spadnete a máte na hlavě přilbu nebo nemáte. A tady pozor i na takové ty elektrokoloběžky. A to jsou prostě prostředky, u kterého člověk má pocit, že to je v pohodě, ale jedete poměrně velkou rychlostí. A ta energie je pak nemilosrdná, nasčítá se. A ta zranění mohou být fatální, pokud máte přilbu, tak aspoň nějakým způsobem stlumíte ten náraz na tu hlavu a spoustě komplikací můžete předejít.
0: Aha, přesuneme se ke krvácení. Jak správně zastavit takovéto silné, které prostě nepřestane hned jenom co setřete tu krev, kterou vidíte, ale crčí vám další a další. Jak se v takové chvíli zachovat?
1: Bavíme se o život ohrožujících krváceních, to znamená, že člověk má omezené množství krve a pokud prostě ztratí větší množství krve, tak dochází k poruše vědomí a může dojít opravdu až k zástavě oběhu, ke smrti. Takže tam musíme jednat rychle. Opravdu, jak se říká, každá krvinka, která zůstane v těle, se počítá. Takže je to o té rychlé reakci. Tam, kde to krvácí, tak tam to prostě stlačit, protože ono samozřejmě strašně moc teorií, máte různé tlakové obvazy, turnikety, ale většinou v tu chvíli nemáte prostě u sebe vůbec nic, takže si vezmu něco, přesto prostě stlačím ty prsty v ráně, protože zase určitě mě naběhnete otázkou, jako jestli jakým způsobem se chránit jako zachránce, i kdybych si na tu ruku měla dát nějaký pitlík nebo prostě to smáčknu přes nějakou mikinu. Každopádně to místo, které krvácí, tak stlačit a zabránit tomu, aby to dál nekrvácelo a pak prostě vám přijede pomoc, my už to vyřešíme, ale opravdu každá krvinka se počítá.
0: Posuneme se zase trochu dál. Co dělat, když se člověk začne dusit jídlem a nemůže mluvit ani dýchat?
1: Tam je potřeba zase okamžitě jednat. Jsou tomu takzvané vypuzovací manévry, to znamená výrazné údery do zad, kde vlastně vy potřebujete zvýšit ten tlak v tom hrudníku, abyste to dostali prostě jako ze spodu ven, když to řeknu takhle jednoduše. Takže zkombinujete údery dozad a když to nepomáhá, tak si dělá takzvaný Heimlichův manévr, kde toho člověka jako obejmete ze zadu, spojíte svoje ruce na oblast vlastně víceméně dá se říct žaludku toho člověka, tam jak přechází žebra a žaludek a prudce stlačujete jako k sobě a nahoru, to znamená udělat jako, jako výrazný pohyb, kde vlastně zase cílem je zvýšit ten tlak ze spodu, aby vlastně ten vzduch, co je v tom hrudníku, aby ten předmět nebo to jídlo vystrčil ven. A děláte to tak do té doby, dokud to z toho člověka nevypadne ven. A pokud ale dojde najednou ke ztrátě vědomí, ten člověk začne přestane reagovat, tak pak už musíte jej položit na záda, uvolnit dýchací cesty a když nedýchá, začít resuscitovat.
0: Dnes na dotazy odpovídá zlínská výjezdová lékařka Barbora Truxová-Zuchová. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět se středeční poradnou. Dnes mluvíme o první pomoci. Hostem je Barbora Truxová-Zuchová, lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. A my už na našich telefonních linkách máme volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
1: Dobrý den, prosím vás, já se chci zeptat, chci to, co teď paní doktorka říkala, když někomu zaskočí jídlo, je nějaká první pomoc, když je člověk sám doma a stane se mu, že prostě mu to jídlo zaskočí a není tu nikdo, kdo by mu provedl ten Helmichův mat nebo nějak jinak pomohl? Děkuji.
2: Dobrý den, to je velice obtížné a zvlášť pokud se nejste schopni jako nadechnout, tak tam je jako poměrně málo času, tak je to těžký říct, ale zkusit aspoň co nejrychleji zavolat tu tísňovou linku, protože pokud jste schopni říct aspoň něco, tak my pak už si to místo nějakým způsobem dohledáme a je to stejné i u té kritické dušnosti, pokud ten člověk není schopen skoro vůbec mluvit, tak ta operátorka se ho hlavně snaží i nainstruovat, aby se snažil dostat ke dveřím, ty aspoň odevřel, protože tam jak bojujeme o každou minutku, tak abychom se k tomu kriticky dušnému člověku dostali. Taková nějaká sebezáchrana je obtížná. Kašlete sami, to je všechno jako spontánní reakce toho organismu. Když nemá člověk, nemůže mluvit, samozřejmě jsou i možnosti, jak si zavolat jiným způsobem, tísňovou linku, ale v případě, že se dusíte, je to problém. Takže prostě zkusit vyjít ven a minimálně třeba zabouchat na sousedy, aby vám někdo tu pomoc poskytl, protože sami si nepomůžete.
0: Já vám děkuji za dotaz, paní už to položila, tak doufám, že jsme jí pomohli aspoň takto. Někdy lidé váhají, jestli zavolat linku 155, protože mají pocit, že jejich problém není dost vážný. Kdybychom naopak neměli vůbec váhat, pojďme to říct ještě jednou.
2: Ono je to totiž v reále takové, že ti, co tu pomoc potřebují, jak jsme se bavili třeba o mozkových příhodách a podobně, tak často jako to oddalují. Bohužel se s tím setkáváme třeba i u dusností, u chronicky nemocných astmatiků, kteří prostě pořád mají pocit, že to ještě vydrží, že to bude dobrý a pak se dostaneme do těžké situace, kdy i ta léčba už je obtížná. Takže smutné je, že ti, co to potřebují, tak to oddalují a naopak na druhou stranu nás někdy lidé volají s naprosto marginálními věcmi, které si dokážou vyřešit sami, sednout do auta, dojezd do nemocnice. Takže obecně, pokud vznikne cokoliv akutního náhlého stran poruchy vědomí, těžký úraz, akutní bolesti na hrudi, příznaky mozkové příhody, popáleniny, opaření, cokoliv takového, tak vždycky prostě volejte. Mohli bychom tu mluvit dlouho o tom, co všechno je indikace k tomu, aby prostě záchranná služba vyjela.
0: Jaké informace bychom měli operátorovi říct, aby mohl co nejrychleji správně rozhodnout o dalším postupu?
2: Základem je vždycky adresa. My potřebujeme vědět, kam jdeme, takže musíte říct adresu, kde se nacházíte a potom ten operátor se vás už cíleně ptá, co máte za obtíže, jestli jedeme k vám nebo voláte pro někoho jiného a přesně se dělá takzvaný strukturovaný hovor. Ten operátor se cíleně ptá, skládá si ty kostičky tak, aby vlastně na konci toho hovoru dokázal říct, jaký prostředek k vám pojede a ještě dokonce i v jaké naléhavosti jsou nějaké principy, na kterých fungujeme my. A i jenom třeba to, jestli k vám pošle lékařskou posádku, to znamená, přijede k vám i lékař, nebo k vám vyšle tým, kde je zdravotnický záchranář. Takže to jsou ty základní věci, kterým vás operátor provede.
0: A více rad už se nám do našeho vyhrazeného času nevejde. Než se ale rozloučím s mým dnešním hostem, lékařkou Krajské zdravotnické záchranné služby Barborou Truxovou-Zuchovou, mám přece jenom poslední dotaz. Pokud nevím, jak v dané situaci poskytnout první pomoc, co udělat?
2: Zase stejně zavoláme 155, ten operátor tam je opravdu od toho, aby vás to nenechal. V tenhle moment v té situaci těžké nejste sami a máte tam toho partnera na druhé straně, který vás krok po kroku provede.
0: Díky za vaše odpovědi i za váš čas a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Záznam celé poradny o tom, jak správně poskytnout první pomoc, najdete později na stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Za necelých 8 minut bude 12 hodin, kdy dopoledne s Českým rozhlasem Zlín vystřídají polední zprávy s Lukášem Jakubíčkem. Pak začne jako obvykle pořad Morava krásná zem, dnes s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas a mějte příjemnou středu. Naslyšenou příště.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlín hledá členy okrskových volebních komisí pro říjnové komunální a senátní volby. Komentovaná prohlídka expozice Slováckého muzea návštěvníkům přiblíží vinobraní na Slovácku. Zařazením SPD do zprávy o extremismu porušilo ministerstvo vnitra práva hnutí. Během dneška bude převažovat velká oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Zlínská radnice hledá zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro volby do městského zastupitelstva a senátu. Přihlásit se můžou online prostřednictvím webu města nebo osobně na magistrátu v budově PSG na Zarámí. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Případné druhé kolo senátních voleb potom o týden později 16. a 17. října. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na dnešek připravilo komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácko. Etnografka Marta Kondrová návštěvníkům přiblíží lidové obyčeje, způsoby obživy, bydlení nebo rukodělnou tvorbu našich předků. Při prohlídce se zaměří také na aktuální roční období.
5: Můžu slíbit, že se návštěvníci dozví něco zajímavého o vinobraní, o zajímavých předmětech, které tady máme, ať už je to opravdu unikátní vinařský lisk, o něm bych se chtěla rozhovořit trošičku víc, ale samozřejmě nezůstanou ochuzení ani o jiné zajímavosti, kterých by si možná jako běžní návštěvníci nevšimli.
4: Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin. Dozorčí rada Českých drah se dnes zabývá případem generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince, který nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládali podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Krapinec ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťálavský.
6: Generálnímu řediteli Českých drah zákon ani jiný interní předpis neukládá povinnost disponovat bezpečnostní prověrkou na stupeň důvěrné. Obecně má společnost dostatek zaměstnanců na všech úrovních řízení, kteří disponují bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni.
4: Prověrku můžou potřebovat někteří zaměstnanci nebo členové managementu, například kvůli případnému převozu jaderného paliva nebo vojenským transportům. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD.
3: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat spíše velká oblačnost, která může později v průběhu odpoledne a večera pozvolna ubývat. Jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty během dneška naměříme kolem 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Se zvýšenou opatrností projíždějte po hlavní silnici v Poličné na Vsetínsku. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Dobrý den, přátelé. Je tady opět Morava krásná zem a jak jistě mnozí poznali, tentokrát ji zahájila Moravanka polkou Jana Slabáka a Ivany Soukalové z Boršova do Kyjova. Zpíval Břetislav Osička. Příjemný poslech dalších pěkných písniček vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned, kdo má svátek. U nás jsou to nositelé jmen Luděk a Lučka, na Slovensku Samuel, blahopřeji. No a projekt Prázdniny u babičky stále běží, tak věřím, že i dnes nám nějaké to dítko zaspívá. Ještě telefonní číslo 726 46 520 a teď už šohaju.

0: Tak to byla krásná moravská lidová. Hrál brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a já už tady mám zpěvačky dnešní. A tentokrát se k nám dovolali 9leté slečny Tereska Ledvinová a Danielka Kachlíková, ale nejsou to dvojčata. Jsou to, tuším, sestřenice. Tereska je z Bučovic a Danielka je z Letovic. Tak holky, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: no nestůjte nějak daleko od toho mikrofonu, abychom vás slyšeli zpívat. Tak co nám zaspíváte?
1: Na tom Pražském mostě.
0: Tak můžete spustit.

0: Tak to bylo úplně úžasný, Teresko, s Danielkou. Já vám tedy řeknu, kdo vás dirigoval, babička. Slyšíte mě, holky?
1: Ano.
0: Tak jedna z vás může mě odpovídat. Tak kdo vám dával ten základ, kdo vám dirigoval, Teresko nebo Danielko? Babička stála
1: před... Sami,
0: no, já to říkám, protože vím, že vy jste u babičky teď na prázdninách, že si užíváte posledních tedy prázdninových dnů, protože jste devítileté slečny, tak nastupujete v září do které třídy?
1: Do čtvrté.
0: Obě do čtvrté a chodíte obě na stejnou školu?
1: Ne.
0: Ne, tak dobře. A co máte tak rádi v té škole? Rádi. Teresko, co máš nejraději ve škole?
1: Asi přestávky. A nebo ještě mám ráda hodně tělocvik. A mám ráda, jakože mám tam spoustu kamarádek a ty mám taky hodně ráda.
0: Teresko, to je jasné, přestávky to je nejlepší. A co Danielka, jak je na tom?
1: No, já mám ráda své kamarády a...
0: A výtvarku a tělocvik. Mm-hmm. A vy někde zpíváte, protože zpíváte moc hezky.
1: Zpívám.
0: No a kde? Já jsem asi strašně zvědavá na vás, Danielko, nebo Teresko. No?
1: Umělecká škola Dučovice.
0: A jo, no já jsem si to říkala, to je hned poznat, že vy se tomu zpěvu věnujete. No a určitě máte rádi i zvířátka, takže byste byli docela rádi, že? Kdybyste byli vylosované v neděli a dostali tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně, že jo?
1: Jo.
0: Jo, jasně. Tak jo, tak holky, užívejte si zbytek prázdnin, kolik vám zbývá dnů. Dnes je středa, tak ještě čtvrtek, pátek, sobota, neděle, no a v pondělí nebo v úterý jdete do školy?
1: Úterý
0: 1. září se jde do školy, samozřejmě. Takže vykrojte tou správnou nohou, holky. Ať se vám daří v novém školním roce. Zpívali jste moc pěkně. Já zdravím babičku, ať si společně s vámi užívá pěkné dny. No a někdy zase nashledanou a já tady mám pro vás i písničku jako dárek. Tak se mějte hezky. Nashledanou, děkujeme.
1: Nashledanou.
0: Nazdar a už ráno za sluníčka.
2: Český rozhlas

0: dítětem, 9 letům, které nám dnes zaspívali písničku Na tom pražském mostě a zpívali moc pěkně, tak já jim ještě jednou děkuji, no ale teď už se budeme věnovat gratulantům. Tak první gratulantkou je paní Františka z Bohuslavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Právě dnes zakulatila své životní jubileum na čísle 90 sestřenice mého manžela, paní Jarmila Strapcová z Březalup Uherského Hradiště. Za tento čas prožila hodně smutku nad ztrátou milovaného manžela Standy a dvou synů Petra a Luďka, který by měl dnes svátek. I když v domě žije už sama, je statečná a stále se o sebe postará. Radost dělají v Karlových Varech vnoučata se svými potomky. Co popřát v tomto věku dobrého? Především hodně zdraví odolného. A těším se na tuto sobotu, že ji budu moct popřát i osobně. A vám, paní Ostrá, děkuji.
0: Nemáte za co, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A už zdravím paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, a tímto zdravím i všechny posluchače a vás v rádiu všechny. A měla bych takové zvláštní dneska přání. Chtěla bych nechat zahrát nějakou pěknou písničku. Policii Uherské Hradiště, asi městské. Včera jsem byla objednaná na vyšetření v Hradišti, jak se říká, na Skleňák. A protože jsou na vozíku, na výjezdě skoro slepá, musí mě doprovodit syna. Byla jsem už skoro na tu dobu, jsme tam přijeli. Samozřejmě dvakrát objel všechno kolem dokola, ale všechno plné. Takže vyjel tam vedle parkoviště na zaprášený trávník, protože blízko je stavba, a porušil, někdo měl pilno honem nebo policie objížděl parkoviště, ačkoliv on tam nechal moji průkazku na předku, že jsou na vozíku. Tak když jsme za 1:30 přijeli po vyšetření, už jsme tam měli lístek, aby se syn dostavil na policii k projednání záboru veřejného
0: prostranství. Tak a jak to dopadlo, paní Chrástková?
2: No, měl by tam asi i nevím kdy, protože pak mě vezl domů.
0: No ale vy jste teď říkala, že posíláte poděkování městské policii.
2: Ano, takže jim zahrajte nějakou písničku, že je velmi příjemný den.
0: Aha.
2: Takže, nebo i tomu informátorovi, který je honem volal.
0: Jo, takhle jste to myslela, jo, takhle, jo, jo. Ano, tak třeba ano. Ta pokuta nebude tak velká, paní Chrásková, tady potom to.
2: Nejde o tu pokutu. Pokutu,
0: jasně, jde o princip,
2: pochopení.
0: To je jasné, paní Chrásková.
2: Ano.
0: Tak jo, takže třeba někdo poslouchá a spojí si ten váš případ. Dobrý, paní ano. Chrásková, tak já vám přeji hezké dny další, bez dalších nějakých karambolů.
2: A děkuji,
0: není zač, nashledanou. A už dopis, milá Liduško Kučerová z Líšně. Ze srdce ti přejeme všechno nejlepší, zdraví, boží požehnání, štěstí k tvým 84. narozeninám. No a to přeje Danka s rodinou. Prosím, zahrajte paní Ilonce Chejnové z Liberce k dnešním krásným 39. narozeninám za to, jak s láskou pečuje o svého milovaného muže. S přáním mnoho štěstíčka, zdravíčka, lásky, úspěchu, božího požehnání přichází Alois Pospíšilík z Tuča. No a další, tentokrát bude potěšena paní Ludmila Konečná z Dambořic, která dnes slaví krásné životní jubileum 70. narozeniny. Liduš, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, radosti, pohody, boží požehnání a ještě mnoho krásných let mezi svými blízkými a přáteli. S radostí se připojují také všichni z katolického domu, kde tak ochotně ochotně pomáháš s pečením koláčků, stejně jako tvoji přátelé z farnosti a všichni, kteří tě mají rádi. No a já osobně ti chci z celého srdce poděkovat za úžasnou ochotu a pomoc. Když jsem si zlomila ruku, tak si

Neváhala ani chvilku a hned si mi zavolala a nabídla, že mi upeče školáčky na sklepy a cukroví na naši oslavu. Ještě jednou děkuji. Krásné narozeniny a na zdraví. Míla a Emoš. S písničkou přichází Stříbrňanka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: No a teď už Jiřina Ostrá, Morava krásná zem, pěkné písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik a také milé telefonáty. No teď dám slovo paní Pavelkové. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady paní Pavelková z Brumova. A zdravím vás tam všetky v rozhlase a přeji pěkný den. A chtěla bych za všechny členy bývalé trávnice popřát našemu kamarádovi a také bývalému muzikantovi, basistovi a zpěvákovi Joškovi Fričkovi z Brumova Bílnice, který se zítra dožívá krásných let, nebudu říkat kolik, ale hodně, ale je čilý ještě. A proto mu přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a hodně vycházek po celém okolí. Je to takový turista, který furt chodí jako na procházky. A tak ještě hodně dní, aby si prožil na svých procházkách. A těšíme se na příští týden, máme táborák, jako tam si zaspíváme.
3: Tam si moc zaspíváte a budou i špekáčky, paní Pavelková.
4: Ano, ano, no. Pekají, ano, dobré.
3: Úplně máme chuť na to. Tak jo, tak si to užívejte, toho života.
4: Ano, děkuji,
3: nashledanou. Paní Zdeňka Růžičková je na řadě. Dobrý den.
5: Přeji vám krásný den a chtěla bych vaším prostřednictvím popřát do Jeseníku pro paní Mirečku Matyášovu k jejím dnešním narozeninám. A chtěla jsem, aby tady vnučka Janička jí řekla, že jí přeje všecko nejlepší a stydí se, takže přeje jí to vnučka Janička, vnuk Jiříček, syn a snacha Iveta a připojuje se k blahopřání, se připojujeme celá rodina, Simonka Kosinová a Zdeněk Růžička s manželkou Ivetou. Přejeme Mirečce hodně, hodně zdraví, protože je hodná, ochotná, obětavá, takže jí přejeme, ať se jí vše splní, co si přeje. A vám moc děkuji a přeji vám všem krásný den.
3: Děkujeme moc, no třeba Janička ano. Se přestane stydět příští.
5: Janička se stydí, ona
3: příští rok se přestane stydět a zavolá do prázdnin u babičky do projektu.
5: Ano,
3: co můžeme
5: ano.
3: Vědět, paní Zdeňko, tak je to malá ano, holčička
5: tak
3: ještě.
5: Je to,
3: tak, cíleta, hezký
5: tak
3: den.
5: Děkuji vám, děkuji, krásný den.
3: Vám také, nashledanou. No a mám tady aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Setíně. A mám milou povinnost předat vinčování bratru Svatoplukovi Divínovi z Horní Bečvy, slaví 71. narozeniny právě dnes. Takže, milý bratře Svatopluku, hasiči vám naším prostřednictvím za všechno děkují a do let příštích vám přeji hodně zdraví, pohody, klidu, štěstí. Mějte se hezky. No a další, prosím, zahrejte panu učiteli Aleškovi Reimerovi, který působí v Otrokovicích, žije v Holešově k dnešním 51. narozeninám. Přání mnoho šťastných let za kantorským stolem, mnoho štěstíčka, zdravíčka a spousty lásky posílá Alois Pospíšilík z Tučap. No a dnes má svůj narozeninový den pan Martin Silný z Boršic u Blatnice a pro něho následující. Marti, je ti tolik let, nakolik se sám cítíš. Proto dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, úspěchy ve včelaření a boží požehnání přejí Blanka a Babča, mamka ze Ždánic, Zemčíkovi, Adamcovi, no a Adelka se Stelinkou posílají Štípanou pusu. Hračovianka pak přidává pěknou písničku.

0: Hračovianka dohrála a slovo už má paní Zdeňka z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku. Má tento týden narozeniny ve Vlčnově František Pavelka. Tak bychom mu chtěli popřát všecko nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, lásku od svých nejbližších, boží požehnání a aby byl pořád tak vitální a jak je doteď a takový přátelský. Tomu přejeme s manželem a ještě Zdenka, kamarádka Večeřova z Košíku. A ještě prosím, tak pro potěšení paní Kotáskové do Otrokovic písničku pěknou.
0: Tak určitě. Naschledanou. A tady čtu, přejeme krásný narozeninový den náš milý tatínku, dědečku a pradědečku Vláďo z Kobylí. Všichni posíláme kupu zdraví a ta nejmladší, nejrostomilejší a nejkrásnější Mia posílá sladkou pusu. Máme vás i s babičkou Lidunkou moc rádi. No a přání pro pana Jana Popelku z Hradčovic k dnešním narozeninám. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu, lásku, správnou náladu, jendo. Ať muzika, folklor a písnička znějí. Verše pod rukama s láskou se tvoří. Život krásné chvíle do cesty ti pouští. Nehleď na věk, když v srdci je mládí a v duši šmrnc. Tak užívej života plnými doušky s úsměvem radosti, ať každý další rok je krásnější než předešlý a každý nový den o kousek veselejší. Také přejeme manželce Marušce, která také oslavila narozeniny v srpnu. Děkujeme za každé vřelé přivítání, srdečné pohoštění, hlavně výborných trubiček. Užijte si spolu ještě mnoho šťastných let Popelkovi a Knotkovi ze Strání. No a já doufám, že poslouchá pan Jaroslav Čech, protože ten mě tady vznesl dotaz, že bych chtěl do klubu Přátel Dechovky, ale nevím, co pro to mohu udělat, tak kdybyste mě poradili. Já jsem, pane Jaroslave, se vám pokusila odpovědět na ten váš mail, ale bohužel vy máte takovou tajnou adresu, že to nešlo, takže odpovídám vám a vlastně informuji všechny posluchače. Takže vy si rozkliknete náš web brno.rozhlas.cz, tam nahoře uvidíte černou lištu a tam mezi jinými najdete praktické. To rozkliknete a tam už naleznete pokyny, co se týká klubu přátel a také přihlášku. Takže náš rozhlasový web, černá lišta nahoře, praktické, a když to rozkliknete, tak už tam naleznete pokyny. Doufám, že jste poslouchal, pane Jaroslave Čechu, protože píšete, že posloucháte každý den. No ale vinčování pro nejdražší maminku, paní Lidušku Vrtělkovou z Pravčic, která dnes slaví 72. narozeniny. Čtu dál. Letos jsou ale jiné než všechny předchozí. Poprvé vedle tebe není tvůj manžel Mirek a náš tatínek, se kterým si prožila 50 let svého života. Tolik společných radostí, starostí, obyčejných dnů a krásných chvil. Naše drahá maminečko, přejeme ti především pevné zdraví, sílu, aby se do tvého srdíčka, které teď tolik bolí, pomalu vracely i chvíle klidu a radosti. Přestože náš nejdražší nemůže být dnes vedle tebe, věř, že se zhora na tebe dívá a v duchu ti šeptá narozeninové přání. Maminko, opatruj se nám a věř, že bychom ti chtěli dát dnes nejkrásnější dárek a to vrátit je aspoň na chvíli toho nejdražšího člověka v tvém životě. Bohužel toto jediné nedokážeme, ale můžeme ti alespoň slíbit, že na svůj smutek nikdy nebudeš sama. Jsme tu stále s tebou a budeme při tobě stát, tak jako si celý život stála ty při nás. Ať tě ještě dlouho život drží ve své náruči a přinese ti mnoho krásných chvil, které si tolik zasloužíš. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše. Dcera Míša s Františkem, synové David a Mirek s rodinami. Vnoučátka posílají obětí a pusinku super babičce. Šťáhlavská šestka hraje pak srdíčko.
2: Český rozhlas Zlín.

Dnes zase v sále překrásně hrají a já tu s tebou jsem. Tvé černé vlasy stříbro tají, já stejně jsem.

Tak to byla Šťáhlavská šestka, no a dnes mají, jak už víme, svátek Luďkové. A toto jméno nesou i Luděk Vašina z Kroměříže a Luděk Juračka z Černovic. Oběma přejeme zdravíčko, štěstíčko, pohodu. Luděk Vašina, ať si užívá společných setkání se svými přáteli ve skupině, a písnička, ať potěší i sestru Jarušku, která se o něj pečlivě stará. Luďkovi Juračkovi, ať mu dál dělá radost dechovka a užívá si ještě festivalu a tanečků i s jeho Maruškou. Písničkou chceme potěšit i všechny naše přátele, zvláště pak Helču, Jardu, Aničku Bémovou, Říhovi a Mirka Zbánova, Anička a Karel Štolfovi. No a tento mail zaslala Ivona Slováková, říkám, protože chybí příjmení a bydliště jubilantky. Tak tedy. Milá naše Alenko, k tvým krásným 73. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, láskou a malými radostmi, které dělají život krásným. Ať je život stále těžší, ať máš kolem sebe samé milé lidi a nikdy ti nechybí důvod k úsměvu. No a to přejí Pavlínka, Ivona, Slávinka a Milátka. Dnes slaví krásné kulaté 80. narozeniny milá a vážená paní Zdena Máčalíková ze Šumic. Přání, Zdeničko naše milá nejmilejší, v tuto slavnostní chvíli přejeme ti hodně síly, ať tě provázejí krásné a veselé chvíle s blízkými a přáteli. Do dalších let ti přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku a úžasné roky, které máš ještě před sebou. Zároveň srdečně děkujeme za sobotní krásnou oslavu. Posíláme obětí a krásná písnička od nás všech tě potěší. To z celého srdce přejí Maruška a Mirek a celá blízká rodina. Tak a teď už písnička Pod těma horama.

Podhoranka dohrála polku, Františka vystoupila. No a dnes 26. srpna oslavuje 66. narozeniny paní Dana Křapová z Blatnice pod svatým Antonínkem. Tvůj věk je jako krásná, moudrá kniha, plná úžasných příběhů, které si prožila a které si darovala nám. Přejeme ti, ať je každá tvá další kapitola života zalitá sluncem a štěstím. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody přejí manžel Stanislav, dcery Veronika a Markéta s rodinami, ostatní příbuzenstvo, vnoučátka Natálka, Patriček, Ondřejek a Nikolka posílají velké pusy. A ještě dobrý den, prosím o hezkou písničku pro mého manžela, pana Jiřího Slováka z Luhačovic, pro hezký den a dobrou náladu. Tato písnička ať potěší všechny posluchače této rozhlasové stanice a ať je i velkým poděkováním za práci všech členů vašeho vysílacího týmu. Bohdana Křížková z Luhačovic, tak děkujeme. A úplně poslední, náš drahý strýc, kmotr, otec a syn Bronislav Grubl z Březolub dnes oficiálně slaví 60 let, což znamená, že vstoupil do věkové kategorie, kdy už si žánr nevybírá. Teď už si žánr vybírá jeho. Sedni si do křesla, zhluboka dýchej a užij si tuto exkluzivní symfonii trubek, heligonek a činelů, kterou ti posíláme přímo do uší jako ten nejlepší akustický dárek a trénink na lázeň kolonády. Všechno nejlepší k jubileu přeje celá rodina Grublova. No a možná si jubilanti pochutnají i na lískových oříšcích.

To byla Valaška, ještě pozvánka na té druhé slovácké hody, které se konají v Brně Jundrově 29. 8. a 30. 8. Krojovaný průvod vychází ve 13 hodin po oba dny od Sokolovny. K poslechu a k tanci bude hrát dechová hudba Dambořanka. No a je 12 hodin 56 minut, tak Morava krásná zem, tedy její polední část, končí. Já ještě jednou zdravím milé 9leté slečny, které nám dnes poledne zaspívali, Teresku a Danielku, 9leté slečny z Bučovic a Letonic. Zpívali moc pěkně, no ale teď už příjemné odpoledne vám přeje Jiřina Ostrá. Nashledanou krátce po 18. hodině. No a na závěr Žadoviáci, Kmotřenka, Antonína Žváčka.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po zastavení demolice budovy 34 ve Zlíně neovlivní zmenšení velmi nebezpečného perimetru. Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm letos navštívilo 25 tisíc lidí. Poslanci by měli znovu hlasovat o novele měnící rozpočtová pravidla. Během dneška bude převažovat velká oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Koncem týdne dojde ke zmenšení velmi nebezpečného perimetru kolem budovy 34 bývalého baťovského areálu ve Zlíně, a to i přes včerejší pozastavení demolice objektu. Zmíněná bezpečnostní zóna zatím brání provozu vedlejší budovy 44. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Krým Marcel Schmidt.
2: Co se týká toho velmi nebezpečného perimetru, tak tam došlo ke zúžení z té jižní strany a bez ohledu na to, kdy padne rozhodnutí o případném zachování toho fragmentu, tak by mělo dojít na konci tohoto týdne k zúžení té západní části tak, aby přestali platit omezení, zejména pro tu 44. budovu.
0: Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm má za sebou úspěšnou sezónu. Navštívilo ho 25 tisíc lidí, výrazně více než v loni. Proč letos lidé vyhledávali koupaliště v takovém počtu, vysvětluje jeho vedoucí Lukáš Vojvodík.
3: Velké množství koupacích dnů, vysoká teplota a velké množství návštěvníků a s tím související i malé množství srážek, takže byl velký zájem o schlazení se, o zábavu na koupališti a celkově trávení času u vody. A je to téměř o 5 000 návštěvníků více prozatím v letošním roce než minulý rok.
0: Poslanci se vrací k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost. Pokračuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
4: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtu. Odpovědnosti. Zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla si k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
0: Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas v odpoledních hodinách. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Podle digitální informační agentury společná doména gov.cz usnadní rozpoznání skutečné stránky úřadu a sníží se tak i riziko záměny s podvodnými weby.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat spíše velká oblačnost, která může později v průběhu odpoledne a večera pozvolna ubývat. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 20 až 24 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná Alex a host. Pohodový poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla... Vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí nejvíc, mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím. Mm-hmm.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka nebo jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera.

0: para, jo. A kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahos je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. A, Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pro strategický produktovod Loukov-Sedlnice zahájil úřad společné řízení. Jasany u Nezdenic na Uhersko-Brodsku padají na dráty vysokého napětí. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Dnes bude převažovat velká oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Na výstavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku zahájil dopravní a energetický stavební úřad společné řízení. To má vést k vydání stavebního povolení. Stavba produktovodu má velký strategický význam. Posílí přepravu a distribuci pohonných hmot a zvýší možnosti v zásobování Moravy. Termín zahájení a dokončení výstavby ale zatím nelze určit, říká mluvčí státní firmy ČEPRO Marek Rol.
2: Po ukončení příslušných správních řízení a získání potřebných pravomocných povolení bude možné harmonogram realizace dále zpřesnit. ČEPRO je připraveno v případě projektu bezprostředně pokračovat tak, aby samotná realizace mohla následovat co nejdříve po splnění všech zákonných podmínek.
0: Obyvatelé Nezdenic na Uhersko-Brodsku trápí časté výpadky dodávek elektrické energie. Při bouřkách je pravidelně způsobují pády stromů na dráty vysokého napětí. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Podle nezávislé starostky Nezdenic Libuše Bídové je nutné vykácet vzrostlé jasany.
3: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit, dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
0: Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku. Řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele, obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku. Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz pozastavila po červencové nehodě na základně v náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další čtyři lidé se zranili.
4: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
5: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušných sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
4: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude převažovat spíše velká oblačnost, která může později v průběhu odpoledne a večera pozvolna ubývat. Jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty během dneška naměříme kolem 20 až 24 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kyvadlový provoz je po nehodě dvou vozidel na silnici 55 ve Spytihněvi na Zlínsku. Počítejte tam se zdržením. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a na řadě je dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré středeční odpoledne, letní koupaliště v našem Zlínském kraji zažila výjimečně dobrou sezonu, která pomalu ale jistě končí. Schválně, zkuste si tipnout, kolik lidí celkem doposud přišlo například na koupaliště v Rožnově pod Radoštěm. No, můžu říct, že opravdu hodně, přesné číslo zatím neprozradím, můžete si tipnout, my vám ten přesný údaj nabídneme v našem vysílání za malou chvíli, jen co dospívá Petr Kotvald.

0: Letní koupaliště ve Zlínském kraji končí sezonu. Ta byla výrazně lepší než ta minulá. Například na koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm přišlo 25 tisíc lidí a vedení tak mluví o výjimečně dobrém létě. Největším tahákem tam byla nafukovací překážková dráha ve vodě.
1: Pojďte za náma, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zdravím vás.
2: Bránu koupaliště teď otevírám s vedoucím Lukášem Vojvodíkem.
1: Dneska máme výjimečně zavřeno. Je chladno, je asi nějakých 20 stupňů, poprchá nám a už to směřuje k podzimu.
2: My jsme teď přímo u jedné z bazénových ván. Já tak opatrně šáhnu do té vody. Je to hodně ledové.
1: Dneska máme okolo 20 stupňů, už tady máme částečně i listí napadané, takže ta atmosféra na koupališti už směřuje k podzimu a ta teplota tomu odpovídá.
2: Já jsem tady několikrát projížděla po cyklostezce, ze které je krásně vidět na to koupaliště. Sama jsem přemýšlela, kam bych se tak asi dala deku, protože nebylo kde.
1: Musím říct, že jsme měli výjimečně dobrou sezónu, protože návštěvnost byla díky párným dnům vysoká a i v mnoha dnech za sebou, takže a vodu se nám podařilo i na základě vzorku a testů z laboratoří pravidelných kontrol držet v dobrém stavu, takže na vodu si nemůžeme stěžovat, což je výsada upravované vody v koupalištích.
2: My teď stoupáme nahoru po takovém mostku, ze kterého mají třeba i rodiče dobrý výhled na to, co se ve vodě děje. Když se teď rozhlížím z toho mostku na koupaliště, jste tu úplně sám.
1: Dneska je zavřeno, takže opravdu dneska mají vlastně všichni plavčíci a pokradní volno a jsem tu jenom já.
2: My se teď od obřízku Zavky přesuneme vůbec k největšímu lákadlu letošní sezóny. A tím je tady to obrovské nafukovací hřiště.
1: Je to vlastně nafukovací překážková dráha, kterou návštěvník zdolává po dobu buď 30 minut, anebo potom máme další stupně, které je celodenní, takže tady tu atrakci jsme letos nějakým způsobem obnovili, dokoupili nové díly a je velmi oblíbená jak u dětí, tak u ostatních návštěvníků.
2: No a máte nějaká čísla?
1: Těch 30 minutových vstupů je odhadem 3,5 tisíce. Je to velké číslo a je to násobně více než minulý rok.
2: Vy jste tu atrakci poprvé vyzkoušeli už v loňském roce?
1: Ano, minulý rok to bylo na zkoušku. Letos jsme obnovili některé díly a přidali některé prvky, takže se nám podařilo tu atrakci vytížit naplno.
2: My teď obcházíme divokou řeku. Když se řekne vylepšení, tak upřímně, je jediné vylepšení, které napadá, je možná ještě trošku teplejší voda.
1: To je výzva do budoucna, protože bazény nejsou vyhřívané a je to obvyklá stížnost nebo nějaká námitka pro zlepšení od návštěvníků, protože zvláště v těch méně teplých dnech, tak ta voda z rána je chladnější.
2: Termální pramen tady v Rožnově nemáme.
1: Museli bychom pomocí solárních kolektorů, které bychom měli rozmístěné buď na ploše nebo na střeše. Je to obrovská plocha k ohřívání a zatím to nejsme schopni takto vyřešit.
2: Utichají atrakce a já se s vedoucím koupaliště Lukášem Vojvodíkem vydávám k bráně. Rožnovské koupaliště zatím letos navštívilo 25 tisíc lidí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: V dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín navštívíme mimo jiné také Holešov, a to právě teď. V místním parku Centra pro seniory se právě v tuto chvíli koná hudební odpoledne. K poslechu i tanci hraje dechová hudba Hulíňané a pro pobavení účastníků vystupuje také Luclavská chasa. Do parku ale nepřišli pouze klienti centra. Společný čas tady tráví také jejich rodiny, přátelé, bývalí kolegové nebo sousedé. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková je přímo na místě. Petro, přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne z Holešova, kde je dnes opravdu živo. V parku Centra pro seniory hraje hudba, tančí se, lidé si povídají a především spolu tráví čas. Právě společenský život je důležitou součástí toho, co Centrum pro seniory svým klientům nabízí. O tom, jak centrum funguje, kdo jsou jeho klienti a co všechno tady mohou během roku zažívat, si dnes budu povídat s Erikou Hornou, která má v Centru pro seniory na starosti terapii. Přeji vám krásné odpoledne.
2: I já vám přeji krásné odpoledne.
1: Začneme dnešním hudebním odpolednem, které jde slyšet tady v pozadí, krásně hraje dechová hudba. Co všechno jste pro klienty a jejich blízké připravili a proč jste chtěli, aby si dnešní odpoledně užili společně?
2: Tak chtěli jsme jim zpříjemnit dnešní poslední středeční teplé počasí, proto jsme pozvali dechovou hudbu Hulíňané, smažíme jim bramboráky a podáváme nealkoholické pivo.
1: Vy jste pozvali nejenom klienty centra, ale také jejich rodiny, kamarády, bývalé kolegy nebo sousedy. Jak důležité je pro seniory právě takové setkávání lidmi, které znají třeba celý život?
2: Myslím si, že podobná setkání jim velmi prospívá, jsou pro ně důležitá a dělají klientům radost.
1: Když se řekne Centrum pro seniory, člověk si představí hlavně péči a pomoc v každodenním životě a rutinních záležitostech. Jak ale vypadá život vašich klientů mimo tyto praktické věci?
2: Tak pro nás je důležité, aby se naši klienti cítili jako doma, proto jim připravujeme různé volnočasové aktivity, jako je například trénink paměti, hraní kuželek, zpívání, vaření a tak dále.
1: Dnešní odpoledne je samozřejmě o hudbě a tanci. Je to jedna z těch aktivit, které pro ně připravujete dneska. Řekněme, na čerstvém vzduchu jsme v parku, venku, trošku nám fouká vítr, ale počasí je příjemné, všichni vypadají, že si to velmi užívají. Co tedy pořádáte během roku ještě dál pro ty vaše klienty? Co mají nejradši? Ať se jedná o výlety, společenské akce, cvičení nebo třeba tvoření?
2: Tak myslím si, že naši klienti velmi rádi jezdí na Svatý Hostýnek, do Květné zahrady v Kroměříži, ale mají hrozně rádi tady tyhle akce, kde se můžou setkat všichni v parku, kde jim hraje hudba a jsou společně všichni se sebou.
1: Já vám děkuji za představení života v Centru pro seniory v Holešově a přeji, ať si všichni dnešní hudební odpoledne užijí. A ještě doplním našim posluchačům, že pokud máte v centru svého blízkého, kamaráda nebo známého, můžete za ním ještě dnes přijít a strávit společně čas na hudebním odpoledni, a to až do 16 hodin.
0: To byla naše regionální stopařka a stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková z Centra pro seniory v Holešově. Přijet může i za vámi, stačí napsat na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz. Petro, děkujeme za aktuální informace přímo z místa dění a naslyšenou.
3: Péče o rodiče, partnera nebo jiného blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. S čím se na ní mohou lidé obracet a kde v kraji funguje, poví vedoucí sociální pracovnice Veronika Zjobroňová. Poradnu pro pečující poslouchejte 28. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Už jste nechali zapsat vašeho psa do centrální evidence, milí posluchači. Říkáte, že ne, no tak to byste teď měli zbystřit. Do zmiňované centrální evidence zapíšou veterináři denně zhruba 3,5 tisíce psů. Registrace odstartovala na začátku července. Má stížit fungování množíren a pomoct lidem najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a za zapsání účtují poplatek několik stovek korun. Očkování může platit až 3 roky, proto mají pejskaři na splnění povinnosti čas do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuji své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Je to trošku jaksi zátěž časová. Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Drobné komplikace se objevily, jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres těch majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Neviděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Ale Hlasová, Český rozhlas. Více na zlín.rozhlas.cz

0: Přejeme klidné a pohodové středeční odpoledne, zároveň ale máme také jedno upozornění. Už pouze do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže Zámeckého léta. Soutěžíme každý všední den krátce před 10:00 a pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. Kam se vydáme dnes, to nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, převezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého Nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: K čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těšíte se na pohovku Jošky Kubáníka? Já moc. V sobotu od 17. na ně totiž usedne oblíbený herec Tomáš Šulaj, který vám prozradí neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. A v neděli se od 11. potkáte s herečkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petrou Staňkovou, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: Dozněla píseň s názvem Doma nejlepší. To neplatí pro fotbalisty Zlína, kteří v první lize čekají na první body i výhru. V poháru MOL Cup už ji na kontě mají. Ve druhém kole na hřišti třetiligového Uničova zvítězili 2-0, ale v obměněné sestavě si vytvořili minimum šancí a za výsledek mohli být ještě rádi. Uničov z pozice outsidera totiž dokázal být nebezpečný.
1: Ty zápasy jsem hrával jsem je v Mosofolo s Kroměříží, kdy jsme jezdili těžkým soupeřům, nebo soupeři k nám jezdili a neměli to s náma nikdy lehké, takže já to moc dobře vím, že tyto zápasy jsou strašně zrádné a vždycky ten relativně papírově slabší soupeř se dokáže vyhecovat a dokáže toho soupeře potrápit, takže samozřejmě věřili jsme, že to zvládneme a konec jsme rádi za ten postup.
2: Oddychl si trenér Zlína Bronislav Červenka po poměrně utrápené výhře na hřišti třetiligového Uničova. Jeden gól dal Tomáš Poznar z penalty v 16. minutě, druhý až v poslední minutě nastavení Apiach. Ten využil toho, že brankář soupeře už vypomáhal v útoku ve vápně Zlína a nestihl se vrátit do své branky. Ze hry si ale ligový tým šance téměř netvořil. Naopak Uničov mohl v závěru několikrát vyrovnat po standardních situacích.
1: Ten soupeř hrál takovým trošku v lepším bloku a vždycky, když jste si to chtěli strčit středem, tak ti hráči u vás byli strašně rychle. Těžko se do toho dostává. Ten soupeř čeká na ten momentík nějaký, který se mu tam vydaří a měl tam potom dva po těch autových hazováních, ty opravdu nepříjemné, to tam letí, jak kdyby to někdo kopal nohou, takže to jsme si naštěstí jsme to pokryli.
2: A to domácí tým trenéra Davida Rojky stejně jako Zlín zdaleka nehrál v nejsilnější sestavě, protože i jeho čekají důležité zápasy vlastní dlouhodobé soutěže. Rotace tedy probíhá i v nižších fotbalových patrech.
3: Pro nás to úplně splnil účel, nedopadlo žádným výpraskem, jo, bylo to relativně jak kdyby vyrovnaný, příště trochu si mohli vyrovnat a hlavně se hráli všichni ti mladí kluci. Pošetřil jsem ty kluky, ty starší, ty opory, jo, což plán bylo jako kdyby v plánu už před zápasem a chtěl jsem začít ty mladý, to si Duška, ročník 29, Kovář, tam šel pak ti kluci. Kluci jsou naběhaní, takže jsem se to až tak kdyby nebál. Viděl jsem, že má nějaké své problémy, takže jako nečekal jsem, že nám dali nějaký výlágo.
2: Tým Davida Rojky v MOLCUPu sice končí, ale se vztyčenou hlavou. Naopak Zlín má teprve první triumf sezóny a nikterak přesvědčivý. A o víkendu na hřišti Zbrojovky Brno bude chtít ukázat, že vyhrát dokáže i v lize. Jinak by se mohla trenérská židle pod Bronislavem Červenkou pořádně rozkývat. Z Uničova Adam Kunet, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 15 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice ve Zlíně bude kvůli opravě úplně uzavřená. Komentovaná prohlídka expozice Slováckého muzea návštěvníkům přiblíží Vinobraní. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Během dneška bude převažovat velká oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Řidiče ve Zlíně čeká zítra a pozítří omezení u krajské nemocnice Tomáše Bati. Dělníci tam opraví zhruba 150 metrů dlouhý úsek Havlíčkova nábřeží mezi mostem v ulici Zálešná 12 a bývalým nemocničním bufetem. Cílem je odstranit nerovnosti a vozidlům zlepšit průjezd. Sanitky se do areálu dostanou od Zálešné. Pro ostatní řidiče bude úsek uzavřený. Objízdnou trasu popisuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z Hnutí ANO.
3: Objízdnou trasu budeme mít vedenou obousměrně po místní komunikaci Podvesná 17, dále po silnici 1/49, tedy ulici Vizovická, a místních komunikacích ulici Cecilka, Pekárenská a Peroutkovo nábřeží. Pohyb chodců touto stavbou omezen nebude.
2: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na dnešek připravilo komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácko. Etnografka Marta Kondrová návštěvníkům přiblíží lidové obyčeje, způsoby obživy, bydlení nebo rukodělnou tvorbu našich předků. Při prohlídce se zaměří také na aktuální roční období.
4: Můžu slíbit, že se návštěvníci dozví něco zajímavého o vinobraní, o zajímavých předmětech, které tady máme, ať už je to opravdu unikátní vinařský list, o něm bych se chtěla rozhovořit trošičku víc, ale samozřejmě nezůstanou ochuzení ani o jiné zajímavosti, kterých by si možná jako běžní návštěvníci nevšimli.
2: Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Po zasedání dozorčí rady státního podniku to řekl její místopředseda Dan Čok. Podle něj Krapinec odejde na konci srpna. Od září ho pak nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec byl v čele národního dopravce od roku 2022. Čok jeho práci ocenil.
5: Já bych chtěl říct, že bych za dozorčí radu chtěl panu Krapincovi poděkovat, protože si myslím, že udělal kus dobré práce. Pro své odstoupení má své důvody a já je plně respektuju a chápu. A jsem přesvědčen, že Lenka Hamplová bude navazovat na práci pana Krapince.
2: Dozorčí rada se na dnešní schůzi zabývala tím, že Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat spíše velká oblačnost, která může později v průběhu odpoledne a večera pozvolna ubývat a jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 20 až 24 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zdržením až 20 minut počítejte na silnici 55 ve Spytihněvi na Zlínsku, kde bourala dvě vozidla. Dále máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na Napajedelské ulici v Otrokovicích. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín navazuje druhá hodina pořadu Dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Už za chvilku pro vás máme v našem vysílání další aktualitu. V našem regionu se chystá nová stavba mezinárodního významu. Podrobnosti přidáme po písni Michala Tučného.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Důležitý strategický produktovod pro Moravu je o něco blíže. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil společné řízení pro projekt, který propojí sklad pohonných hmot v Loukově na Kroměřížsku s tím v Sedlnicích na Novojičínsku. Podrobnosti teď probereme s naší reportérkou Michálou Kočendovou. Michálo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to tedy teď aktuálně se stavbou zmiňovaného produktovodu vypadá?
1: Podle dokumentu na úřední desce dopravního a energetického stavebního úřadu bylo zahájeno společné řízení, což je důležitý formální krok v procesu povolování celého projektu. Na konci tohoto řízení má být vydání stavebního povolení.
0: O stavbě produktovodu, který propojí Loukov a Sedlnice, se ale mluví už několik let. Podle vyjádření ČEPRA z roku 2022 měl být zprovozněný v letošním roce. Také kde se projekt zadrhl?
1: Problémem je, že plánovaný produktovod prochází rozsáhlým územím a dotýká se více než 800 vlastníků pozemků a samospráv. No a délka a složitost přípravných a povolovacích procesů podle mluvčího ČEPRA Marka Rola ovlivnila předpokládaný harmonogram. Termín dokončení produktovodu teď proto Rol nechtěl odhadovat.
2: Po ukončení příslušných správních řízení a získání potřebných pravomocných povolení bude možné harmonogram realizace dále zpřesnit. ČEPRO je připraveno v případě projektu bezprostředně pokračovat tak, aby samotná realizace mohla následovat co nejdříve po splnění všech zákonných podmínek.
0: A jaký má vlastně stavba produktovodu pro region význam?
1: Obrovský, zejména strategický a nejen pro region, ale vlastně pro celou českou palivovou infrastrukturu. Díky němu se propojí státní sklady paliv v Loukově a v Sedlnicích a napojí se na stávající produktovodní sítě. Zvýší se tak flexibilita při distribuci pohonných hmot a podle mluvčího ČEPRA také nový produktovod posílí odolnost zásobování Moravy. Marek Rol také v odpovědi pro Český rozhlas zmínil, že význam projektu je potřeba vnímat v kontextu energetické bezpečnosti státu.
0: A v jakém smyslu?
1: Právě propojená infrastruktura umožňuje pružně reagovat na změny zdrojů a přepravních tras pohonných hmot. Na produktovod ze Sedlnic má navíc navázat důležitý plynovod Stork 2, který propojí českou a polskou plynárenskou soustavu a umožní diverzifikaci dodávek plynu do Česka.
0: Dopravní a energetický stavební úřad zahájil společné řízení na stavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku. Na jeho konci má být vydání stavebního povolení pro významný strategický projekt, který by měl posílit energetickou bezpečnost Moravy i celého Česka. Informovala nás o tom naše reportérka Michála Kočendová. Michálo, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: narodil se na Sibiři a když ve 13 letech v Česku nastoupil na gymnázium, uměl jenom dobrý den a děkuji. Dnes je uznávaným odborníkem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a navíc otevírá už druhou výtvarnou galerii ve městě. Hlavou vědec, tělem sportovec, srdcem umělec. Hostem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude už 27. srpna Danila Gorgol. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: To byla pozvánka na zítřek, ale my pro vás, milí posluchači, v dnešním odpoledni máme také pozvánky na dnešní den. Pokud se tedy chcete dobře v našem regionu pobavit, tak můžete vybírat z naší nabídky. Jak vzniká animovaný film? Výstava Obraz, pohyb, příběh v galerii Václava Chada na zámku ve Zlíně nás zavede přímo do zákulisí tvorby známého animátora a režiséra Iva Heitzmana. Expozici cesty od prvních skic a storyboardů až po hotový film, třeba Boba a Bobka nebo Berty a UFO, jsou dnes k vidění na Zlínském zámku až do 17. hodiny. Stálou expozici Slováckého muzea dnes oživí komentovaná prohlídka národopisné expozice Slovácko. Expozicí provede etnograf Jan Káčer a seznámit se můžete se způsobem obživy, bydlením, rukodělnou tvorbou nebo lidovým oděvem regionu. V druhé polovině expozice jsou k vidění rodinné a výroční obyčejové cykly života na Slovácku. Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin odpoledne. A v Uhersko-Brodském muzeu ještě můžete navštívit autorskou výstavu Jakuba Zemana o době a kultuře válečnické šlechty starého Japonska. Výstava s názvem Odkaz samurajů představuje japonské meče dávných válečníků, náčiní na čajový obřad nebo třeba masky divadla No a mnohé další. Muzeum v Uherském Brodě otevírá v 9 hodin. Výstava je k vidění až do 17. hodiny. I dnes odpoledne vám na našich vlnách nabídneme zajímavý rozhovor, tentokrát to bude na sportovní téma. V Zubří na Vsetínsku letos slaví 100 let od založení házené. Jak je extraligový klub z Valašska připravený na novou házenkářskou sezonu a na co se můžou příznivci těšit, tak na to se budu po následující písničce ptát manažera zuberské házené Michala Balhárka.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jubileum 100 let od založení slaví v těchto dnech zuberská házená, která v novodobé historii patří mezi špičku v kategorii mužů. Valaši se na přelomu tisíciletí hned třikrát radovali z mistrovského titulu a čtvrtý celek uplynulé sezony pomýšlí i na další cenné kovy. Já teď v našem zlínském studiu vítám manažera zuberské házené Michala Balhárka, se kterým probereme aktuální situaci a dění v klubu. Michale, já tě tady zdravím, pěkné odpoledne.
1: Děkuji za pozvání, Tomáši.
0: A já ještě vysvětlím našim posluchačům, že my si budeme tykat z toho důvodu, že už se strašně dlouho známe, protože spolu jednak se potkáváme v Zubří naházené, jednak spolu komunikujeme.

0: Do Sineslávy jsme uvedli dalších 6 osob a myslím si, že to bylo takovým důstojným prvkem celých těch oslav. Samozřejmě působíme na poli sportovním, takže jsme minulý víkend organizovali velký mezinárodní házenkářský turnaj, kterému jsme dali pracovní název Turnaj století. A teď v sobotu nás ve spolupráci s městem Zubři čeká asi taková nejvíce masová akce, určená pro širší veřejnost, a to jsou Dny města, které jsou letos primárně určeny pro to, aby jsme s tou širokou veřejností mohli oslavit právě to stoleté výročí. Potom takovou tou třešničkou na dortu bude bude házenkářská výstava, která taktéž bude to stoletou historii mapovat, a myslím si, že to bude takovou tečkou za celýma těma oslavama, které byly rozdělené do více takových jednotlivých eventů.
1: Jestli jsem se dobře díval do toho programu teď na tu sobotu, Den Zubří, tak tam budou k dispozici, nebo budou na místě i členové toho extraligového kádru, že?
0: Samozřejmě.
1: Co tam budou dělat konkrétně?
0: Budou organizovat různé sportovní, zábavné akce a dovednostní soutěže pro děti. Budou samozřejmě obsluhovat i v našem improvizovaném baru. Vedení klubu si připravilo něco na zub, to znamená, bude grilovat speciality vybrané. A samozřejmě je to také zaměřené a koncipované tak, že naši hráči budou korzovat, budou se zapojovat do obyčejného dění, tak aby jsme byli co nejblíž těm našim fanouškům.
1: Potom ještě v průběhu podzimní části sezony ještě budou pokračovat ty oslavy v rámci těch extraligových zápasů?
0: V průběhu extraligové sezony už nebudou pokračovat oslavy, kromě již zmíněné výstavy už nebudeme nic pořádat. My jsme totiž jako tu výroční staletou považovali tu loňskou sezonu, protože následující sezona skončí až v kalendářním roce 2027. Proto my jsme vlastně všechno koncipovali jako do té minulé sezony, do té sezony, která končila v roce 2026.
1: Můžou si třeba fanoušci v rámci toho stoletého výročí pořídit nějaké památkové předměty, nějaký výroční dres nebo něco takového? Přichystali jste? Vidím, určitě, že tady máš před sebou nějakou knihu nebo publikaci nebo almanach, nebo co to je?
0: Určitě, nejenom, že si kolegové připravili spoustu merče s tímto výročním logem, ať už to jsou šiltovky, ručníky, osušky, ale právě, aby jsme měli něco, co se třeba předá té následující generaci, tak jsme poměrně dost sil věnovali přípravě almanachu, který je poměrně obsáhlý, má více než 100 stran. Ten almanach nám pomáhali tvořit Štěpán Krupa a David Janošek, naši kolegové z klubu, fanoušci, Štěpán bývalý hráč, takže myslím si, že pokud někdo má zájem nahlédnout do té historie zuberské házené, tak tady tohle je ucelený produkt, který vám určitě poskytne veškeré informace.
1: My tu knihu tady máme ve studiu, takže se na ní můžeme hned po další písnice klidně podrobněji podívat, trošku prolistujeme, co se tam všechno vyskytuje a co tam všechno můžete, milí posluchači, zaregistrovat. Hostem našeho dnešního odpoledního vysílání je Michal Balhárek, manažer extraligového házenkářského klubu ze Zubří.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Hostem našeho dnešního odpoledního vysílání je Michal Balhárek, který tady zastupuje Hazenkářský klub ze Zubří. Je to manažer tohoto extraligového klubu. A my se teď v úvodu toho rozhovoru bavíme o oslavách 100 let od založení klubu. Michal přinesl do studia publikaci, jmenuje se 100 let HC Zubří. Michale, pojďme se trošku podrobněji podívat, co tam všechno tedy posluchači v té publikaci najdou, protože s tím byla určitě spousta práce.
1: Ano, byla s tím spousta práce. Moc děkuji kolegům za hodiny a hodiny času, které nad přípravou této publikace strávili. Ta publikace by měla být opravdu uceleným materiálem, který obsáhle mapuje celou tu stoletou historii Hazenkářského klubu v Zubři. To znamená, pokud můžu vypíchnout, jsou tam začátky mezinárodní házené, je tam vlastně zmapován celý ten mezinárodní kontakt, to znamená účast v evropských pohárech, je tam zmíněna bravurní práce s mládeží, jsou tam samozřejmě zmapovány ve veškeré úspěchy klubové historie, ale je tam třeba také vzpomenuto několik významných osobností, které se například dostaly do již vzpomínané Síně slávy.
0: Kolik jich tam teď je v Síni slávy?
1: Pokud dobře počítám, tak 13 osob máme momentálně v Síni slávy handball klubu Zubři.
0: A některé ze současného dění se tam možná v budoucnosti objeví, třeba také současný mladý trenér Zubřanů Ondřej Mika. Ten bude teď u týmu působit třetí sezonu, tak jak bys si zhodnotil to jeho působení, jak se ta zubrská hra posunula pod jeho vedením?
1: Tak v červnu jsme do Síně slávy uvedli jeho otce Jiřího, který také s týmem HC Zubři vyhrál mistrovský titul. Co se týče Ondřeje, tak já můžu za vedení klubu říct, že my jsme velmi spokojeni s jeho prací. Ondřej má tu výhodu, že vyrůstal v tom našem prostředí, důvěrně ho zná, zná také hráče, ty starší, s kterýma hrával, i ty mladší, na kterých nebo na jejich vývoj mohl dohlížet. Je to jeho třetí sezona, my bychom byli velmi rádi, kdyby ta spolupráce trvala déle. Myslím si, že v jeho případě je to velmi dobrá kombinace těch zuberských specifik a těch dovedností a zkušeností, které si přinesl z Francie, kde po dlouhé leta hrával.
0: Můžeme také doplnit, pokud by náhodou někdo nevěděl, že Ondra působí i u reprezentace.
1: Ano, u reprezentace, u seniorské reprezentace můžu, je jedním z asistentů.
0: Pojďme se podívat na kádr. Tým během léta doznal jako obvykle určitých změn, tak čí odchod bude nejcitelnější a jaké posily se vám naopak podařilo získat?
1: Pokud to vezmeme z toho sportovního hlediska, tak nejcitelnější ztráty budou určitě u obou lídrů ofenzivní činnosti loňské sezony, jak Dušan Palát, tak Lukáš Mořkovský byli opravdu top v rámci ligy, alespoň co se týče útočných dovedností. Oba odešli za lepšíma podmínkama, za lepším angažmá. Dušan hraje momentálně za US Ivry Handball Pro League ve Francii. Lukáš Moškovský odešel do Polska, do týmu Gdaňsku. Co se týče takového toho společenského nebo takového toho vlivu v kabině, tak tam já považuji za největší ztrátu odchod Tomáše Míčkala do Hranic nedalekých, do první ligy, protože on plnil v poslední sezóně roli kapitána a byla to taková duše té kabiny.
0: Mm-hmm. Co ty posily?
1: Co se týče posil, nám se podařilo přivést několik zajímavých hráčů, levoruka pravá spojka Josef Atex Alžírska, dále na pozici pivota Georgios Markatatos z Řecka, z družstva Montedrama, a třetí zahraniční posilou je Alexander Pinda, je to levá spojka, velmi urostlá 209 cm, cm z týmu Lodže. Ten se bohužel v rámci přípravy zranil, ale samozřejmě jsme tým vhodně doplnili i našimi mládežníky, kterých přešlo z staršího dorostu celkem 5, takže taková ta klasická filozofie zuberská, jo, doplnit toto mládeží, která má svoji kvalitu, vyhráli titul ve starších dorostech loni, takže...
0: Ty zahraniční posily zní hodně exoticky, tak jak se rozkoukávali ti hráči tady na Valašsku v Zubří?
1: Je to jedna z velkých výhod trenera Míky, protože umí francouzsky, anglicky, samozřejmě česky, takže myslím si, že ta komunikace je poměrně jednoduchá, nebo respektive není úplně jednoduchá, ale my si taky zvykáme, taky se učíme, je to pro všechny nové.
0: Hostem našeho vysílání je Michal Balhárek, manažer extraligového házenkářského klubu ze Zubří. Náš rozhovor bude za chvíli pokračovat.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je Michal Balhárek, manažer extraligového házenkářského klubu ze Zubří. Michale, na víkendovém domácím valašském poháru Zubří skončilo druhé. Jak jste si celkově vedli v přípravě, jak to hodnotíš?
1: Příprava si myslím, že splnila očekávání. Já si myslím, že hlavně s tou pestrostí té přípravy můžeme být maximálně spokojení. My se vždycky v tom přípravném období snažíme, aby jsme hráli přáteláky výhradně se zahraničními družstvy, to se nám daří. Co se týče toho víkendového valašského poháru, nebo turnaje století, jak jsme mu dali název pro letošní edici, tak my jsme v semifinále porazili velmi silný maďarský tým Eto Gyer, plný ať už současných nebo bývalých reprezentantů svých zemí, což pro nás bylo takové příjemné překvapení. Potom v sobotu ve finále jsme nastoupili proti Fiverr z Vídeň, tam už nám trošičku v té úzké rotaci docházely síly, ale já si myslím, že aspoň mě osobně kluci velmi mile překvapili.
0: Můžeme pozvat posluchače na generálku před extraligou, kdy, kde, s kým?
1: Generálka před extraligou bude odehrána už tento pátek v Robe Aréně od 19.30 a soupeřem nám bude polské družstvo z Krakova.
0: A já na to rovnou navážu, protože do extraligy vstoupíte v rámci derby ve Zlíně, takže to je taková lahůdka na úvod, tak jaký je to pro vás los?
1: Já si myslím, že není třeba hledat jako žádné vymluvy. Ten los je takový, jaký je. My máme nejenom derby se Zlínem, ale v druhém kole máme derby s Karvinou. Oba dva zápasy venku. Co se týče toho utkání se Zlínem, já věřím, že se projeví ta herní kvalita, ta usilovná práce v přípravném období a že budeme úspěšní.
0: Pojďme ještě pozvat také na to derby, kdy se to hraje přesně.
1: Derby se Zlínem se hraje v neděli 6.9. od 18.00 ve Zlínské hale.
0: Vy si ale budete lebedit hlavně při domácích zápasech díky svému skvělému publiku, tak v čem podle tebe spočívá ta výjimečnost toho zuberského publika, které je vyhlášené určitě minimálně u nás v České republice?
1: My se snažíme spolupracovat jak s fanklubem, tak s jeho lídry. Snažíme se je podporovat třeba i na výjezdech tím, že se jim zapůjčí třeba klubové vozidla a tak dále. A co je na nich výjimečné, no ta loajalita, že dokážou za tím družstvem stát, i když se třeba neúplně daří. Většina z nich házené velmi dobře rozumí, to znamená dokážou posoudit, zda ten či onen hráč je flink, či do toho dává všechno. Já si myslím, že je z 90-95% se naši hráči snaží dát do toho všechno, nechat na hřišti kus sebe a pokud to ten fanoušek vidí, tak je schopný ocenit nejenom pozitivní výsledek, ale i tu samotnou snahu.
0: My jsme se bavili o nových posilách Zubří, vy ale určitě bedlivě sledujete i konkurenci, tak podle toho, jak posílili ty ostatní týmy, kdo bude největším favoritem podle tvého názoru?
1: Kdo bude největším favoritem? Tak ten výkonnostní sport je hodně o financích a o tom materiálním zabezpečení, takže já bych toho favorita hledal v družstvech Karviné, Plzně. Doufám, že Zubři bude mít na to, aby jim to co nejvíce znepříjemnilo.
0: Tak doufáme, že se třeba dočkáme té kýžené medaile a že budeme moci oslavit třeba i tady ve Zlínském vysílacím studiu nějakou tu placku po skončení této sezony, do které se vrhnete už v brzké době. Co letos evropské poháry? Budete hrát, nebudete hrát? Díky umístění jste si vybojovali právo startu v evropském poháru?
1: Evropské poháry budeme hrát, je nám ctí se jich účastnit. Jenom aby i posluchači si udělali představu, není to tak, jak například ve fotbale, že už samotná účast naplní pokladnu klubu. My musíme, samozřejmě, že rádi hrajeme, protože dokážeme pomocí těch pohárů rozvíjet nejen sami sebe jako management, ale hlavně hráče, mladé hráče, ale na druhou stranu je to taky poměrně velká řehole zajistit finance nad rámec toho budžetu, který potřebujeme na sezonu, takže je to pro všechny velká motivace. My se dozvíme soupeře až po odehrání prvního kola, protože jsme byli přímo nasazeni do kola druhého, takže ještě ani nevíme, s kým budeme hrát, nicméně samozřejmě netrpělivě očekáváme, kam se podíváme. A ještě jednou bych chtěl zopakovat. Je to kus práce, stojí zatím kus práce, ale my jsme vždy velmi poctěni, když se můžeme účastnit evropských pohárů.
0: Říkáš, zatím netušíte soupeře, budeme vám přát nějakého atraktivního, zároveň hratelného. To by byla asi ideální kombinace, ideální varianta. Kdy zhruba byste měli přijít na řadu v těch evropských pohárech?
1: Druhé kolo se začíná hrát 17. října, takže my bychom se v průběhu září měli dozvědět jméno soupeře a potom se taky losuje, jestli budeme začínat doma nebo venku. Jo, a mimo tu atraktivitu taky je důležitá ještě pro nás, pro manažery, dostupnost. Hlavně ta dopravní dostupnost.
0: Ano, aby to nedopadlo tak, že budete oba dva zápasy hrát někde venku a diváci ze Zubří neuvidí nic. To se taky stává.
1: Stává se to, samozřejmě v určitých momentech rozhoduje ta ekonomická stránka věci, ale to je to, proč to děláme, tu mezinárodní házenou dopřát nejenom těm hráčům, ale i těm fanouškům. Jo? To znamená, v ten moment by to pro nás jako pozbývalo smysl.
0: Ty osobně bys si přál odkud soupeře, ze které země?
1: Já mám rád strašně Balkán, takže já bych se rád podíval na Balkán, samozřejmě už jsme tam několikrát hráli, ale je to jak dostupné, tak většinou jsou to atraktivní soupeři, takže mě by nevadil Balkán.
0: Tak my budeme držet palce, ať ti třeba tady ten tip vyjde, a samozřejmě budeme držet palce, ať se zuberským házenkářům daří v novém ročníku a ať se vydaří zbytek oslav. Naším dnešním odpoledním hostem byl Michal Balhárek, manažer zuberských házenkářů. Michale, díky moc za tvůj čas a zase někdy naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
4: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
2: Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: Toto byla Helena Vondráčková, vy stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokud se zajímáte o hudební scénu, tak jste určitě zaregistrovali, že do hudebního nebe odešla velká hudební legenda, americká country zpěvačka a herečka Dolly Parton. Mluvím o tom mimo jiné, protože hudebnímu stylu country se budeme věnovat i teď v následujících okamžicích na našich vlnách. Na řadě je totiž cukrárna kolegy Petra Uhříka, no a ten si do ní vybral právě zpěváka, který se věnoval stylu country na naší domácí hudební scéně. Mimo jiné je proslulý také tím, že jeho hlas je extrémně hluboký. Ladislav Vodička.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Jak už to u stylu country chodí, hudba přilétla z Ameriky. A vzorem k napodobení nebyl pro Ladislava Vodičku nikdo menší než legenda žánru Johnny Cash. Dnes mám tedy v cukrárně českého Johnnyho Cashe. Ladislav patřil mezi naprosté hlasové originály, jakmile sestoupil do nejnižších pater přímo do basových poloh. Nevím o nikom jiném, kdo by se mu v bývalém Československu podobal. Byl absolventem strojnické fakulty ČVUT, ale chvíli taky fungoval jako vyučující v autoškole někdy po roce 75. Jeho stopu čistě hudební můžeme pro jednoduchost rozdělit na období s country beatem Jiřího Brabce, a když se pak nepohodli, založil vlastní skupinu Vodomilové. Překlady a úpravy některých písniček si dělal sám, jiné si vzal do parády textař Michal Bukovič. Sympatický Láďa Vodička každopádně prožil život plný hudby, naposledy živě zaspíval se skupinou Taxmeni v 97. Dva roky na to odešel do hudebního nebe.
1: Český rozhlas Zlín.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Za chvíli je tady 16. hodina, s ní další hlavní aktuální zprávy. V nich se například dozvíte, že v našem regionu dnes budou odborníci odchytávat netopíry. Kde konkrétně, jestli to náhodou nebude někde blízko vás, tak o tom více podrobněji ve zprávách. A po 16. hodině se můžete těšit na humoriádu. Scénky vám dnes bude nabízet a vybírat Zdeněk Junák. Tomáš Perutka přeje krásný zbytek středečního odpoledne.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nový sportpark Bartoška ve Zlíně dostane kamerový systém. V parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí budou dnes odborníci odchytávat netopíry. Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. V noci a kránu očekávejte polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Kamery, reproduktory a komunikační moduly mají nově dohlížet na bezpečnost návštěvníků vznikajícího sportparku Bartoška ve Zlíně. Areál město buduje vedle sídla dopravního podniku a určený bude mimo jiné pro skateboardisty nebo parkouristy. Právě kvůli sportům s vyšším rizikem úrazu chtějí mít strážníci možnost rychle zareagovat a v případě potřeby s návštěvníky komunikovat. Pokračuje ředitel městské policie ve Zlíně Milan Kladníček.
2: To znamená, kdyby náhodou někdo spadl nebo něco se odehrálo, tak aby operátor mohl komunikovat s tím, kdo třeba spadl, zdvihni ruku, jeď si v pořádku, aby jsme měli okamžitou reakci.
0: Na netopíří noc mohou dnes přijít zájemci do zámku ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopíry Zdeněk Tyler z Muzea regionu Valašsko nabídne přednášku s informacemi ze světa malých savců a také praktické ukázky. Návštěvníci se dle něj dozvědí třeba to, jak jsou netopíři užiteční.
3: Velmi náchylní na rušení a jsou taky velmi konzervativní. Najít si nový úkryt je pro ně celkem jakoby stresující a rádi využívají po dlouhou dobu jedno a to svoje prostě útočiště. Proto bychom je měli chránit. Pro nás jsou třeba zajímaví tím, že loví spoustu hmyzu, docela jedna z největších složek potravy. U některých druhů jsou dokonce komáři.
0: Setkání s povídáním muzejního zoologa začíná v 19 hodin. Ministerstvo životního prostředí prověřuje Výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu očekáváme v našem regionu polojasno až oblačno, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky a to spíše v první části noci. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů, v údolích při menší oblačnosti čekejte lokálně kolem 9 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sražená srna na vozovce může komplikovat dopravu na hlavní silnici u Jankovic na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Následuje odpolední humoriáda. Pohodový den vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
5: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
4: Výborně, léto jaké bylo? Dá
5: léto
4: se schrnout
5: několika krásné.
4: Slovy? Krásné, pořád.
5: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo minus pět. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
4: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako baviče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: To je ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Vždyť jsme tu sami.
4: No tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já tě přerazím, dáseň.
2: Co blázníš?
4: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
4: Jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
4: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřekl.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
4: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
4: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
4: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
4: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
4: No tohle?
2: No jste taková hezká. Plavá. Buňavá.
4: Buďte ticho.
2: Taková čistá.
4: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím. Já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
4: Když... O tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čím vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
4: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
4: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
4: Taky.
2: Jupi!
4: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchrannou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
4: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
4: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
4: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
4: Promiň, tatínku.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďko už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No to
0: čas
1: se mě
0: odjezdu,
1: právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je blamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, ne, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlý mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře. Říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party. Zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
5: Humoriáda s

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si
3: Bčko. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě žáno, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo? A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněj, a když kantor projde tou uličkou,

0: škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník, až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo. Humoriáda.
1: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se
2: spolužáky. No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
1: Mladý chemik, jo?
2: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunká, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty skumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
1: Ty už si nalámal ty malé pipety.
2: A já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
1: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necejtil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: no líš. Jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty var, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takové jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už já do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jedeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water.
2: A to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, on se jako, oh, se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMSku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezi tím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: pane řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dáš hadanku, hadanku, ano, ano, pane řediteli, ano. No, můžeš mě dát clown hadanku. Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul ocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, děpak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší, a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavý chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A,
1: je tam. Tak.
2: Je Franček Závorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už to můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
3: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorest je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm se po letech dočkají kulturního centra. V ZOO Zlín dnes začaly Dny Afriky. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely rozpočtových pravidel. V noci a kránu očekávejte polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci stavět kulturní dům. Původně měli práce začít před 5 lety. Původní firma ale od smlouvy odstoupila a v projektu pak zástupci města našli vady. Stavba i s vybavením vyjde zhruba na 400 milionů korun. 120 milionů pokryje evropská dotace. Čím je budova výjimečná, říká výrobní ředitel stavební firmy Aleš Gebauer.
5: Ona je unikátní už tím, že jsou tady použité technologie komplet ze dřeva od betonové desky. A unikátní je hlavně tím, že se bavíme o shromažďovacím prostoru, což není v České republice běžné. Zatím je to první taková vlaštovka, která je celá ze dřeva, většinou je to kombinace dřeva a betonu.
4: Dnes začaly 4denní Dny Afriky ve Zlínské ZOO. Odehrávají se v části areálu Karibuny. Na návštěvníky čeká ochutnávka tropického ovoce i jídel z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Součástí je i tržiště s africkými suvenýry, charitativní stánek a dnes i stanoviště celní správy, která se zaměřuje na pytláky. Podrobnosti dodává mluvčí zoologické zahrady Romana Mikešová.
6: Čeká na ně třeba prohlídka zásahového vozidla, včetně popisu jeho fungování. A také povídání o problematice pytláctví, pašeráku a nelegálního obchodu se zvířaty a s rostlinami, včetně ukázky zadržených výrobků a předmětů pocházejících právě z pašovaných zvířat a rostlin.
4: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
7: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
4: Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru si veterináři účtují poplatek. Jde zhruba o několik stovek korun.
3: Počasí.
4: Přes noc a kránu očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, a to spíše v první části noci. Nejnižší teploty naměříme kolem 14 až 11 stupňů. V údolích při menší oblačnosti čekejte lokálně kolem 9 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: 3 osobní auta bourala na ulici Březnická ve Zlíně. Projíždějte tam opatrně a počítejte se zdržením. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Řidiče ve Zlíně čeká zítra a pozítří omezení. Kde konkrétně, tak o tom podrobně uslyšíte už za chvíli v našem vysílání v souhrnu toho nejzajímavějšího, co přinesl dnešní den v našem regionu.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: 17 hodin, 7,5 minuty, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Zlín, na jeho vlnách právě píseň Belinda dospíval Jiří Štědroň.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Koncem týdne dojde ke zmenšení velmi nebezpečného perimetru kolem budovy 34 bývalého baťovského areálu ve Zlíně, a to i přes včerejší pozastavení demolice objektu. Zmíněná bezpečnostní zóna zatím brání provozu vedlejší budovy 44. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
3: By mělo dojít na konci tohoto týdne k zúžení té západní části tak, aby přestali platit omezení zejména pro tu 44. budovu.
4: Po ukončení příslušných správních řízení.
2: Zlínská radnice hledá zájemce o členství v okrskových volebních komisích pro volby do městského zastupitelstva a senátu. Přihlásit se můžou online prostřednictvím webu města nebo osobně na magistrátu v budově PSG na Zarámí. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Případné druhé kolo senátních voleb potom o týden později 16. a 17. října. Na výstavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku zahájil dopravní a energetický stavební úřad společné řízení. To má vést k vydání stavebního povolení. Stavba produktovodu má velký strategický význam. Posílí přepravu a distribuci pohonných hmot a zvýší možnosti v zásobování Moravy. Termín zahájení a dokončení výstavby ale zatím nelze určit, říká mluvčí státní firmy ČEPRO Marek Rol.
4: Po ukončení příslušných správních řízení a získání potřebných pravomocných povolení bude možné harmonogram realizace dále zpřesnit.
2: Řidiče ve Zlíně čeká zítra a pozítří omezení u krajské nemocnice Tomáše Bati. Dělníci tam opraví zhruba 150 metrů dlouhý úsek Havlíčkova nábřeží mezi mostem v ulici Záhlešná 12 a bývalým nemocničním bufetem. Cílem je odstranit nerovnosti a vozidlům zlepšit průjezd. Sanitky se do areálu dostanou od Záhlešné. Pro ostatní řidiče bude úsek uzavřený. Na netopíří noc mohou dnes přijít zájemci do zámku ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopíry Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko nabídne přednášku s informacemi ze světa malých savců a také praktické ukázky. Návštěvníci se dozvědí třeba to, proč jsou netopíři užiteční. Setkání s povídáním muzejního zoologa začíná v 19 hodin.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jakmile uslyší bouřku, začnou se obávat, že opět budou hodiny bez elektrické energie. Řeč je o obyvatelích Nezdenic na Uherskobrodsku. K výpadkům tam totiž dochází při bouřkách velmi často, když na dráty vysokého napětí spadnou stromy. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden.
1: Od čtvrtka, od večera nějak 5., 6. už nejela elektřina. A já jsem potom v pátek přijela domů a ještě to stále nejelo dopoledne.
2: Popisuje svou poslední zkušenost slečna Adéla, která v obci bydlí v rodinném domě společně s rodiči.
1: Potom to nějak asi okolo druhé zaple a je to docela dlouhá doba. My jsme se třeba báli, že se nám zkazí potraviny v ledničce, rozpustí se nám mražák. I dort jsme měli doma, nechtěli jsme, aby se nám prostě nám slovo pokazil a tak dále.
2: Aby došlo k výpadku, nemusí prý být žádné extrémní počasí.
1: Stačí prostě, že začíná teprve bouřka, nějaký větší větr a už nám nejde elektřina.
3: Těmto výpadkům dochází v jedné polovině obce, kde je zasaženo zhruba 50 domácností.
2: Přidává se nezávislá starostka Nezdenic Libuše Bídová.
3: Ale co hůř, je to na straně obce, kde je domov pro seniory, sportovní hala, základní a mateřská škola, pošta, hospoda a kulturní zařízení, takže ty problémy vlastně způsobují komplikace v těchto veřejných budovách.
2: Podle starostky problém trvá asi 3 roky. Na jeho řešení se domlouvala s Povodím Moravy a distribuční společností EGD. Jejich pracovníci v okolí řek Olšavy a Kladénky letos na jaře provedli ořez rizikových dřevin, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
4: Po poslední poruše jsme navíc nechali zmapovat další stromy v okolí vedení, které by mohly v budoucnu představovat riziko. Ve spolupráci s odbornou firmou nyní posuzujeme jejich zdravotní stav a potřebná opatření.
3: Nicméně nám tady ještě zbývá u Kladenky jedno místo, kde teď za posledního půl roku se asi ta porucha stala 3krát.
2: Připomíná starostka Libuše Bídová.
3: V blízkosti toku Kladenky jsou zrostlé jasany, které bohužel i z důvodu nějaké choroby jim uhnívají kořeny a oni padají i zdravé vlastně stromy.
2: Tyto pozemky ovšem patří soukromým majitelům. Většina stromů navíc roste mimo ochranné pásmo, kde bez souhlasu vlastníka nelze ořezávat či kácet.
3: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit, dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
2: Doplňuje starostka obce z Nezdenic Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: kilometrov za hodinu. No a potom niekedy neskôr večer, alebo v Zlínskom kraji pravdepodobne až niekedy v noci na sobotu bude od západu postupovať studená fronta, takže tam sa zvýši pravdepodobnosť na výskyt prehánok, prípadne i búrok, ale teda to sa týka až niekedy noci na soboty, to ešte budeme upresňovať.
1: Áno, a budeme to upresňovať také v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na jeho vlnách byl teď hostem pan Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za to, pekný den a naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Péče o rodiče, partnera nebo jiného blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. S čím se na ni mohou lidé obracet a kde v kraji funguje, poví vedoucí sociální pracovnice Veronika Zjobroňová. Poradnu pro pečující poslouchejte 28. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Jednou je hůř, jednou je líp, zpíval Jiří Korn. Školákům těm je možná úplně nejlípe na začátku prázdnin. Ovšem, dnes máme 26. srpna, takže se prázdniny blíží ke svému konci a školáci se budou tedy s prázdninami chtě nechtě loučit. Rozloučený s prázdninami v Kroměříži letos nabídne trochu netradiční pohled do světa, který běžně lidským okem nevidíme. Na velkém náměstí se objeví obří modely mikroorganismů. Na to, co lidé na náměstí uvidí, se zeptala moderátorka Kristýna Fuchsová, ředitele Kroměřížského domu kultury Pavla Sedláčka.
1: Také budou tři, bude to bakterie E. coli, želvuška a roztoč. Bakterie E. coli je běžná v lidských střevech, umí teda zazlobit, ale většinou je neškodná a geneticky upravená se například používá k výrobě inzulínu pro diabetiky. A na Kroměřížském náměstí uvidíme E. coli efektně podsvícenou zvětšenou 3 milionkrát. Dalším obřím modelem bude roztoč. Ty najdeme samozřejmě ve své miniaturní velikosti na zemi téměř všude. Většina je neškodná, živí se odumřelými kožními buňkami. Roztoč bude v Kroměříži k vidění zvětšený asi 5000krát. No a posledním modelem s vizáží medvíďátka je želvuška. Skutečné želvušky jsou teda neuvěřitelně odolné, zvládnou i mráz 196 stupňů Celzia i vysoké dávky radiace. Jsou to ale důležité články ekosystému. Želvušku uvidí návštěvníci zvětšenou asi 5000krát a samozřejmě je také efektně posvícenou, což nejvíc logicky vynikne večer.
2: A jak tedy budou vysoké?
1: Jsou ty velikosti různé, dosahujeme třeba až 6-metrových modelů, 5-6-metrových, takže si myslím, že určitě to bude něco, co ohromí.
2: Pro některé to možná zní zvláštně, proč jste se zrovna rozhodli tyto organismy na náměstí vystavit, čím jsou tak výjimečné?
1: Ono to vlastně byla taková myšlenka, nápad. Loni jsme ve spolupráci s několika hvězdárnami přivezli podsvícené obří planety, také modely Slunce a Měsíce. Doplnili jsme to edukací a přišlo za celý den neuvěřitelných asi 15 000 lidí. Na začátku letošního roku jsem se právě dozvěděl o zajímavém počinu brněnské hvězdárny právě ohledně zvětšených modelů mikrosvěta. Napadlo mě tedy přivést tady tu atraktivní podívanou do Kroměříže a po nějakých jednáních se to podařilo, za což musím obrovsky brněnské hvězdárně poděkovat, protože vím, že to neplánovala, že by ty uchvatné modely někam cestovaly, ale podařilo se a samozřejmě bude ten čtvrteční program spojený i s edukací.
2: Od 16 hodin bude možné speciálním dalekohledem pozorovat také slunce. Jak bude tato část programu probíhat?
1: Pod Dům kultury patří mimo jiné také Kroměřížská hvězdárna. Máme skvělého a iniciativního hvězdáře, musím ho pochválit, pana Jiřího Dočkálka. Spolu s dalšími kolegy obstará pro příchozí na velké náměstí pozorování slunce. Dům kultury kvůli tomu zakoupil před asi 2 měsíci speciální dalekohled a nakonec by měli být dokonce k dispozici 2. Ten druhý si zapůjčíme. A samozřejmě naši hvězdáři zodpoví zvídavé dotazy a to všechno v době od 16 do 18 hodin.
2: Rozloučení s prázdninami ale nebude jen o pozorování. Co čeká návštěvníky večer?
1: Ten mikrosvět na velkém bude samozřejmě i s muzikou. Od 18 hodin zahraje kapela Polygon, kterou ve 20 vystřídá No Name Tribute s písničkami populární slovenské kapely.
2: Řekněte ještě kdy a kde celý program v Kroměříži začíná?
1: Vše je možné dohledat na webových stránkách Domu kultury v Kroměříži, ale samozřejmě teď upřesním, že akce začíná na velkém náměstí v 15 hodin a potrvá do 21.
0: Tolik o výstavě zvětšených mikroorganismů a dalším programu zítra na velkém náměstí v Kroměříži od ředitele Domu kultury v Kroměříži Pavla Sedláčka.
3: Den v kraji.

0: našem vysílání vás teď, milí posluchači, vezmeme na letní koupaliště. Nevím, kolikrát jste letos byli, pokud jste na tom taky jako já a náš zprávař Lukáš, který pro vás dnes odpoledne připravuje zpravodajské relace, tak my jsme nebyli vůbec. Jsme se tak dopočítali tady spolu ve studiu mimo vysílání. Pokud by k tomu všichni obyvatelé Zlínského kraje přistupovali tak jako my dva, tak by to tady mohli kompletně zavřít v tomto směru. No ale naštěstí většina obyvatel k tomu má jiný přístup a proto letní koupaliště ve Zlínském kraji, která teď pomalu končí sezonu, si mohou pochvalovat, že tato sezona byla výrazně lepší než ta minulá. Například na koupaliště v Rožnově pod Radoštěm přišlo 25 tisíc lidí a vedení tak mluví o výjimečně dobrém létě. Největším tahákem tam byla nafukovací překážková dráha ve vodě.
1: Pojďte za náma, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zdravím vás.
2: Bránu koupaliště teď otevírám s vedoucím Lukášem Vojvodíkem.
1: Dneska máme výjimečně zavřeno, je chladno, je asi nějakých 20 stupňů, poprchá nám a už to směřuje k podzimu.
2: My jsme teď přímo u jedné z bazénových ván, já tak opatrně šáhnu do té vody, je to hodně ledové.
1: Dneska máme okolo 20 stupňů, už tady máme částečně i listí napadané, takže ta atmosféra na koupališti už směřuje k podzimu a ta teplota tomu odpovídá.
2: Já jsem tady několikrát projížděla po cyklostezce, ze které je krásně vidět na to koupaliště. Sama jsem přemýšlela, kam bych se tak asi dala deku, protože nebylo kde.
1: Musím říct, že jsme měli výjimečně dobrou sezonu, protože návštěvnost byla díky parným dnům vysoká a i v mnoha dnech za sebou, takže a vodu se nám podařilo i na základě vzorku a testů z laboratoří pravidelných kontrol držet v dobrém stavu, takže na vodu si nemůžeme stěžovat, což je výsada upravované vody v koupalištích.
2: My teď stoupáme nahoru po takovém mostku, ze kterého mají třeba i rodiče dobrý výhled na to, co se ve vodě děje. Když se teď rozhlížím z toho mostku na koupaliště, jste tu úplně sám.
1: Dneska je zavřeno, takže opravdu dneska mají vlastně všichni plavčíci a pokradní volno a jsem tu jenom já.
2: My se teď od obří skuzavky přesuneme vůbec k největšímu lákadlu letošní sezóny. A tím je tady to obrovské nafukovací hřiště.
1: Je to vlastně nafukovací překážková dráha, kterou návštěvník zdolává po dobu buď 30 minut, anebo potom máme další stupně, který je celodenní, takže tady tu atrakci jsme letos nějakým způsobem obnovili, dokoupili nové díly a je velmi oblíbená jak u dětí, tak u ostatních návštěvníků.
2: No a máte nějaká čísla?
1: Těch 30-minutových vstupů je odhadem 3,5 tisíce. Je to velké číslo a je to násobně více než minulý rok.
2: Vy jste tu atrakci poprvé vyzkoušeli už v loňském roce?
1: Ano, minulý rok to bylo na zkoušku. Letos jsme obnovili některé díly a přidali některé prvky, takže se nám podařilo tu atrakci vytížit naplno.
2: My teď obcházíme divokou řeku. Když se řekne vylepšení, tak upřímně, je jediné vylepšení, které napadá, je možná ještě trošku teplejší voda.
1: To je výzva do budoucna, protože bazény nejsou vyhřívané a je to obvyklá stížnost nebo nějaká námitka pro zlepšení od návštěvníků, protože zvláště v těch méně teplých dnech, tak ta voda z rána je chladnější.
2: Termální pramen tady v Rožnově nemáme.
1: Museli bychom pomocí solárních kolektorů, které bychom měli rozmístěné buď na ploše nebo na střeše. Je to obrovská plocha k ohřívání a zatím to nejsme schopni takto vyřešit.
2: Utichají atrakce a já se s vedoucím koupaliště Lukášem Vojvodíkem vydávám k bráně. Rožnovské koupaliště zatím letos navštívilo 25 tisíc lidí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Po tři čtvrtě na šest se v našem vysílání budeme věnovat nejrozšířenějšímu sportu u nás, fotbalu. Fotbalisté Zlína v první lize čekají na první body i výhru. V poháru MOL Cup už vítězství na svém kontě mají. Ve druhém kole na hřišti třetiligového Uničova vyhráli 2-0, ale v obměněné sestavě si vytvořili minimum šancí a za výsledek mohli být ještě rádi. Uničov z pozice outsidera totiž dokázal být nebezpečný.
1: Ty zápasy jsem hrával jsem je v Mosofolo, skromně říží, kdy jsme jezdili těžkým soupeřům, nebo soupeři k nám jezdili a neměli to s náma nikdy lehké, takže já to moc dobře vím, že tyto zápasy jsou strašně zrádné a vždycky ten relativně papírově slabší soupeř se dokáže vyhecovat a dokáže toho soupeře potrápit, takže samozřejmě věřili jsme, že to zvládneme a konec jsme rádi za ten postup.
2: Oddechl si trenér Zlína Bronislav Červenka po poměrně utrápené výhře na hřišti třetiligového Uničova. Jeden gól dal Tomáš Poznar z penalty v 16. minutě, druhý až v poslední minutě nastavení Apiach. Ten využil toho, že brankář soupeře už vypomáhal v útoku ve vápně Zlína a nestihl se vrátit do své branky. Ze hry si ale ligový tým šance téměř netvořil. Naopak Uničov mohl v závěru několikrát vyrovnat po standardních situacích.
1: Ten soupeř hrál takovým trošku v lepším bloku a vždycky, když jste si to chtěli strčit středem, tak ti hráči u vás byli strašně rychle. Těžko se do toho dostává. Ten soupeř čeká na ten momentík nějaký, který se mu tam vydaří a měl tam potom dva po těch autových hazováních, ty opravdu nepříjemné, to tam letí, tak jak kdyby to někdo kopal nohou, takže to jsme si pokryli.
2: A to domácí tým trenéra Davida Rojky stejně jako Zlín zdaleka nehrál v nejsilnější sestavě, protože i jeho čekají důležité zápasy vlastní dlouhodobé soutěže. Rotace tedy probíhá i v nižších fotbalových patrech.
3: Pro nás to úplně splnilo účel, nedopadlo žádným výpraskem, jo, bylo to relativně jak kdyby vyrovnaný, příště trochu si mohli vyrovnat a hlavně se hráli všichni ti mladí kluci. Pošetřil jsem ty kluky, ty starší, ty opory, jo, což plán bylo jako kdyby v plánu už před zápasem a chtěl jsem začít ty mladý, to si Duška, ročník 29, Kovář, tam šel pak ti kluci. Kluci jsou naběhaní, takže jsem se to až tak kdyby nebál. Viděl jsem, že má nějaké své problémy, takže jako nečekal jsem, že nám dali nějaký výlágy.
2: Tým Davida Rojky v MOL Cupu sice končí, ale se vstyčenou hlavou. Naopak Zlín má teprve první triumf sezóny a nikterak přesvědčivý. A o víkendu na hřišti Zbrojovky Brno bude chtít ukázat, že vyhrát dokáže i v lize. Jinak by se mohla trenérská židle pod Bronislavem Červenkou pořádně rozkývat. Z Uničova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Pěkný podvečer s naším vysíláním přejeme. Pokud nás posloucháte ve Zlíně, tak máte velkou šanci, že v brzké době se objevíte někde na kamerách, protože kamer bude v krajském městě více. Podrobnosti na toto téma uslyšíte ve zpravodajské relaci v 18 hodin. A po 18. se můžete těšit na gratulace, poděkování a pozdravy, které budou součástí pořadu Morava krásná zem. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dne.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nový sportpark Bartoška ve Zlíně dostane kamerový systém. Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm letos navštívilo 25 tisíc lidí. Policie zadržela 5 lidí kvůli krácení DPH. Přes noc a kránu očekávejte polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Kamery, reproduktory a komunikační moduly mají nově dohlížet na bezpečnost návštěvníků vznikajícího sportparku Bartoška ve Zlíně. Areál město buduje vedle sídla dopravního podniku a určený bude mimo jiné pro skateboardisty nebo parkouristy. Právě kvůli sportům s vyšším rizikem úrazu chtějí mít strážníci možnost rychle zareagovat a v případě potřeby s návštěvníky komunikovat. Pokračuje ředitel městské policie ve Zlíně Milan Kladníček.
2: To znamená, kdyby náhodou někdo spadl nebo něco se odehrálo, tak aby operátor mohl komunikovat s tím, kdo třeba spadl, zdvihni ruku, jeď si v pořádku, aby jsme měli okamžitou reakci.
0: Sportpark by se mohl lidem otevřít v květnu 2027. Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm má za sebou úspěšnou sezónu. Navštívilo ho 25 tisíc lidí, výrazně více než loni. Proč letos lidé vyhledávali koupaliště v takovém počtu, vysvětluje jeho vedoucí Lukáš Vojvodík.
3: Velké množství koupacích dnů, vysoká teplota a velké množství návštěvníků a s tím související i malé množství srážek, takže byl velký zájem o schlazení se, o zábavu na koupališti a celkově trávení času u vody. A je to téměř o 5 000 návštěvníků více prozatím v letošním roce než minulý rok.
0: Kriminalisté v Česku zadrželi 5 lidí kvůli rozsáhlému krácení daně z přidané hodnoty. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina, která je stíhaná v Německu, měla nejméně od roku 2019 vytvářet přes hraniční dodavatelské řetězce, přes které DPH opakovaně krátila v několika členských státech Evropské unie. Zadržení obchodovali hlavně s bezdrátovými sluchátky Apple AirPods. Vyčíslená škoda na zkrácené daně je přes 20 milionů eur. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce v Mnichově. Blesková povodeň a sesovy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 95 obětí. Téměř 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané.
1: Počasí.
0: V našem regionu očekáváme přes noc a kránu polojasno až oblačno s výjimečnými přeháňkami, a to spíše v první části noci. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů, v údolích při menší oblačnosti očekávejte lokálně kolem 9 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná totiž Morava krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Je krásně po 18. hodině, přesně 18 hodin 8 minut. No a to je ten pravý čas na pěkné písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik. Je to tak, začala druhá část Moravy krásné země. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. V úvodu zazněla polka Antonína Koníčka a Josefa Dovka od Slavíčka. Hrála Lácaranka. No a hned se podívám, jaké dnes budou a pro koho budou písničky ze srdce. Jedna z nich zazní pro paní Irenu Večeřovou z Křenovic, která při Madoně zavzpomíná na svoji maminku. A ta druhá, tak tady musím říci, že ta ještě nikdy v Moravě krásné zemi nezazněla. Sice se jmenuje Nebude to poprvé, ale věřte, přátelé, že to skutečně poprvé bude. O písničku mě poprosila paní Marie z Boskovic. Ještě jako obvykle připomenu, kdo má svátek, u nás Lučkové a Lučky, na Slovensku pak Samuelové. Přeji vše dobré. No a věřím, že i vy naším prostřednictvím milým slovem potěšíte blízké. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a tady jsou pěkné lidové.

0: Tak to byl mužský sbor Révoka z Čejkovic, kterého doprovodila cymbalová muzika Josefa Válka z Čejče. No a já už mezi nás zvu paní Jarmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. My bychom chtěli popřát k narozeninám paní Božence Dohnalové hodně zdraví a štěstí i přeji. Malá Jarka, Velká Jarka, Laděnka, Mírek, Vilém a Jirka, chataři strojáků. Mm-hmm. To jsme tady na oslavě.
0: A Boženka má narozeniny?
1: Ano, Boženka má narozeniny.
0: A jo, no tak to živí jo, paní.
1: Živí jo,
0: tak jo, tak já vás tam všechny zdravím, pěkně si to užijte.
1: Děkujeme moc.
0: Tak jo, nashledanou všem.
1: Nashledanou, ano, děkujeme.
0: Nashledanou. Tak a jako vždy se vracím k poledním prázdninám u babičky. Dnes nám zpívali dvě slečny, 9leté, Tereska Ledvinová z Bučovic a Danielka Kachlíková z Letovice, Střenice jsou to. No a byli, nebo jsou u babičky na prázdninách, obě jdou do 4. třídy. Tereska se mě svěřila, že má nejraději ve škole přestávky. Potom tělocvik, že má spoustu kamarádek, které má tedy taky ráda. No a Danielka má také ráda kamarády, ale také výtvarku a také tělocvik. Zpívají na základní umělecké škole v Bučovicích a bylo to poznat, protože holky moc pěkně zaspívaly písničku Na tom pražském mostě. Tak já Teresku, Danielku ještě jednou zdravím. Děkuji, že jste se zúčastnili našeho projektu Prázdniny u babičky. No a holky, když budete mít štěstí, tak budete vylosovány a možná, že získáte rodinnou vstupenku do zoologické zahrady. Do zoologické zahrady v Brně. Tak a pak, že byste si chtěli poslechnout, jak zpívali třeba zrovna Tereska a Danielka, tak si můžete na našem rozhlasovém webu audioarchiv a tam už si v celodenních záznamech najdete příslušné datum, hodinu, kterou chcete poslechnout. Tak ještě jednou já zdravím všechny ty milé děti, které nám během prázdnin zpříjemňovaly Moravu krásnou zem, no ale nesmím zapomenout taky na Boženku Dohnalovou, která je teď na oslavě, tak ještě jednou zdravím všechny ty oslavující a pro všechny tango k srdci klíč.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak tango zahrali Bujané, bylo to tango Antonína Perničky, K srdci klíč. No a já zdravím pana Jaroslava Čecha, možná někteří z vás, kteří poslouchali polední Moravu krásnou zem, tak pan Jaroslav Čech by se chtěl přihlásit do našeho klubu přátel, ale nevěděl jak, a já jsem tedy mu to poradila, takže on mě tady píše, že to poslouchal, že to raději nechá vnučce, aby to vyřídila, a posílá písničku, kterou si vyberu, a celému kolektivu Českého rozhlasu Brno a určitě i Zlín. Tak my moc děkujeme, pane Jaroslave. No a když už jsem na to zase ještě narazila, tak ještě pro další posluchače, kteří možná poledně neslyšeli a mají zájem se přihlásit do klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, tak je to fakt jednoduché. Na našem webu brno.rozhlas.cz tam si najdete, nahoře je taková černá lišta, a tam si najdete praktické, to rozkliknete a tam už naleznete pokyny, co se týká klubu přátel, a přihlášku, kterou vyplníte. Tak samozřejmě, že jsme velmi rádi, když se náš klub přátel rozšiřuje. Všechny vás zdravíme. No a teď ještě zdravím milou paní Josefku Stehlíkovou ze Silu, která mě navštívila dopoledne. Paní Josefko, jako obvykle, to byla velmi milá návštěva a moc za všechno děkuji, jste moc hodná, jste laskavá. No a pro všechny, a tedy i pro mě a pro nás, pro všechny rozhlasáky, bude hrát Holoubkova Mozeka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, pakliže byste chtěli někomu popřát nebo poslat písničku pro radost, anebo třeba poděkovat, či ho jenom tak pozdravit, tak můžete zavolat na telefonní číslo 726 46 5200. A teď tady mám vzpomínku. Je to vzpomínka, prosím, zahrejte písničku Do nebe pro naše rodiče. Dnes by slavili společně narozeniny. Maminka Emílie Harc byla ročník 1931 a tatínek Jan Harca byl ročník 1928. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dcera Mirka a syn Zdeněk s rodinami. No a s láskou vzpomíná také na svoji maminku paní Irena Večeřová z Křenovic, která mě poprosila o písničku a byla to oblíbená písnička její milé maminky Elišky Horákové. Byla to Madonna, takže teď si ji poslechneme.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Madonna v podání Straňanky, byla to písnička Ze srdce pro paní Irenu Večeřovou z Křenovic, kterou zdravím a přeji krásný večer, třeba zrovna při krásných vzpomínkách na její maminku paní Elišku Horákovou. Tato písnička byla její oblíbená, zpívala v místním kostele. Tak a já jsem úplně zapomněla, že mě také volal Marek Neverbík z Lanžota, děkoval mě právě za tu pondělní svoji písničku Ze srdce. No Marku, samozřejmě já jsem velice ráda, že i dnes posloucháte, tak samozřejmě o vás je známo, že si písniček užíváte, tak já vám přeji také ještě jednou krásný večer. No ale teď už v Bánově zdravím pana Mirka. Dobrý večer i vám.
1: Dobrý večer, tak já taky zdravím paní Irenu Večeřovou a taky bych chtěl pozdravit paní Danu Hniličkovou do Dolního Němčí, která to tak pěkně naspívala s tou Straňankou.
0: No, ano, ano.
1: A ještě taky zdravím paní Štolfovou a děkuji za pozdrav poledne. No a dneska je toho Luďka, takže má svátek pan Luděk Juračka z Černovic. Je to telefonista a milovník dechovky, on to vždycky jenom takový spojovatel, on to vždycky jenom vytočí a mluví jeho manželka, jo, takže já mu taky přeju všechno nejlepší, zdravíčko, štěstí a zdravím i tu jeho manželku. No a slyšel jsem v poledne, že má narozeniny emeritní starosta Hračovic pan Jan Popelka, což je taky častý přispěvatel do tohoto pořadu, tak jelikož jsem se s ním nedávno potkal osobně u nich na dní obce, tak mu chci taky popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu. No a tento týden bude Augustína, tak tam máme ještě jednoho takového telefonistu z té Hrčí Smečky z Praxis, bude mít svátek, tak je mu taky všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, ať ho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. A zdravím všechny přátelé a známé a hezký večer.
0: No ano, je to pan Gustav Vlk, že, pane Mirko, který tak... No pánové, Jan Popelka i Luděk Juračka si dnes musí užívat, protože i Luděk Juračka měl v poledne přáníčko od někoho,
1: ano,
0: to už
1: ano.
0: Nevím, no. Takže teď večer si poslechnou zase nějakou pěknou písničku. Pane Mirku, nashledanou, hezký večer. A ještě pan Janík, pane Janíku, dobrý večer.
2: Já bych chtěl pozdravit všechny věrný posluchače při znižší dechovky a pro všechny země zase budu slyšet dneska. A pro paní Ivanku, ať se brzo uzdraví a písničku od podlahy.
0: No tak dívejte se, ta písnička se jmenuje Nebude to poprvé. A bude to poprvé, co tato písnička v Moravě krásné zemi zazní. A myslím si, že je tak trochu od podlahy, co si budeme povídat. No nakonec uslyšíte.
2: Dobré,
0: jo?
2: Dobrý,
0: tak jo, pane Janíku, hezký večer, nashledanou, nashledanou. Jasně, nashledanou, nashledanou. Tak a já už zdravím paní Marii z Boskovic, která mě poprosila právě o písničku Nebude to poprvé, ale jak už jsem říkala v úvodu, bude to poprvé, protože tato písnička Antonína Votavy a Miloše Bárty v Moravě krásné zemi ještě nezazněla, tak dáme prostor Veselé sedmě.

0: Tak jo, dneska to bylo poprvé, co zazněla písnička Antonína Votavy a Miloše Bárty. Já si myslím, že povedená písnička, tak děkuji paní Marii z Boskovic, že na tuto písničku upozornila, zahrála Veselá sedma. Paní Marie, ještě jednou zdravím. No ale teď už zdravím a jméno už tady padlo, sice v mužské podobě, takže zdravím paní Popelkovou z Hradčovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Dnes slaví své narození můj manžel, pán Jan Popelka, a celá naše rodina mu i touto cestou chce popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti z rodinného štěstí. Za všechny svému pradědečkovi k narozeninám pusu posílají pravnučka Eliška a pravnuk Matyášek. Děkuji vám.
0: No mě to úplně tak zní divně jako pradědečkovi, protože pan Popelka, když volá, tak má mladý hlas, tak mě to k němu to pradědeček vůbec nesedí. Tak třeba budete mít nějakou oslavu, nevím, paní Popelková.
1: Dneska to byly děcka.
0: Jo, dneska. No každopádně ta písnička, která bude následovat, se jmenuje Chceme jít dál spolu. No a vy to máte našlápnuté také s panem Popelkou, určitě.
1: Jo.
0: Tak jo, tak se mějte hezky, také ho zdravím. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: Naschledanou. No a mám tady dopis od paní Helči Jurčíkové, která píše, že mě děkuje za písničku a také děkuje paní Anice Adámkové snad za... No a vůbec všem děkuji, kteří volali a psali a přáli. Všem opravdu moc děkuji. Váží si jejich slov. A píše tady, že ještě bych chtěla srdcovku, až budu mít volno, že lásko, moje lásko, tak to je jasné, paní Helčo. A paní Helča tady ještě děkuje i Karlíčkovi za přání. No a Ivance Slabákové samozřejmě přeje, aby se co nejdřív uzdravila. Tak paní Helčo, my vám za všechno moc děkujeme. Já vám přeji hodně síly do dalších dnů a samozřejmě jsme rádi, že písničky z Moravy krásné země vás také povzbuzují a také těší. Takže děkujeme za dopis. No a teď, jak už jsem říkala paní Popelkové, následuje písnička, která nese název Chceme jít dál spolu.

0: Tak to byla krásná písnička v podání Moravěnky. No a mezi tím, co jsme poslouchali tuto krásu Jaroslava Zouhara mladšího a Moniky Lebocké, tak volala paní Marie z Boskovic, děkovala mě za tu její srdcovku, no a hned mě poprosila zase o další písničku. Tak samozřejmě, paní Marie, až přijde čas, zase bude. Tak a teď už se ptám, kdo je na tomto telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Měl bych přání.
0: Tak říkejte. Dcera
1: se dožívá, sestra se dožívá dneska 90 let.
0: Aha.
1: Tak bychom jí chtěli popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, dlouhé žití a do té stovky, aby to ještě dotáhla.
0: No nejméně do stovky. A já jsem zvědavá, jak se sestra jmenuje.
1: Růžena Bíčková, víte, zapomněl jsem. A přeji to bratr František.
0: Tak vidíte, nakonec jsme to dali pěkně dohromady. Pěkné přání pro paní Růženku, vaši milou sestru, má kulaté narozeniny 90. Takže ať je hezky oslaví a samozřejmě i další roky mohou být pěkné, příjemné pro ní. Tak jo, můžeme se rozloučit. Naschledanou, písnička bude za chviličku.
1: Naschledanou.
0: No a klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Narozeniny dnes slaví paní Ivana Novotná z Malínek. Takže milá paní Ivano, samozřejmě vám blahopřejeme k těm vašim narozeninám a děkujeme za to, že nás posloucháte. No a přejeme vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, mnoho úsměvů, pohody, všechno do těch příštích let. Mějte se moc hezky a děkujeme ještě jednou za vaši přízeň. No a Broněk Uher blahopřeje k svátku kamarádovi a fotbalistovi, panu Lučkovi Jančářovi z Dolního Němčí a také kamarádovi a spolužákovi ze školy, panu Lučkovi Hrbáčovi ze Slavkova u Uherského Brodu. Oběma přeje i s jeho rodinnými příslušníky hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No a tady kamarádovi Lučkovi Hrbáčovi ze Slavkova přeje i kamarád Milan Adámek. Tak jo, tak to byla další pěkná přání. Ještě se podívám do studiových mailů, jestli tady něco není. Ano, dnes má krásné narozeniny naše hodná a šikovná tetička z Jezeřan Maršovic Alenka Gajerová. Přeji jí hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, radost dětí i vnoučátek. To a ještě mnohem víc ti, milá tetičko, přeji. Radek Šle, synovec, Radek Šle s celou velkou rodinou v čele s maminkou Mařenkou. K přání se připojují rodiny Hamalova, Mičánkova, Kampasova, Melkusova, Švrčkova, Černá, Tihelkova a Tesařova. No a samozřejmě s písničkou se připojuje také jedna dechová kapela a je to Šardičanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: věcí.
1: Tak to byla čarovná studánka Miloslava Procházky a Jarky Zahnašové. A ještě pozvánka tělovýchovná jednota Sokol Brno Jundrov, sbor dobrovolných hasičů Jundrov a Jundrovská krojovaná chasa vás srdečně zvou na tradiční z té druhé slovácké hody v Jundrově. Konají se v sobotu a v neděli 29. a 30. srpna. Krojovaný průvod vychází ve 13 hodin po oba dny od Sokolovny. No a k poslechu a k bude hrát dechová hudba Dambořanka, ale nám teď ještě zahrají Vlkošáci.

dozněla písnička v podání Vlkošáku, písnička Jaromíra Hejla, Jedou chlapci z Vinohradu. No ale chlapci z Vinohradu už dojeli, no a to znamená, že Morava krásná zem končí, je 18 hodin 56 minut. Dále zprávy a na pěknu notečku s podtitulkem Letní sklizeň. Jaké bylo festivalové folklorní léto? Ohlednutí za letní sezónou s autorkou pořadu Marií Hvozdeckou. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra už Květa Navrátilová. No a na závěr Gloria v jejím podání už zní Vlny Moravy Zdeňka Gorského.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Jasany u Nezdenic na Uherskobrodsku padají na dráty vysokého napětí a způsobují výpadky elektřiny. Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm se po letech dočkají kulturního centra. Odboráři souhlasí s novou podobou platových tabulek pro zaměstnance ve veřejné sféře. V noci a kránu očekávejte polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Obyvatelé Nezdenic na Uherskobrodsku trápí časté výpadky dodávek elektrické energie. Při bouřkách je pravidelně způsobují pády stromů na dráty vysokého napětí. Naposledy byla část obce bez dodávek proudu minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Podle nezávislé starostky Nezdenic Libuše Bídové je nutné vykácet vzrostlé jasany.
2: My jsme už s panem předsedou družstva tuto situaci začali řešit. Dívali jsme se do mapy, čí jsou tam pozemky a oslovujeme postupně majitele všech pozemků, abychom si tam udělali všichni schůzku a domluvili se na pokácení těchto rizikových stromů.
0: V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci stavět kulturní dům. Původně měli práce začít před 5 lety. Původní firma ale od smlouvy odstoupila a v projektu pak zástupci města našli vady. Stavba i s vybavením vyjde zhruba na 400 milionů korun. 120 milionů pokryje evropská dotace. Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s vládou ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
3: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
4: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měli nějakou motivaci postupu, ne jenom 5-letého.
3: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
5: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce sociálních věcí v pondělí představit vládě.
3: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022.
1: Počasí.
0: V noci a kránu očekáváme v našem regionu polojasno až oblačno, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, a to spíše v první části noci. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů, v údolích při menší oblačnosti čekejte lokálně kolem 9 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na křižovatce u kongresového centra ve Zlíně. Máme tam hlášenou nehodu 2 osobních aut. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a navazuje folklorní pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Minula 19. hodina a u dnešního pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Stejně tak, jako jsme se v pondělí společně podívali a zrekapitulovali festivalové léto na Slovensku, vydáme se dnes po naší vlasti. Rozhodně nemáme čas probrat vše z pestré a bohaté festivalové folklorní nabídky u nás. Vybrala jsem tedy 3 festivaly, na kterých jsem osobně byla. Ve vzpomínkách se tedy vrátíme do Strážnice, na hornácké slavnosti a taky do doby vcelku nedávné, a to posledního víkendu, kdy se v severovýchodních Čechách konal Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci. Tak tedy příjemný poslech. A na ten se hned v úvodu naladíme písničkou. A to jak jinak, nežli strážnickou. Strážnické Danaje hraje cymbálová muzika Danaj.
2: Toto je ta...

To byla cymbálová muzika Ganaj a my se v dnešním pořadu na pěknou notečku jako první vydáme do posledního červnového víkendu do Strážnice, kde se letos konal už 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Nebudu se tvářit, že byl letošní ročník zalitý sluncem, i když vlastně doslova vzato byl. Teploty se šplhaly ke 40 a mráčky, aby člověk na obloze pohledal. K těm ostatním záležitostem letošního ročníku se vyjadřovat nebudu, ty máte určitě v živé paměti. Musím se navíc přiznat, že jsem měla polovinu festivalu Náběh na úpal a značnou část programu jsem tak strávila v chatce. Ale myslím, že o to důležitější je uchovat si v paměti ty světlé chvilky. A těch naštěstí nebylo málo. Letošní Strážnice byla pro mě ve znamení tance. Od jeho tradičních podob až po odvážné scénické kompozice. To první zmíněné mě uchvátilo v pořadu Tanec jako živý fenomén, kde jsme mohli porovnat původní záznamy tanců z několika oblastí s jejich interpretací dnešními tanečníky žijícími v daných regionech. Zcela odlišný přístup jsme pak mohli zhlédnout v programu Můj milý člověče k stému výročí narození choreografky Aleny Skálové. Festival toho ale nabídl mnohem víc. A i když se kvůli vedru bohužel museli některé programy přesunout nebo zrušit, snad všichni budeme v dobrém vzpomínat a potkáme se zase za rok. A teď už pojďme na další písničku. Jedním z vystupujících v programu U nás na Záhorí, který za žánrovou pestrost scénického předvedení získal laureáta, byly i Kůcané z Kůtu, které uslyšíme právě teď. A ani letos ve velmi náročných podmínkách rozpáleného jeviště nechyběla verbířská soutěž. My si pustíme verbuňk z Hanáckého Slovácka v podání cymbálové muziky Vonica. Příjemný poslech. Kesi.

To byla Vonica z Krumlíře a my se ze Strážnice přesuneme o pár desítek kilometrů do Velké nad Veličkou. Polovina července totiž už tradičně patří horňáckým slavnostem. Letos jsem na ně vyrazila už po 20. Letošní ročník byl výrazně ve znamení výročí horňáckých osobností. Hned páteční pořad, Když si zavzpomínáme, připomněl mimo jiné primáše, zpěváka, pedagoga a sběratele písní Jarka Miškeříka, ale i mnohé další. 30 let svého působení oslavil také sborček žen z Lipova a hned dva pořady patřily legendárnímu vypravěči Vaškovi Mlýnkovi z Kuželova, od jehož narození letos uplynulo 100 let. Sobotní večer pak patřil tradičně nejprve dětem a po nich hlavnímu programu s názvem O ztraceném krpcu, ve kterém se na strážné hůrce potkali zpěváci, tanečníci a muzikanti ze všech horňáckých obcí. A jedno malé zastavení si dovolím přidat i osobní. Společně s Petrem Mičkou jsme během slavností v Hornáckém regionálním centru zreprízovali náš pořad Zaprášené pěsničky, ve kterém jsme se prostřednictvím archivních nahrávek vraceli za zpěváky a muzikanty z Hrubé Vrbky. A Hornácko si samozřejmě připomeneme také hudebně. V první sérii uslyšíme hornáckou cymbálovou muziku Marka Potěšila a hned po nich to bude hornácká cymbálová muzika Romana Sokola. Příjemný poslech.

To je totiž to nejzásadnější, co místní festival nabízí. Do Červeného kostelce letos přijeli soubory z mnoha koutů Evropy, ale také z Mexika nebo Japonska. Během několika festivalových dní se tak na jednom pódiu potkávaly tradice, hudba a tanec z velmi vzdálených částí světa. Mě osobně nejvíc nadchli hosté z Japonska, kteří přivezli japonské lidové tance i tradiční hudební nástroje. Mám velkou radost, že právě bubeník Hikaru Ishii, člen souboru Kirakira Hikaru Arts Japan, byl hostem mého živého rozhovoru v rámci festivalu, kde se potkal také s ředitelem festivalu Tomášem Šimkem a členkou domácího souboru Mladý hadař Adélou Burešovou. Červený kostelec mě nadchl, byla jsem na něm poprvé a tak mi udělal pěknou tečku za letošním festivalovým létem. A udělá tečku také za dnešním pořadem. Na závěr se tedy i hudebně přesuneme do Čech a pustíme si místní soubor a muziku Hadař. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásný zbytek srpna přeje Marie Fozdecká a mistr zvuku Igor

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem ji poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servette Geneva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mitu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme

0: kabině, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše, a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak já musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
1: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
0: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
1: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
0: Ano.
1: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
0: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax, já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendvič, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit a je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni... všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku, spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí, zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhoviště Pánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, už na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovicích, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53,5.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Vlastně, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, Uherského Radiště, a já jsem ze sousední vesnice Zešarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, Šarovi měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny, no. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry, ČZ 175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já, no, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53 letech.
5: Dozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh. My jako, jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala. Tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit. Jako, tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak?
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano,
3: u hvězdiček,
4: tak, no. Tak to bylo, tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné.
4: Byla.
5: Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázená.
4: Ne, já jsem měla, na té slovácké svatbě, já jsem měla svojho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste taky jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm sněla?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko a záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Já jsem třeba podělala doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle, rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, ano. Došlo.
5: To tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on, no on mě chtěl jako hlubit, říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme jít někde jinde, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
4: Ne, ne, ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním...
5: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
3: Vy jste ji poslal doktorovi?
4: Ano, ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné, no.
4: No, a tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede až za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června
4: 72.
2: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národní výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, a teďka ne. Ale tedy jsme to měli napřed na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak, od kostela, od obecního úřadu, a to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na pláne, ty svatby se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženichem šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tak jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně, a pak zase celý autobus jel dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Mm. Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat. Tak no, jako, jedna. No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě, a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No však dělali. To jsme museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na které svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no, tam faráři tam
5: bylo. A tam jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel a vansle.
3: No a mě a i slze teču. No, to je nádherné, ale něco. Jo, my když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy bys se jako s ním nerozvedla. Nikdy, a i teďka, někdy, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy bych se to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest. Jako.

Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.

0: dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají se o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mi říká, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
1: Dva roky.
0: Ježíš, prázdka, jsme měli druhé.
2: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
0: No, tak jako by řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. A když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no babička ju musela vzírajíc ní upřít, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hroza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rádi. Obě dvě.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiši, jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky.

0: Kočičky a jedno digitální rádio.
1: Jej, dá pambu zaplať, no.
2: Čím jsme si to zasloužili?
0: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce,
2: no.
0: Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
2: No to jako chováme.
1: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte do teďka, rádi to poslouchám.
2: Ano, ano.
0: Když nasloucháme vám, jako jste vy,
2: no.
0: Tak to jde snadno, takové
1: no,
0: pořady.
1: Tak je to super, no.
2: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
1: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
2: vlastní výroba.
1: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
2: To je od našich slepiček.
0: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
2: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s oma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
1: Mači.
0: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
1: Ano, rádo se stalo.
3: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
4: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
2: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Z obou dvou. Někdy mě jako
5: pijou krev,
2: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
0: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
2: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla ne, jako opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mě to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
0: Neužívá si to víc člověk?
2: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteří, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala sem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to, tyto vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
1: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
2: No, tu Emičku máme jako pořád tady.
1: Takže tu vychováváme o 3,5 roku.
2: No.
0: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
2: Protože maminka nebyla hodná. Protože jí byly milejší drogy a druzí, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka...
1: Prostě Emička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu. Ano. Z roční přestávky.
2: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
1: v
2: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byl za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
1: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. No, tak jako, to je těžké.
0: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo, proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
2: No, také jsem si kolikrát říkal, já vždycky říkám, ten Bambíček nás už víc nemohl potrestat.
1: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
2: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
1: No co nebude dál? No. Tak Emička je s náma, no. Ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí no. Do kroužku, ano. Do kytary, ano. Chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky. Čili folklor zase.
0: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
2: Ano, ano.
1: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, na, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamutaný všecko.
2: Já vždycky si říkám, kéž by jsem se dožila, já to říkám i jí, kéž by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kéž by jsem se tohoto všeckého dožila a, byla, a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako, někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
0: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
2: Dělá, protože mě to jako, mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všecko ošizená.
1: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
2: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít nazpátek, protože to nešlo.
0: Proč vy a ne vaše dcera?
1: No, dcera je sama.
2: Ona je rozvedená, ta starší.
1: Sama a musí se živit. Musí no. Živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem 5 dětí.
2: 5 dětí, no.
1: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika 7 rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
0: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
2: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
1: Byli jsme realisti.
2: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
5: Jo.
2: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
1: Skoro.
2: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
0: Tak určitě byl i takový na vás.
2: No.
1: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

že tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnalo? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi. Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořálku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny oholit, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě, myslím, taky koupil jedenkrát. On má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: pomáhali
4: druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty a to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každého můžu doporučit. Ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Aha. Leště to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty, já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: A všecko a vrátné to neudělá tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty, já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mně to jedno, hlavně když mě chlapa dají naspátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy je pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady, i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to je toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako. Manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne? Že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit. Takový je, že na mě jako netlačí. Když ne, tak ne. Když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako to dá, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád, moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníčkovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky, dodávám, výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvíce v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhnáš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče světem sem a tam, jsem ten bloudí...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to, vrzda se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. Jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečného
1: šípeho,
6: zvíře.
1: Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Till tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělají. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím, teď je to tak, dobrej to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všechno.

0: je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
1: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osval.
1: Náměstí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal Kadečka! Je zde Kadečka? Se ozvalo tady. Říkal Kadečka, nesmíte být operován. Máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
3: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František Vlček.
3: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, to bylo vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstv hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě

0: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
1: Výborně.
2: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
1: Herec a režisér Karel Pech.
3: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
0: Když čte.
4: To jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začaly hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jásající silvestrovské davy.
0: To je Silvestr.
5: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
1: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
5: Tam mě představili a uvedli mě do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pangráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, perujím právě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky a když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoch asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Popolední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kypřice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí, obecně ví každý z nás celou určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá, ale nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy, jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju, rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoz těšit. Takže pro začátek, já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je skladná. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, když se díváte.
1: No, já vidím ty mladí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to výdlet, jo. Já nevěřím na nějaké sportování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhé světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což jsem byl skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, ale pak jsem chytil stafilokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No, začal moje turnaje po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo. No a mně se to usídlilo v krční páteři. No. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě odoperovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to vzejmou vývozku, jo. Tak mládež, že je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nazvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ... Já říkám, ta umělina, co dostává na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já vidím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Jo, já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No, věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže...
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se udrží šílá linie. Tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu...
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak ale, potom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu prožít ani sousto, já nevím. To prostě...
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaraj, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle z toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jíst střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže jíst střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí,
0: no.
1: Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to prostě, když máte starosti, tak jde ledacu s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má za režním pořádku. Jako fakt je to špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: To, jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není tak ono, to je pravda.
1: Tak.
0: Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou, a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svat.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

0: Jaromír Nohavica, mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak co bude kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějaké 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal sladké limonády. Dalo by se říci, jo.
1: No, já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pytel cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No tak jasná věc.
1: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
0: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
0: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
1: Páté přes deváté. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladky a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou všechno jako že opatrně.
0: Ano, ano. No. Ale přemýšlíte třeba, Roberte, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
1: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože nezdravý je to dokonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všecko s rozumem. Já musím vždycky
0: mírně
1: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
0: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co si dáte, když je hlad. I nejenom, když je chuť, jo?
1: Ano.

0: Taky, Roberte.
1: Všechny pozdravujte.
0: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu, ano? Mějte se pěkně.
1: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
0: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko, poblíž Hodonína. Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou. Tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já? Já to řeknu tak, já když jsem měl

0: přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
1: A to je na vaší výšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
0: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal a oni řekli tak všechno odbourat. A já jsem shodil si na pěkných 84 kilo
1: Pánečku.
0: Za těch 7-8-9 roků.
1: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
0: Jo, ale já jsem méně jedl, odboral jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
1: Co to je?
0: decentně, sklubica, pivo, víno.
1: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
0: Nejíst a dělat.
1: Jo.
0: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
1: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
0: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Mm-hmm. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
1: Ano.
0: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
1: Zase jste se vrátil ke kouření.
0: Jedno, dvě denně piva, denně, jo. Ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
1: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
0: jako
1: jo, trochu.
0: Jakože jsem syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střídmostí, odbourat ten alkohol, ne
1: že
0: úplně.
1: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
0: Krásně. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdem, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
1: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
0: Normálně po každém jídle si dám desert.
1: Ano.
0: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
1: No tak vy jste opravdu střídmý jedlík, to zase musím říct, že
0: to stačí, ano, fakt.
1: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
0: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou
1: ano,
0: kachnu,
1: ano.
0: Ale sním jenom kousek.
1: Jo.
0: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
1: Kousek vyndáte.
0: Můžu to jezda i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hoštičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické 3/4 litrovej.
1: Jasně.
0: A chleba.
1: Ano.
0: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kouřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
1: No dobře.
0: A chtěl svěřit.
1: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte, jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
0: No, já jsem dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
1: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
0: Jednoduché.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
1: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vás zdravím, Hituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny. Mm-hmm.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak je dřejmě. Jako dneska jsem měla brambory s tvarohem a kompot, no. Mm-hmm. Já se na něm pochutnám, abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Mm-hmm. Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napadla jsem se vody, a to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: Ty už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, doma chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No, je, určitě, no. To víte, tak říkám, já, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... To taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce příbuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko bez brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a Jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer.
0: Děkuju.
1: Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny, i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně do zaneprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu knedlu zelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, anebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další vyřešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: Myslím, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazdňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdniny. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no, a no. tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejítý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazovat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: No,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si jej užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopyta? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní, trošku zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel typom z práce.
0: Mm-hmm.
1: A vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teda dám oběd, mm-hmm. nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych čít.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří celitnický guláš,
0: jo.
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem,
0: mm-hmm.
1: tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, prostě neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Hospice, no. Tak já si udělám třeba polské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nadspete?
1: Určitě, protože já si udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se getin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Takže lepší věc nejedl. No.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se gož, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si jednický guláš pro Poláky.
0: Mm-hmm.
1: A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár.
0: Uh-huh.
1: A pan si dal svíčkovou, s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Takový výště, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel.
0: Mm-hmm.
1: A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu mluví. No vidíte to, tak to je poklona tak jako hrom.
1: To byla velká potřeba, protože jsem svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo.
1: Ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Což já je miluji, Poláky, jako jo, já jedním hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se vydá něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlík. Já jsem zkoušela, že bydlím kousek od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jdu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky k masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: To máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem to normálně sračku. Opravdu.
0: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda.
1: Na jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Vítučko, hodně vám zdravím.
0: Napodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdravíčka.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím, zdravím i vás.
0: Děkuju, děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to? Velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám, už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano,
1: ano. Pořád venku.
0: Jasně,
1: a
0: jasně.
1: A mě to tak to tělo chce, já nevydržím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepocituju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeného takové velké hrnec polívky. A tu jednu teď jsem dojedla dýňovou polívku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. Vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím, rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polívku. Takže já si vždycky nad tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Je, no tak já to vám závidím, že to umíte.
1: A ty mé kamaráce taky ho upeču a oni taky tak strašně chutná.
0: No je,
1: ten
0: je.
1: Ten si udělám dva bochníky, no a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za zadní plesní.
0: To máte pravdu.
1: A mě to
0: ano. Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně, no.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám, takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je, a s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem, to tak s ním.
0: Ano, ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to ten můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane,
1: tak
0: jo.
1: Tak se sádlem a já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, to se dávám místo kakao. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou tak dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to je jaklý svažovat. Takže já to vařím v té vodě a až to mám svařený, tak to si vždycky to taky naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je a vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, a mě skandávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pak se mi říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkou je to. No, panečku.
1: A oni to chválili, že jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju.
1: Sama si ho nedám, ale dělala jsem mu pro děcka.
0: Jasně, jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože ano. Za mladá jsme to dělává.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím no poděkovat, takže, Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se
0: dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď té poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo, jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno vstanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďko nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubenor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho, jsem pracoval, tak vím, jaké to jídlo bylo.

0: já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Vepřené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo v jídlu vždycky. Mm. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní? Ano, máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodit, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně,
1: ale
0: jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ho radši rozporcovala a dala si do mražáku
0: a
1: potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedl. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Ne,
1: nebo
0: je to ideální,
1: snídají
0: no.
1: V noci, také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjídá ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned snít, bo to prostě také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, děkuji, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
0: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix. Tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc
1: krát. Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenalo flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha,
1: protože
0: no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračuju dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluč, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na Indru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva a nadělali si prostě topinky 10 cm vysoký řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotně jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Dietou, ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Bjorka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Tak, tak taky dieta v uvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla ne, vám to ne. dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že ano, si můžete
1: tak,
0: zkusit to i to.
1: Babinka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: Tak to je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo.
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuji.
0: A zase příště v noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníků po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před ní hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha po druhé, předstíral, že si ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopantan stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl.
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Roza Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Roza?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Roza vydržela a souhlasí už celý dva dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v reži, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným, jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starej Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Rydliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiela. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce.

0: Přepromyšleno. Čanky chce ze dvorku přistavit žebřík.
1: A to je všechno?
0: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
1: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
0: Ano, ano, ano.
1: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
0: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Róza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku. Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
2: Starý brachu!
0: Čanku!
2: Slunce už svítí na naše štěstí, podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin. A dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
0: A prášky?
2: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyho k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je Róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy po koupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarch rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní, čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla Madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla Madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty sis dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemyslíš si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
5: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.